nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když si tady přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

pravidelném čase a na pravidelných frekvencích vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung začíná nabízet hodinku Oldies v tomto roce už 40. Začínáme jako vždy pohledem do konkrétního singlového žebříčku, tentokrát New Musical Express přesně před 44 lety. Na první příčce měl Elvise Presleyho a jeho Way Down.

Je to poslední song vydaný za Elvisova života a má takový erotický náboj. Zpívá se v něm: cesta dolů je jako přílivová vlna, cesta dolů, kde plápolají ohně, kde se cítím tak dobře. Lepší lék by mi žádný doktor nepředepsal. A teď už tuzemsko napřání. Pan Jiří Beneš z Prahy si napsal o Helenu Vrtichovou, konkrétně o její Orion, a já ještě jednu její přidám.

Orion, to je původně Still I'm Sad britských The Yardbirds. Pro Helenu Vrtichovou byla ale určitě vzorem o 10 let mladší nahrávka skupiny Rainbow. Nechci žít jak poustevník, to je původně Felicianova Destiny s textem Zdeňka Rytíře. Pan Jiří chce slyšet také písničku, ve které se zpívá Nejsem kanibal, abych se s ním pral, dám mu dáreček, šedej váleček.

0: učitel.
1: Tak chce si mě vzít, no a ať se děje, co se děje, musím jí mít.
0: Ach, věda, co dál, na to tatínek řval, ta kantorka je sestra tvá, co

tak to zhnusen, syn před matkou si klek a s usedavým pláčem všechno, všechno jí řek. I zasmála se matka, řekla, klidně se žeň, tvůj otec nejní otcem tvým, však on to neví. Yeah.

O tom, že není kanibal, zaspíval panu Jiřímu a všem vám ostatním Luděk Nekuda. Píseň převzal ze zahraničí, text si napsal sám. Skandál v rodině je stejný případ, obě ostravské nahrávky pocházejí ze 60. let a v rozhlase byly za normalizace smazány. Dochovaly se jen díky tomu, že když je rozhlas ještě vysílal, někdo doma pohotově zapnul magnetofon. Posloucháte hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Že zpívala Eva Pilarová, to jste všichni poznali, text písně Já se jednou vrátím jí napsal Zdeněk Borovec. Doprovázel jí točer řízený Josefem Vobrubou a punkovci Suprafon vydal nahrávku jako A stranu singlu v roce 1969. Vzorem jí byla píseň One Day Soon, dá se předpokládat, že verze Toma Jonese, kterou najdete na A straně jeho alba Delilah.

Eva Pilarová a Tom Jones zpívali téměř o tom samém, anglický originál je ale více o lásce. Nad borovcovým textem krásnou zem, zemi, nad níž se vítr hnal, Bůh mi dej, ať smím za ní nést pláč i žal, asi tenkrát normalizátoři zrovna nejásali. Dá se předpokládat, že v rádiu dostala píseň brzy stopku. Třeba si některý bývalý rozhlasák vzpomene a potvrdí mi to.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Teď jsem splnil přání posluchačky z Brna. Nebudu to příliš rozvádět, řeknu jen, že paní Soňa se dívá na televizi a proto jsem pro ní vepsal do playlistu bodující song La La La La La v podání kalifornské skupiny The Blendles a přidal jsem z jejího repertoáru ještě jeden. Ti kluci tehdy zřejmě vsadili na to, že to La La La bude zabírat u posluchačů stále.

To byla brněnská rozhlasová nahrávka z roku 1972. Petr Dopita zaspíval píseň Podkova pro štěstí. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Nahrávek té polské písně u nás tehdy vzniklo víc, původně zazněla na festivalu v Opole. Zbývá doplnit, že do Zakochania jeden krok zaspívá hudebník a skladatel Andřej Dombrovský. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, staré hity pro vás podle historických žebříčků, kalendáře, přání posluchačů i vlastního vkusu vybírá a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Před 2 týdny jsem slíbil, že se vrátím k albu Rety Franklin Aretha Arrives z roku 1967. Vy, kteří posloucháte pravidelně, víte, že nahrávky už mám nachystané, šlo jen o to, že před 2 týdny už prostě nebyl čas. Teď jsme jej s Vojtou na první a poslední song toho alba vyšetřili, můžete přemýšlet v podání koho dalšího ty písničky také znáte.

případě I Can't Get No Satisfaction Stonu jste asi neměli nejmenší pochyby. Jen je třeba upřesnit, že na albu Rety Franklin je zkrácený název Satisfaction. A co Baby I Love You? Vybavilo se vám něco? Předpokládal jsem, že opravdovým pamětníkům možná anglická nahrávka Marie Rotrové nebo pozdější česká dvojice Marie Rotrová, Petr Němec.

Přiznám se, že jen jako posluchač bych zpěvačku nepoznal. Byla to Jana Girgilová a zaspívala vám píseň První kavalír. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1972. S identifikací jsem neuspěl, ale poradil mi jeden z posluchačů. Brotherhood of Men, California Sunday Morning.

Připomínám, že si můžete číslem do 583 psát o instrumentálky a samozřejmě také o neohrané oldies nebo o identifikace nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zakončím regejíčkem. Bob a Marcia zaspívají Young, Gifted and Black. Přeji krásný podzim. Oldies s vámi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět, a to tady a teď.
0: Humoriáda.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Skupina MIG-21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: No, už sklerotické, zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom.
0: No, tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo,
0: dobře.
1: Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No, ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo
1: prvního,
0: pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takovej hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, ty jsi byl opravdu takový tichoučku, rukujukulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně gor v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té 9. třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a... Někam přijdete třeba, že? A začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jenko se zajíkněte, je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měla to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajle děda dával aerovku a tajle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužky, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem si zaleknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No, ale na Sahaře přece nejsou stromy. A doufám, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A co učila?
1: No, třídní byla, učila všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě jsem učil všechno.
1: Dávala nám ty včeličky, ty razítka, jo. Prasátka do těch knížky.
0: To odvážná to žena s padákem.
1: No jo, to byla, jmenovala se paní Bželka. Paříková.
0: Aha, tak no. Dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No, rádo se stalo.
0: Nakonec jsi byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak se některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejskové dělají haf, haf, no výborně Toničko, a Anička se hlásí. Paní učitelko, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepíček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičky, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko. Já jsem šel tuhle v noci čůrat a my, jak mají, v obejváku máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici. A já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
0: Yeah. Tak, děkujeme za ten vtip.
1: Rádo se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: A jedno prostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
4: No jo, to je
3: Václave, pravda, zajímá tě to ještě po letech? Nebo...
4: tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
3: Už 20. To je neuvěřitelné, no.
4: Je.
3: A mrkneš na to občas?
4: Jo, tak jako jedním okem, no.
3: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
4: Jo, myslím tam, v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
3: Dobře.
4: Ale už je to pryč, to je, tu kapitolu...
3: Už bys do toho nešel, kdyby přišla za příležitost teď?
4: Ne, nešel.
3: Před 20 lety
4: já
3: přece jenom
4: jsem, si byl měl ještě. To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou. Aha. Ta už by se mnou tancovat nechtěla, takže...
3: Ale to, že řekla.
4: No, já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech a tak.
3: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním
4: jenom
3: věku
4: trošku,
3: v podstatě.
4: Ano.
3: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Faltus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa Zežace, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
4: Díky, já vás taky.
3: No.
5: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Krouga.
4: Ano, ano, to máte pravdu.
5: Bílý nemoci z Hugoháze.
4: Ano.
3: No.
4: No děkuju.
3: Tak to se vám nebylo, Josefe.
4: To jste mě fakt potěšil.
5: Já na to koukám po každý a... Hlasuju Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
4: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak možná se třeba někdy tady pustíme dědu.
3: Uvidíme, uslyšíme.
4: Mějte se krásně, díky moc.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
3: Tak to je
6: vás,
3: Standa.
6: Ano. Standa taky, Zemník, no.
4: Taky zdravíme.
6: A pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
4: Oba dva na jednou, jo.
3: Což
6: já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
3: Tak, Ježíš, Václavé, já, máš hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
4: Ne, já
3: Faltus
4: já dám,
3: nebo Donutil?
4: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas,
3: no.
4: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
3: Jeho.
4: Aby to nebyl Donutil potom.
6: Děkuju.
3: No, necháme se překvapit,
4: díky.
3: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Hezké slunečné odpoledne ptejí vám.
4: Vám taky.
7: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
4: Díky.
7: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
4: Moc děkuju, věříte mi to rád.
3: Tak děkujeme a?
7: No a vybírám Pavle Bčko, pana Donutila.
3: Zapsáno.
7: Hezký.
4: Mějte se krásně, díky, naschle.
3: Děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
4: Taky
8: já
4: dobrý
8: bych
4: den.
8: Já pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěl popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví vašemu předevčerejšímu svátku.
4: Děkuju.
8: A pozdravuju vaši Janu.
4: Vyřídím.
8: A všichni, mějte
4: díky.
8: Se, naslyšenou.
3: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
4: Výborně, jede paní z Frýdlandu.
9: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
10: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedným páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Středa nebo čtvrtek? A ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
11: Já jsem s ním jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Šterce povídá, ty Franto, ty jsi ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, se udělejte. No. A neplatili jsme nic.
9: Jo, že to
11: kdybych to
9: dobře
11: uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
9: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, hejde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někomu někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne, je s ním trošku lepší řeč.
11: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
9: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já mi ještě, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká, Lidově Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal někde, myslím, že do Hradeckýho rádia, oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík, a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
11: No, kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus půjde vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
9: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
3: No, teď už to začalo, no.
2: No, co dneska
3: třeba? Takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes leto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
2: A dneska?
3: Tak jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
2: Ale to je pestrý program.
3: Známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno, to jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Vodě Rádkách, no. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí. No.
2: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní?
3: Ne. Ne, to ne, ne. Nemám. No.
2: Stíháš to všechno,
3: já,
2: dobře.
3: Jako, jo. Já jsem aktivní z donucení, no.
2: Jo,
3: jako když je toho moc, tak je toho příliš.
2: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím tě, odpočívej mezi tím, aspoň na chvilku.
3: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
2: No a naši diváci možná odpočívají. Aha. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
3: Jo, jo, Polabí a Pod hladinou. No.
2: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
3: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází, no. Já
2: ale jsem, točí se dál.
3: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím, no.
2: No, ty nejsi, ale ten pán, co ho hraje, já to jenom přesně.
3: Já jsem se do toho vžil tak, že už to prostě mi to vlastní.
2: Dobře.
3: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no. Zatím to jde.
2: Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
3: To není dementní.
2: No, ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
3: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
2: No prosím, měli jsme tu Atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
4: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
5: A proč se mě nemá nic stát?
4: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
5: A proč by zrovna mě přejel? Proč pak nepřejedou tebe?
4: Ty jsi ještě malinký.
5: A proč pak jsem malinký?
4: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
5: A proč nejsou teprve 4 roky?
4: No, poněvadž není 5.
5: A co kdyby mě bylo 5?
4: No, pak bys byl o rok starší.
5: A co je to starší?
4: No vidíš, tamhle ta slečna je už starší.
5: Proč říkáš, strýčku, tamhle ta?
4: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
5: Jak to tahle?
4: No víš, Miloušku, mlč hezky.
5: A proč mám mlčet hezky?
4: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
5: A proč nemám breče?
4: Poněvadž si muž.
5: A proč jsem muž?
4: No, poněvadž nejsi holčička.
5: A proč nejsem holčička?
4: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
5: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
4: No, vždyť to vidíš, miloučku.
5: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
4: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
5: Vyrostu já taky, tak.
4: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
5: A proč mám držet hubu?
6: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
5: Je, to bych byl rád, strejčku.
6: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
5: Poněvadž bych dělal párniček.
6: A jak bys dělal párniček?
5: No, já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
6: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
5: Proč pak ten pán kropí ulici?
6: No, poněvadž víc splachu je prach.
5: A proč nás nepostříká?
6: No, poněvadž nesmí.
5: A proč nesmí?
6: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
5: A proč by nám zkazil šaty?
6: Vodou, synáčku.
5: A proč vodou?
6: No, poněvadž nekropí pivem.
5: A proč nekropí pivem?
6: No, poněvadž by se opil.
5: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
6: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
5: A proč mě praštíš?
6: No, poněvadž mě nadáváš.
5: Bych ti nenadával, doma ti taky nadávají.
6: A to není od nich hezký.
5: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
6: Tak jsem mu dal nový pohlavek.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak to bylo Vlasta Burian. Trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu.
3: No.
2: S Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
3: No, všechno je zajímavé.
2: Souhlasíš se vším dobře.
3: Všechno je zajímavé.
2: Hlasujte, Ačko.
3: Tady se v podstatě člověk nemůže netrefit.
2: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04. Tam pošlete. A nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne, kdo je tu?
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
5: Dobrý den.
6: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
5: Máme zapsáno.
7: Děkujeme.
5: Naslyšenou.
7: Mějte se krásně.
5: Dobrý den.
8: Dobrý den, přeji.
7: I vám.
8: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
7: Děkujeme. A my vás taky.
8: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
7: Jste hodná, no.
5: Ano, paní doktorko.
7: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
8: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
7: Děkuji,
8: vidím. A přeju si Ačko.
5: Děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
9: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a zdravím obzvlášť pana Bidru.
7: Díky.
9: Tady Petr z Hostína Umělníka.
7: Taky zdravím.
9: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
7: jo.
9: A tohle dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
7: ano.
9: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra na té ukázce, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Dětem se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
7: Díky moc.
5: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
7: Pozdravujte děti.
5: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
10: Tady je Květové Strážnice, prosila bych Ačko a mohla by se něco zeptat pana Vidry.
5: Určitě. No,
10: jestli tam má těch tvojich psíků.
5: Dneska ne.
7: Dneska nemám psíky.
5: Dneska je sám.
7: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
10: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali.
7: Ano,
10: to bylo dobré.
7: Jo.
10: Takže myslela, že tam budete jemět.
5: Jo.
7: Tak nemám.
5: Tak Květo, příště vemu. Počkejte, Květo, hlasovala jste?
7: Ano, Ačko.
5: Ačko. My to vždycky zapovídáme.
7: Mějte se moc krásně.
5: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
11: Dobré odpoledne.
7: I vám.
11: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
5: Dobrý den.
11: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
7: Díky.
11: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
5: Děkujeme, Honzo.
7: Děkujeme.
5: Naslyšenou.
11: Nasle, chlapi.
5: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
12: Ani nemrkl a řekl.
13: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
12: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelo zvolal.
13: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
12: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
13: No a proč by se tam měl dostat?
12: No, poněvadž tam bydlí.
13: No, proč tam bydlí?
12: No, poněvadž musí.
13: A proč musí?
12: No, poněvadž nechce spát na ulici.
13: A proč nechce spát na ulici?
12: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
13: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
12: Na to následovala celá řada otázek.
13: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč stričku nepraskneš jako bublina?
12: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
13: Proč to není kočka?
12: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
13: Proč stričku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spočenej? Proč když je ti horko nevyplazuje stričku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a seš slon? Proč máš stričku rypák?
12: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
13: Proč bych jel rád do Uher, stričku?
12: A já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
13: Já budu funět.
12: No tak jen fuň, chlapečku.
13: Já budu pouštět páru.
12: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
13: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
12: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
13: A proč mám čekat, strejčku?
12: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
13: Proč utíkáš, strejčku?
12: A za chvíli na to.
13: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
12: A to je moje zpověď.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka, Vašíku Řečice.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo. Tak milá paní. Ačko. Děkujeme pěkně.
3: Mějte
1: naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naschledík.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane pánu, tedy Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no,
1: jste
3: s Volkem Polívkou.
1: No, tak no, jo, děkujem.
3: Děkuju. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila. Tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, dobrý den, Marcelo, máme to zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den,
1: dobrý.
6: Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nádherné. Vaška Vidru zdraví Marta. Ještě si na mě pamatuje, Vašku?
3: Ano, ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší je všech svátku, Vašiku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme
3: ahoj,
1: krásně. Celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo
3: platné. No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas no. Tam je. Mějte se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuju.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: No.
1: Tak povídejte.
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no to jste.
9: Tak zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a dcérky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
9: Tak, děkuju. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Zláčovi.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasné. No, tak děkujeme.
3: Mějte se
1: krásně, zdravíme celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto s brněnskou značkou. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ti policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopný. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenací komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě jednou, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od svého, říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říkal, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak Humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá, takže Václav Vidra se loučí, i Pavel Kučera.
3: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
3: Mějte se krásně, hezký den.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Červencovou srážku autobusů u Oleksovic prověřuje policie jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Vláda obnovila regulaci cen paliv, platí od dneška minimálně do konce měsíce. 30. výročí vojenské akademie ve Vyškově připomene slavnostní nástup vojáků a přilet letadel. A počasí dnes čekáme skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Policisté zahájili úkony trestního řízení v případu červencové srážky 2 autobusů u Oleksovic na Znojemsku. Prověřují ji jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 utrpělo středně těžká a těžká zranění. Posunu v případu potvrdila policejní mluvčí Petra Hrůzová.
2: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení. Případ je prověřován pro podezření za spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, kterého se měl dopustit řidič autobusu tím, že nedal přednost v jízdě druhému autobusu.
0: Od dneška nejméně na měsíc v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzínu Natural se tak dnes smí prodávat nejvíc za 46 korun a 14 haléřů za litr a nafty za 48 korun a 72 haléřů. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
0: Vláda proto také snížila spotřební daň na naftu, i když kvůli tomu rozpočet podle Schillerové měsíčně přijde o víc než 1 miliardu korun. Kabinet navíc zastropoval marži obchodníků na 2,5 korun za litr paliva. Zlínský kraj připravuje nový projekt zaměřený na pečující o děti se zdravotním postižením za téměř 5,8 milionů korun. Většinu nákladů pokryjí evropské dotace. Výsledkem projektu bude dokument, který má pomoci rodinám s orientací v dostupných službách a hejtmanství má pomoci lépe plánovat podporu pečovatelů. Co projekt zahrnuje, říká pracovník tiskového oddělení Zlínského kraje Jan Vandík.
4: Součástí projektu bude sociální práce ve škole, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli. Projekt bude také vzdělávat odborníky, mapovat potřeby dětí, pořádat společné aktivity pro rodiny a kulaté stoly zaměřené na spolupráci sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti.
0: Vojenská akademie ve Vyškově slaví 30 let. Výročí si dnes připomene slavnostním nástupem vojáků v dědických kasárnách. Během něj přesně v 10 hodin dopoledne nad městem přiletí letouny Casa a Gripen. Vojenská akademie slouží k vzdělávání a výcviku vojenských profesionálů a příslušníků aktivní zálohy armády České republiky. Zabezpečuje taky přípravu jednotek a útvarů do zahraničních misí.

0: počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vás bude mírný jihovýchodní vítr, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně na silnici 55 u obce Rohatec na Hodonínsku. Osobní vozidlo se tam střetlo se zvěří. Místem nehody s opatrností projdete. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4:05. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili ve čtvrtek 1. října roku 2026. Začíná nový kalendářní měsíc, do konce roku už chybí pouhých 91 dnů. Svátek dnes slaví Igor, což je jméno severského původu. Všem Igorům, včetně toho našeho Igora Kapouna, budeme hrát písničku krátce po 8:00. No a jaké písničky na vás čekají? Tak dnes to bude trošku specialitka. Na začátku každé hodiny vám zahrajeme jeden z velkých hitů Jiřího Suchého. Ten důvod je naprosto jasný. Jiří Suchý slaví totiž dnes neuvěřitelné 95. narozeniny. Takže řeč bude nejenom o něm, ale samozřejmě i o písničkách, které složil, a právě ty si budeme hrát. No a začneme Krajinou posedlou tmou. To bude ta první, kterou dnes začneme. Dáme za chvíli také Petra Muka v písničce Cítím a další písničky, které nestárnou, budou následovat. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám s námi příjemně vstává, snídá i poslouchá. Tady je Český rozhlas Brno, dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 11 minut. Dnes je 1. října 2026. Dnešek je Mezinárodním dnem seniorů a nejen to, je to také Mezinárodním den hudby. Slaví se od roku 1974, u nás se poprvé slavil o rok později v roce 75 a navíc je dnešek Mezinárodním dnem kávy. V roce 1410 byl po smrti římského vzdorokrále Ruprechta moravský markrabě Jošt Moravský. Většinou kurfistů zvolen římským králem. Korunován už být ale nestihl, zemřel v roce 1411 a pohřbený je v Brně. Před 487 lety se narodil šlechtic a politik Petr Vok z Rožnberka. Říkalo se o něm, že je prostopášník a že si vydržuje harem. Pravda byla ale trošku jiná. V době, kdy měl značné dluhy, nikdy svým podaným nezvyšoval daně a každý den v 6 hodin večer prý svolával na svůj zámek chudinu z města okolí a nechával jim podávat jídlo a pití. Stejně jako jeho bratr Vilém, zůstal ale bezdětný a tak se stal posledním mužským příslušníkem slavného českého rodu. V roce 1938 nacistické Německo začalo po Mnichovské dohodě uskutečňovat anexi takzvaných Sudet. V roce 1974 byla zahájena výstavba D2 z Brna na Bratislavu a dnes už je to neuvěřitelných 7 let, co hudebního nebe odešel Karel Gott. Jeho posledním hitem byla písnička Srdce nehasnou, kterou naspíval se svou dcerou Charlotte. Před 174 lety byla také založena první moravská spořitelna v Brně, tedy první spořitelna na Moravě. Ústřední místnost měla v domě číslo 9 na Dominikánské ulici. Jak už jsme dnes zmiňovali neuvěřitelné 95. narozeniny, dnes oslaví herec, textař, zpěvák a také výtvarník Jiří Suchý, spoluzakladatel legendárního Semaforu. Jeho blízkými spolupracovníky byli Jiří Šlitr a František Havlík a později vytvořil tvůrčí dvojici s Jitkou Molavcovou. Zásadním způsobem ovlivňoval divadelní dění a populární hudbu 60. let a za svou práci získal řadu ocenění. A právě z toho důvodu si na začátku každé hodiny v dnešním Dobrém ránu budeme hrát právě písničky Jiřího Suchého. No a dnešek je hudbou doslova nabitý, protože své narozeniny, a to už 56. dnes oslaví Ilona Čáková, zpěvačka, kterou znáte dobře i z našeho vysílání. Možná nevíte, že začínala jako folkařka a vyhrála dokonce ve folkové soutěži se svou vlastní písničkou. Možná také o Iloně Čákové nevíte, že pochází z Chebu a dokonce hrála v Klášterci nad Uří i na bicí. Velkou část svého života spojila také se skupinou Laura a její Tygři a to si budete moci zrekapitulovat a také vychutnat třeba 8. října přímo tady v Brně. Laura i Tygři slaví 40 let a Ilona Čáková bude také součástí této oslavné sestavy. Ilona Čáková pak odešla v roce 92 na sólovou kariéru a právě z tohoto období známe spoustu písniček i z našeho vysílání. Amsterdam, Pink, Jedno tajemství, Tornero, Lásko ty lháři, Zavři oči, když se červenám a spoustu dalších. No a Ilonu Čákovou si také připomínáme dnes v našem vysílání k jejím 56. narozeninám. Si zahrajeme písničku Vzpomínkám, daň splácím. Ilona Čáková slaví 56. Blahopřejeme.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 5 hodin na 19 minut. Máme pro vás první aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se dnes pohybují o něco výše než včera. Nejnižší teplota byla včera 5 stupňů Celsia, dneska je to 9, naměřeno v Troubsku, a teploty dosahují i 16 stupňů Celsia, to je ta nejvyšší hodnota třeba v Kobylí. V Brně se teplota pohybuje kolem 15 stupňů Celsia. A předpověď očekáváme jasno, odpoledne a večer menší oblačnost, nejvyšší teplota i dnes stejně jako včera 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu, rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vychází v 6 hodin a 52 minut, dnes zapadne 5 minut po půl sedmé. Přejeme krásné ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tak to byl Demis Roussos, který přinesl trochu slunce do našeho vysílání v 5 hodin a 24 minut. Policie prověřuje případ červencového střetu dvou autobusů u Olexovice na Znojemsku pro možné obecné ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté o tom informovali včera s tím, že místo činu se mohl dopustit řidič jednoho z autobusů tím, že nedal přednost v jízdě druhému. Při nehodě 18. července se tehdy zranilo 47 lidí. Autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší silnice. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, byla tehdy 5 hodin uzavřená. Odstaveného vozidla v rozporu s dopravními předpisy si v úterý večer všimli strážníci v Křenové. Když pořizovali fotografii vozidla, přišel k autu 38-letý muž, který strážníkům řekl, že vůz tam zaparkoval jeho strýc. Bezdůvodně se dušoval, že on auto neřídil a hlídce se dokonce svěřil, že není držitelem řidičáku. Jeho chování přišlo strážníkům podezřele. Jakmile zaznamenali dopravní přestupek a mírně se vzdálili, vyrozuměli kolegu sledujícího kamery na nedaleké služebně. Jejich úsudek se záhy potvrdil. Muž, se kterým před chvílí mluvili, sedl za volant a rozjel se směrem ke kolišti. Strážníci ho dostihli opodál. Řidič se přiznal, že má platný zákaz řízení a připustil, že autem jezdí opakovaně. Jeho rozšířené zorničky navíc strážníkům napovídali, že by kromě toho mohl být pod vlivem drog. Nakonec skončil v rukou policistů. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 4 minuty. Dobré ráno přejeme.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Písničky,

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Lékaři nemocnice ve Znojmě využijí nové přístroje na oddělení radiační a klinické onkologie. Jejich pořízení vyjde na zhruba 128 milionů korun. Modernizace oddělení začala v září a potrvá přibližně 9 měsíců. Pacienti kvůli tomu musí na ozařování dojíždět do Masarykova onkologického ústavu v Brně nebo do Jihlavské nemocnice. Městská část Brna Bosonohy dnes lidem zpřístupní zrekonstruovaný park u panenky Marie. V místě bývalé černé skládky vznikl nový rybník, upravená parková plocha a dřevěná lávka. Zrestaurovaná je také socha Panny Marie. Radnici to vyšlo na více než 13 milionů korun. Součástí projektu byla výsadba více než 30 stromů a velkého množství květin. Centrum pro seniory v Holešově dokončilo nový objekt domova se zvláštním režimem pro lidi s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence. Zázemí v něm najde 21 klientů a díky jeho výstavbě se celková kapacita této služby zvýšila o 12 míst. Projekt stál přes 97 milionů korun. Agentura Czech Tourism se od dneška přesunula z Ministerstva pro místní rozvoj pod resort průmyslu a obchodu. V srpnu o tom rozhodla vláda. Svaz obchodního ruchu změnu uvítal. Czech Tourism bude totiž nově taky součástí agentury Czech Business. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO změna zajistí jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vánt bude mírný jihovýchodní vítr, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: U Hodonína pozor na nehodu na silnici 55 do Veselí nad Moravou. U Rohace osobní auto srazilo srnu. Čekejte překážku na vozovce. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno pře David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 38 minut. Zaměstnanci palíren destilátů mají letos méně práce než v jiných letech. Úroda byla kvůli suchu velmi špatná, jak hlásí pálenice na Brněnsku. Lidé tam vozí méně kvasu a někdy také kombinují více druhů ovoce. Je to i případ pálenice v brněnských Tuřanech, kde jsou přesto s letošní sezónou celkem spokojení.
1: Lidé. Tam ten kvás, jak jsme se domlouvali, můžu to hodit na rampu, nebo
2: něco s tím? Na rampu a tam to nastavím.
1: Dobře.
3: Do pálenice v brněnských Tuřanech teď přijel pan Petr se svým nákladem. I jemu se letos urodilo méně ovoce, proto do pálenice přivezl více druhů na jednou.
1: Mám tady nějaký mirabelky, ještě švédsky, které šly brzo, no, nějaký ringle, takže, voní to hezky a těším se. Nechal jsem trošku díl jakoby do kvás, nebo aspoň si myslím, dneska to vyzkouším a uvidíme.
3: Od nalití kvasu do kotle trvá pálení zhruba 2,5 hodiny. Přestože se letos i kvůli velkému suchu urodilo méně ovoce, podle majitele tuřanské pálenice Jakuba Štursy to na výslednou kvalitu nemusí mít vliv.
4: Když se o ten kvas správně postaráte, jo, nedáte tam zhnilé ovoce, nenecháte to kontaminovat, aby se tam došlo vlastně k octovému kvašení, tak i když je toho ovoce méně, tak bývá kvalitní a má dostatek cukru a i těch vlastně těch eterických složek, takže ta kořálka je dobrá. Jo, nepoznáte to kvalitativně, že by byla horší než roky, kdy se urodí prostě spoustu ovoce.
3: Letošní sezóna je podle něj zatím dobrá. Potvrdili mu to i pracovníci celního úřadu při nedávné kontrole.
4: Když jsme se tak jako nezávazně bavili, tak nám pánové naznačili, že určitě jsme nevypálili nejmíň a že možná očekávali, že budeme mít jako míň těch zákazníků.
3: V těchto dnech se v Tuřanech pálí hlavně meruňky. Později přijdou na řadu třeba švestky. Z Brna Krištof Podaný, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:45, tady je Český rozhlas Brno. Neseme vám aktuální předpověď počasí. Dnes po ránu je celkem teplo. Teploty se pohybují mezi 9 a 16 stupni Celsia. 9 stupňů nejnižší teplota v tuto chvíli v Troubsku a ta nejvyšší v Kobylí. I v Brně je teplo kolem 15 stupňů Celsia. A předpověď pro dnešek. Očekáváme jasno, odpoledne a večer menší oblačnost, nejvyšší teploty, stejně jako včera 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr mírný, jihovýchodní do 25 km za hodinu, rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází v 6 hodin 52 minut, zapadne 5 minut po 6:30. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné čtvrteční ráno přejeme, 1. říjnové.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je čtvrteční Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 49 minut. Milí posluchači, máte rádi pálivé? Pokud ano, tak možná víte, jaká paprička je nejpálivější. A pokud ne, tak vám to prozradí právě teď Martin Písařík. Je tu další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: U univerzitního kampusu v Brně Bohunicích má vzniknout nový parkovací dům. V Těšnově funguje nový baby box. Poslanci budou pokračovat v jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. A počasí dnes čekáme skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Brno hledá firmu, která postaví parkovací dům u univerzitního kampusu a fakultní nemocnice v Bohunicích. Zaparkovat tam má přes 650 aut. Výstavbu za více než 370 milionů korun schválili radní. Hotová má být do konce roku 2029. Město chce parkovací dům postavit na místě současného venkovního parkoviště mezi Bítejskou a Akademickou ulicí. Doplňuje mluvčí magistrál tu Klára Opálková.
2: Kapacita stání bude výrazně vyšší než na současném venkovním parkovišti, které parkovací dům nahradí. Součástí projektu bude mimo tu samotnou stavbu taky úprava okolních komunikací, sadové úpravy, parkovací systém nebo výtah.
0: U vstupu do areálu nemocnice Tišnov funguje nový baby box. V provozu je od včerejška. Schránka umožňuje matkám bezpečně a anonymně odevzdat novorozence, o které se kvůli obtížné životní situaci nemůžou nebo nedokážou postarat. Umístění baby boxu v Tišnově nedaleko Brna zdůvodňuje zakladatel sítě Ludvík Hess.
3: Brněnský baby box pomohl 21 dětem a předpokládám, že ten tišnovský pomůže taky nějakému. V současné době jednáme s Žadcem, což je jedno z posledních velkých měst, kde baby box ještě schází.
0: Na jižní Moravě našli lékaři naposledy novorozence loni v baby boxu v Boskovicích. Poslanci by se mohli dnes dostat k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Sněmovna se návrhu bude věnovat třetím dnem. Od včerejšího odpoledne už vystupují opoziční řečníci. Ti si stěžovali, že koalice nedodržela dohodu, že se svými projevy budou střídat vždy jeden zástupce z opozice a jeden z koalice. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný ale trvá na tom, že to byl opoziční tábor, který domluvu nedodržel. K hlasování už ale podle něj dnes dojde.
4: Je tam několik desítek přihlášených, tak předpokládám, že ty vyčerpají svá vystoupení a pak dojde k hlasování. Já nevím, proč tu schůzi vůbec opozice svolávala.
0: Opozice vládě vyčítá hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun nebo údajný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Město Kroměříž vydalo novou brožuru s kontakty na záchranné složky, zdravotnické zařízení i sociální služby. Obyvatelům má pomoct s řešením těžkých životních situací. Brožura s názvem Na koho se obrátit v obtížných situacích obsahuje také telefonní seznam lékařských pohotovostí nebo organizací, které pomáhají rodinám a seniorům. Tištěná verze brožury je k dispozici na radničním odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelství sociálních služeb v Charitě Kroměříž i knihovně Kroměřížska. Ke stažení online bude na webu města.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme většinou skoro jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vád bude mírný jihovýchodní vítr, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Se silným provozem už počítejte na příjezdu do Brna po D1 ve směru z Prahy. V pravém pruhu se řadí nákladní soupravy už od kilometru 180 a je to až do Brna k omezení na 196. kilometr. Tolik doprava. Pohodové cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili ve čtvrtek 1. října roku 2026. Začíná nový měsíc, který je doslova k prasknutí, nabitý nejrůznějšími výročími. Kromě toho, že má svátek Igor, dnes připomínáme také Mezinárodní den seniorů. Navíc je dnešek také Mezinárodním dnem hudby, což je naprosto ideální svátek, a také Mezinárodním dnem kávy, kterou možná teď ke snídaní popijíte. Pokud patříte mezi mlsouny, tak dnešek je také Mezinárodním dnem sušenek. Dopřejte si. A narozeniny dnes slaví Jiří Suchý, neuvěřitelné 95. Připomínáme si ve vysílání Českého rozhlasu Brno především jeho písničkami a vždy na začátku každé hodiny dobrého rána si jednu z nich zahrajeme. No a teď si dáme Marnivou sestřenici. Znáte to? Měla vlasy, samou loknu. Ano, právě tohle je ta písnička, kterou si teď pustíme. Za chvíli to bude také Lucie s Amerikou, no a přidáme i počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu. Krásné ráno vám všem.
0: Český rozhlas Brno.

0: zaspívala vám kapela Lucie písničku Amerika, která je docela specifická v jejich repertoáru. Nevznikla totiž původně jako písnička pro repertoár Lucie, ale byla napsaná na zakázku pro film, který v roce 1994 natáčel Vladimír Michálek. O hudbu k filmu se tehdy starali David Koller a Michal Dvořák. Film už byl prakticky celý hotový, ale pořád chyběla jedna ústřední píseň pro závěrečné titulky. David Koller se podle svého pozdějšího vyprávění snažil písničku vymýšlet několik dní a pořád nic. Michal Dvořák už ztrácel trpělivost a řekl mu v podstatě, udělej prostě něco jako Neil Young. A Kollerovi se ten nápad příliš nezamlouval, nicméně pak vzal 12-strunnou kytaru, foukací harmoniku a asi za 10 minut byla Amerika hotová. A u písniček zůstaneme i ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Jak už jste dnes několikrát slyšeli, tak narozeniny dnes slaví 95. neuvěřitelné Jiří Suchý. Ve skupině Akord Klub hrával na basu, brzy si ho všiml Miroslav Horníček, který sebou jednou do Reduty, ovšem té pražské, přivedl Jiřího Šlitra. No a tak začala spolupráce, ze které v roce 1959 vzniklo divadlo Semafor. Jiří Suchý scénu vede už 67 let. Dnes slaví 95. narozeniny, no a žádnou oslavu nechystá. Českému rozhlasu ale poskytl exkluzivní rozhovor.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
2: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
3: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spoluzakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
1: Jo, to jsem ještě žil.
3: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
4: Krajina posedlá tmou,
5: krajina posedlá tmou,
4: vzpomínky do sedla zvou,
5: vzpomínky do sedla zvou.
3: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
2: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, je kolik let je Semaforu a kolikátá sezona. Já myslím 68.
3: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
2: Ta první to je taková polopremiéra. Vlastně jmenuje se to Brudička.
3: Vy jste rozparceloval Kytici?
2: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádnej urban, to jsem udělal já. Já jsem si řekl, jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
3: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze Erbenovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
6: A ty ho zahubíš, jak se na bludičku sluší.
7: Ano.
3: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
2: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám, já nejsem člověk, který by bral všechno, jak mě někdo předloží, v tom nacházím ohromný klid.
3: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Počasí je na řadě v 6 hodin a 20 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Rozpětí teplot po ránu na jihu Moravy je dnes podstatně vyšší ve srovnání se včerejškem. Teploty se pohybují mezi 10 a 15 stupni Celsia. Nejnižší teplota 10 stupňů v Troubsku, 15 stupňů je třeba v Kobylí nebo také v Brně Žabovřeskách. A předpověď pro dnešek, ta je v podstatě stejná téměř celý týden. Očekáváme opět jasno, odpoledne a večer menší oblačnost a nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr mírný, jihovýchodní do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. Bio je dnes na jedničce a slunce to teprve vyjde v 6 hodin 52 minut, což je zhruba za půl hodinky. A zapadne 5 minut po půl sedmé. Přejeme krásné ráno.
2: Anketa Strom čtvrtstoletí. Ta bude v hlavní roli našeho čtvrtečního dopoledního vysílání 1. října. Které moravské stromy jsou do jubilejního ročníku nominovány? Jakými legendami jsou opředeny? A jak se do hlasování může aktivně zapojit každý z nás? To nám prozradí Kateřina Bolečková a Dagmar Feterová. Zazpomínáme i na to, jakým způsobem se v počátcích ankety oslovovali hlasující a budeme tipovat letošního vítěze. Tohle si nenechte ujít. Tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Dobrou zprávu přinesl Václav Neckář, je 6 hodin a 25 minut. Tady je Český rozhlas Brno. U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu, nejprestižnější světové literární události, kde je Česká republika letos čestným hostem, připravila Česká televize nové pořady. Jedním z nich je 13-dílný cyklus Literární místopis. V Zeleném rinku uslyšíte reportážní záběry z předpremiéry dvou dílů, které se zúčastnil režisér Petr Smělík, kreativní producent Dušan Můlí, dramaturgyně Nora Obrtelová, scenáristka Markéta Sára Valnohová a další. Jednotlivými díly, které představují spisovatelky, spisovatele a díla spjatá vždy s jedním krajem České republiky, pak provádí diváky spisovatel Jaroslav Rudiš. O dramaturgii cyklu, klíči k výběru autorů a ukázek z literárních děl mluví právě Nora Obrtelová a Markéta Sára Valnohová. V reportáži také uslyšíte krátkou ukázku z dílu věnovanému Zlínskému kraji z Broumova, kde Jaroslav Rudiš se syny spisovatele Ludvíka Vaculíka rozmluval o tom, jak se zdejší krajina promítla do románu Sekira, Český snář a dalších děl. Více informací, včetně právě zmíněných tří dílů četby na pokračování, máte možnost si poslechnout na našem webu brno.rozhlas.cz, jsou součástí článku Evy Šulcové. Zprávy chystá David Hasman a ty další tu budou pro vás už za 3 minuty. Do té doby si dáme ještě Martu Atenu Elefteriadu v písničce Kolem páté, i když je už kolem 6:30. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Pri Bohemia Radio, audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
3: Brněnský dopravní podnik od dneška provozuje novou autobusovou linku 63 do lokality Podhády. Ta spojí novou bytovou výstavbu s přestupním uzlem na Novolišeňské. Oblast byla od dosavadních zastávek vzdálená několik stovek metrů. Provozní doba linky je ve všední dny od 5 do 20 hodin a o víkendech od 8 do 20 hodin. Spoje na lince budou jezdit ve špičkách po 20 minutách, mimo ně v intervalu 30 minut. Ve Velké Meziříčí bude celý týden od dneška pro dopravu zavřený hlavní vjezd Vrchoveckou ulicí přes náměstí. Dlaždiči budou pokládat nový povrch před radnicí a v jejím blízkém okolí. K obchodům a provozovnám zásobování dojde přes Šebestiánské náměstí a Komenského ulici, která bude po dobu prací průjezdná v obou směrech. Brněnská ulice od dneška rozáří světelné instalace nebo videomapping. Festival Prototyp se letos poprvé přesouvá z vodojemů na Žlutém kopci přímo do kostelů, parků nebo na nádvoří v centru města. Cílem organizátorů bylo dostat umění k více lidem. Na procházky rozsvíceným centrem Brna se můžou lidé vydat vždy od 19 hodin do 20 různých lokalit. Úřad pro zahraniční styky a informace od dneška povede Miroslav Tomana. V srpnu o tom rozhodla vláda. Ve funkci vystřídá Vladimíra Posoldu. Ve zpravodajských službách Toman pracuje od roku 1991. Jako diplomat působil v USA, Afghánistánu, Severní Makedonii a Bulharsku. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný jihovýchodní vítr, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy už za Domašovem na kilometru 177 je pravý pruh plný kamionů až k D2. Kolem sjezdu 182 popůvky, fronta i v levém pruhu. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpívala vám zpěvačka Cyndi Lauper, která se letos rozloučila se svou kariérou závěrečným turné. Jednu ze zastávek udělala i tady u nás v České republice. V 6:39 na vlnách Českého rozhlasu Brno vyrážíme na silnice. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby. A do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je čtvrteční Český rozhlas Brno. Je 6:45, teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 10 a 14 stupni Celsia. V Kobylí se teplota blíží 15 stupňům. Je tedy znám takový drobný pokles teplot proti předchozí půlhodince. Předpověď pro dnešek je však stejná jako včera. Očekáváme jasno, odpoledne a večer menší oblačnost, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr povolené rychlostí do 25 km. Za hodinu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází zhruba za 7 minut v 6 hodin 52 minut, zapadne 5 minut po 6:30. Dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

a zpíval vám Čechomor je 6 hodin a 49 minut. Tady je Český rozhlas Brno a krátce před sedmou je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spjatých s dneškem, tedy čtvrtkem 1. října 2026. V Brně dnes teplárny oficiálně představí nový komplex na spalování štěpky v Maloměřicích za více než 2 miliardy korun. V Tišnově dnes otevřou další tuzemský baby box a ve Znojmě zase zrekonstruované náměstí Svobody. Brněnský krajský soud na dnešek svolal přezkumné jednání v případu insolvence investiční firmy, která kupovala zemědělskou půdu za peníze půjčené od lidí a dluží jim přes miliardu korun. V Brně se dnes konají oslavy z tého výročí vyřešení takzvaného minimálního problému českým matematikem Otakarem Borůvkou, který proslavil českou matematiku ve světě. Účastníci mimo jiné položí věnce k Borůvkovu památníku na ústředním hřbitově. Městský soud v Brně se dnes po zrušujícím rozhodnutí krajského soudu bude opět zabývat případem vydání knihy Germara Rudolfa Holokaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu. A v Moravské zemské knihovně v Brně dnes začíná výstava Klíč od nebe, rukopisné modlitební knížky. Zprávy v 7 pro vás dnes připravuje David Hasman a budou tu za 9 minut. Do té doby ještě písničky, které nestárnou a máte se na co těšit. Přichází kapela Police se svým legendárním hitem Every Breath You Take. No a dáme si také brněnské Futurum ve skladbě Zdroj. Pavel Kašpar u mikrofonu. Dobré ráno.

0: radiotéka.cz.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Znojemská nemocnice pořídí nové přístroje pro onkologické oddělení. Některé nádrže na Vysočině nemají ani poloviční zásoby vody. Sokolové žádají po policii zabavené miliony, které podle vnitřního auditu ukradla bývalá zaměstnankyně. A dnes čekáme skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Lékaři nemocnice ve Znojmě využijí nové přístroje na oddělení radiační a klinické onkologie. Jejich pořízení vyjde na zhruba 128 milionů korun. Modernizace oddělení začala v září a potrvá přibližně 9 měsíců. Pacienti kvůli tomu musí na ozařování dojíždět do Masarykova onkologického ústavu v Brně nebo do Jihlavské nemocnice.
5: Součástí modernizace je nákup nového lineárního urychlovače a speciálního CT simulátoru. Ten vytvoří detailní obrazová data, podle kterých mohou lékaři určit oblast k ozáření a připravit každému pacientovi individuální ozařovací plán. Lineární urychlovač pak dopraví stanovenou dávku záření na konkrétní místo. Záření tak má působit co nejpřesněji a co nejméně zatěžovat okolní zdravé tkáně. Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Výrská nádrž na řece Svratce má teď zásoby vody snížené na polovinu. Zaplněná je ze 47%. Hladina dosahuje necelých 449 metrů nadmořské výšky. V září 2018 byla ještě o 2 metry níž. Odběry vody ale podle Povodí Moravy omezené nejsou.
6: Na polovině svých zásob je v tuto chvíli také vodní nádrž Hubenov na Jihlavsku. Mostiště na Žďársku je plné z 64%, přehrada Nová Říše na Jihlavsku dokonce z 80%. Podle Povodí Moravy jsou to podobné stavy jako v suchých letech 2015 až 2018. Omezení odběru vody ale podle vodohospodářů nehrozí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding čelí podezření, že ukradla Sokolům více než 40 milionů korun. Kdyby na to vedení Sokola před dvěma lety přišlo, spáchala, když na to vedení Sokola před dvěma lety přišlo, spáchala sebevraždu. Sokolové podají kromě žádosti o vrácení peněz také oficiální stížnost. Říká první místostarostka Kamila Šolcová.
7: Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
3: Policejní mluvčí Jan Daněk Českému rozhlasu řekl, že policie čeká na rozhodnutí státního zastupitelství. Peníze potom podle mluvčího policisté pošlou na účet stanovený soudem. V zoo Zlín uhynula slonice Kali. Podle vyjádření zahrady 31letá samice slona afrického se neprobrala v úterý z anestezie po komplikované operaci ulomeného klu. Zvířeti se utvořil pod klem absces, který se pokusili operovat mezinárodní tým 6 veterinárních odborníků. Kali byla od roku 2021 matkou prvního úspěšně narozeného mláděte slona afrického v České republice. Zlínská zoo přitom už letos v květnu přišla o další slonici Úlu. Ta uhynula na následky zranění po napadení samcem.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný, jihovýchodní vítr, biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Za Domašovem pozor na první část kolony kamionů v pravém pruhu na kilometru 169. Za exitem 182 popůvky pak proměnlivě zpomalují i

0: osobní auta v levém pruhu. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači. 7:05 je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste s námi ve čtvrtek 1. října 2026. Dnes u příležitosti 95. narozenin Jiřího Suchého si každou hodinu na začátku zahrajeme jednu z jeho slavných písniček a ani po 7. hodině nebudeme dělat výjimku, dáme si Pramínek vlasů. No a další písničky, Tichá dohoda, Večírek osamělých srdcí, to budou první dvě písničky, které nestárnou, a další pro vás chystáme. Stejně tak jako soutěž Jak se u nás mluví, ve které tentokrát vyrazíme do Starovíček pro další soutěžní slovo. No a na výherce dnes čeká Kniha radosti. Do soutěže věnovalo nakladatelství Jota. Pavel Kašper u mikrofonu, držíme vám palce, nezapomeňte, na známé lince 726465200 můžete vybrat některou z našich možností a nebo zavolat už rovnou správnou odpověď. Je to jen a jen na vás. Za chvíli začínáme. No a teď už je tu oslavenec Jiří Suchý. Neuvěřitelných 95. Rozčísneme Pramínek vlasů.
1: Český rozhlas Brno.

0: a mám dost času.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: O večírku osamělých srdcí zpívala kapela Tichá dohoda. Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 13 minut čas na soutěž, jak se u nás mluví. Dnes se zamíříme na Břeclavsko a prozradím, pozor, nehledáme význam podstatného jména, ale dnes to bude sloveso, které nám poslal Josef Panic ze Staroviček. Ptáme se vás, co by to mohlo znamenat, když se řekne hamovat. Co to podle vás bude ve Starovičkách? Říkám a hádáme dnes sloveso hamovat. 7264652000. Linka sem k nám do studia. Zavolejte, zkuste to, těšíme se. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno. Dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, pěkně vás zdravím i všechny posluchače. Je tady Karel Rakvic.
0: Karele, krásné ráno vám přeju do Rakvic, vítejte.
1: Děkuju.
0: Tak co říkáte na dnešní soutěžní slovo hamovat? Starovičky nejsou zase až tak daleko.
1: Ano.
0: Tušíte, co by to mohlo být?
1: No, když jsem to slyšel, ale rád bych si teda poslechl vaše nápovědy.
0: Určitě, ať máte z čeho vybírat. Karle,
1: ano.
0: Takže hamovat znamená buď za A brzdit, nebo za B pomlouvat, anebo za C dělat nepořádek.
1: Hamovat znamená brzdit.
0: Ano, je to přesně tak, jak říkáte. Perfektní. Takže v podstatě jste se dneska jenom potřeboval ujistit, jestli je to tak skutečně.
1: No ano, děkuju zatím.
0: Gratuluju vám, knížka je vaše. Znáte tady tohle slovo, používáte ho, nebo jste jen zaslechl?
1: No, u nás je to běžná věc, jako kluk jsem to slyšel moc krát od mojich, od dědy hlavně. A jako kluk se to používalo tady běžně. No ale ještě bych, pane redaktore, pro vás měl 6 slov, když byste byli tak...
0: Bez vás, tak to... vydržte na lince a domluvíme se potom, jakým způsobem to uděláme. Jo?
1: Dobře, jo, ano, děkuju.
0: Karle, gratuluju, poprosím vás, jak děkuju. Jsem říkal, zůstaňte na lince a gratuluju k dnešní výhře. Mějte se hezky, díky děkuju. Za zavolání. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin a 15 minut, tady je Český rozhlas Brno, dáme si písničku z filmu Bačka Sidy and Sundance Kid. Poznáte určitě, o jakou se jedná. Za chvíli počasí a soutěž, jak se u nás mluví, zase zítra krátce po 7 hodině. Dobré ráno.

0: 7 hodin a 18 minut, tady je Český rozhlas Brno, dáme si počasí.
1: Počasí.
0: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují momentálně v rozpětí mezi 8 a 15 stupni Celsia. Na 8 stupňů se ochladilo v Troubsku, 15 stupňů je v tuto chvíli v Kobylí, v centru Brna kolem 13 stupňů. A předpověď ta slibuje jasno, odpoledne a večer menší oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, mírný jihovýchodní vítr do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 8 minut před 7 hodinou, zapadne v 18 hodin a 35 minut. Přejeme krásné ráno.
2: V pátek 2. října si s hostem chovatelské poradny Radkem Baďurou budeme povídat o tom, jak na počátku podzimu můžeme podpořit volně žijící zvířata na zahradách a v sadech. Jak poznáme, že ježek potřebuje před zazimováním dokrmit? Co připravit na přilepšenou veverkám a další drobotině. Na zajímavý rozhovor, váš poslech i dotazy se už teď těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

7 hodin 24 minut, tady je Český rozhlas Brno, máme pro vás několik tipů na dnešek. V novém kulturním a kreativním centru v Moravském Krumlově dnes cestovatel Martin Hlozák nabídne autentické vyprávění o svých zážitcích z Kambodže, od noci strávených v džungli přes buddhistické chrámy až po místa poznamenaná válečnými konflikty. Akce začíná v 17.30. Otnice na Slavkovsku a obecní knihovna Otnice zvou na další zajímavou přednášku Aleše Svobody, největšího znalce brněnského podzemí. Tentokrát přítomným poodhalí tajemné chodby a sklepení, které se nacházejí pod ulicí Českou a Solniční v Brně, necelé 2 metry pod vozovkou. Začíná se v 18 hodin v sále Otnického dělnického domu. No a vstupné je dobrovolné. První říjnový den začne odpočítávat poslední měsíc výstavy Židovské hrdinky, který představuje portréty inspirativních žen vybrané z knihy Židovské hrdinky od biblických časů až po dnešek. Výstavu najdete v Muzeu regionu Boskovicka. A až do posledního říjnového dne potrvá výstava věnovaná Ludvíku Kunderovi v Moravské zemské knihovně v Brně. Představuje osobnost otce spisovatele Milana Kundery, který patřil mezi stálice brněnského hudebního a pedagogického prostředí. Vynikl jako klavírista, jehož doménou byla tvorba současných českých skladatelů. V meziválečném období pak pedagogicky působil na brněnské konzervatoři a od druhé poloviny 40. let vyučoval na JAMU, kde rovněž zastával funkci jejího prvního rektora. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další to jsou pro vás připraveny už za 4 minuty. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme dobré ráno.

0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brno hledá firmu, která postaví parkovací dům u univerzitního kampusu a fakultní nemocnice v Bohunicích. Zaparkovat tam má přes 650 aut. Výstavbu za víc než 370 milionů korun schválili radní. Hotová má být do roku 2029. Město chce parkovací dům postavit na místě současného venkovního parkoviště mezi Bítejskou a Akademickou ulicí. Centrum pro seniory v Holešově dokončilo nový objekt domova se zvláštním režimem pro lidi s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence. Zázemí v něm najde 21 klientů a díky jeho výstavbě se celková kapacita této služby zvýšila o 12 míst. Projekt stál přes 97 milionů korun. Vojenská akademie ve Vyškově slaví 30 let. Výročí si dnes připomene slavnostním nástupem vojáků v dědických kasárnách. Během něj přesně v 10 hodin dopoledne nad městem přiletí letouny Casa a Gripen. Vojenská akademie slouží ke vzdělávání a výcviku vojenských profesionálů a příslušníků aktivní zálohy armády České republiky. Zabezpečuje taky přípravu jednotek a útvarů do zahraničních misí. Agenturu Czech Tourism má od dneška na starosti rezort průmyslu a obchodu. Předtím spadala pod Ministerstvo pro místní rozvoj. O přesunu vláda rozhodla v srpnu. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO změna přispěje k jednotné ekonomické prezentaci Česka. Czech Tourism se totiž stane součástí agentury Czech Business. Změnu uvítal i Svaz obchodu a cestovního ruchu. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vád bude mírný jihovýchodní vítr, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem z Prahy se kamiony začínají řadit v pravém pruhu už za Velkou Bíteší kolem kilometru 163. Za exitem Rosice na kilometru 179 brzdí i osobní auta. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Zaměstnanci palíren destilátů mají letos méně práce než v jiných letech. Úroda byly kvůli suchu velmi špatná, jak hlásí pálenice na Brněnsku. Lidé tam vozí méně kvasu a někdy také kombinují více druhů ovoce. Je to i případ pálenice v brněnských Tuřanech, kde jsou i přesto s letošní sezónou celkem spokojení.
1: Ten kvás, jak jsme se domlouvali, můžu to hodit na rampu, nebo
2: něco s tím? Na rampu a tam to nastavím.
1: Dobře.
3: Do pálenice v brněnských Tuřanech teď přijel pan Petr se svým nákladem. I jemu se letos urodilo méně ovoce, proto do pálenice přivezl více druhů najednou.
1: Mám tady nějaký mirabelky, ještě švestky, které šly brzo, no, nějaký ringle, takže, voní to hezky a těším se. Nechal jsem trošku díl jakoby do kvás, nebo aspoň si myslím, dneska to vyzkouším a uvidíme.
3: Od nalití kvasu do kotle trvá pálení zhruba 2,5 hodiny. Přestože se letos i kvůli velkému suchu urodilo méně ovoce, podle majitele tuřanské pálenice Jakuba Štursy to na výslednou kvalitu nemusí mít vliv.
4: Když se o ten kvas správně postaráte, jo, nedáte tam zhnilé ovoce, nenecháte to kontaminovat, aby se tam došlo vlastně k octovému kvašení, tak i když je toho ovoce míň, tak bývá kvalitní a má dostatek cukru a i těch vlastně těch eterických složek, takže ta kořalka je dobrá. Jo? Nepoznáte to kvalitativně, že by byla horší než roky, kdy se urodí prostě spoustu ovoce.
3: Letošní sezóna je podle něj zatím dobrá. Potvrdili mu to i pracovníci celního úřadu při nedávné kontrole.
4: Když jsme se tak jako nezávazně bavili, tak nám pánové naznačili, že určitě jsme nevypálili nejmíň a že možná očekávali, že budeme mít jako míň těch zákazníků.
3: V těchto dnech se v Tuřanech pálí hlavně meruňky. Později přijdou na řadu třeba švestky. Z Brna Krištof Podaný, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 8 a 14 stupni Celsia. V Kobylí už se teplota blíží 15 stupňům, v centru Brna v tuhle chvíli 14 stupňů. A předpověď pro dnešek? Očekáváme jasno, odpoledne večer menší oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr mírný, jihovýchodní do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 8 minut před 7 hodinou, zapadne v 18 hodin a 35 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupli dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Síť babyboxů v Česku se rozrostla o další schránku, tentokrát na Jižní Moravě. Od včerejška funguje u vstupu do areálu nemocnice v Tišnově. V tomto městě doposud babybox chyběl. Nejbližší jsou v Brně a v Blansku. Schránka umožňuje matkám bezpečně a anonymně odevzdat novorozence, o které se kvůli obtížné životní situaci nemůžou nebo nedokážou postarat. Více už si teď povíme s redaktorkou Anežkou Hlávkovou, která je se mnou ve studiu. Anežko, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Kolik babyboxů na Jižní Moravě je?
1: Na Jižní Moravě jich funguje 9. Kromě Tišnova je schránka i v Brně, potom v každém okresním městě a taky v Boskovicích a v Kyjově. Zpravidla bývají u nemocnic. Z jihomoravských babyboxů je nejstarší ten brněnský. U nemocnice Milosrdných bratří ho výrobci nainstalovali v roce 2005. V Česku je těchto schránek 94. Zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess teď jedná o tom, aby další vznikly v Žatci anebo v Poděbradech.
0: Jak jsou babyboxy využívané?
1: Babyboxy v celém Česku od prvního zprovoznění zachránili 283 dětí, z toho 153 holčiček a 130 chlapečků. Na Jižní Moravě pak 35 dětí. Nejvíc jich lidé odložili do toho brněnského, a to přes 20. Žádné naopak zatím v Kyjově, kde služba funguje od roku 2023. Poslední dítě odložené do babyboxu v našem kraji bylo loni v květnu v Boskovicích. Chlapec zabalený jen v dece dostal jméno Vojtěch. Zhruba rok předtím našli zdravotní holčičku v babyboxu ve Znojmě.
0: Co se s dítětem vlastně děje po uložení do schránky?
1: Je to v podstatě novorozenecký inkubátor. Ve chvíli, kdy do něj dítě někdo vloží, zapne se vyhřívání, ventilace a smírnou prodlevou taky alarm, který upozorní zdravotnický personál. Zdravotníci dítě z boxu vyzvednou a kompletně vyšetří, aby zjistili jeho zdravotní stav, taky přibližný věk a jestli nemá nějaké zdravotní komplikace nebo zranění. V rozhlasovém seriálu Příběhy babyboxů popsal loni zakladatel sítě schránek Ludvík Hess, že děti bývají nahé a nevykoupané.
2: Výjimečně něco u sebe mají a dokonce mají u sebe pleny třeba, ale je to teda skutečně spíš výjimka. No. Některé děti jsou odložené nahý, některé děti jsou ještě nevykoupané, jsou odložené jako doslova tak, jak se narodili. Jsou děti s pupečníkem podvázaným kaničkou od bot, ale také mám děťátko, které má pupečník zavázaný instalatérským konopím.
1: Děti dostávají jména třeba podle zdravotníků z konkrétní nemocnice, například podle toho, kdo je z boxu vytáhl. Některá jména ale vybírá sám Hess.
0: Říká reportérka Anežka Hlávková. Mluvili jsme o novém babyboxu, který od včerejška funguje u vstupu do areálu nemocnice Tišnov. Anežko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, pěkné ráno.

dnes večer v České televizi. ČT1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamízí za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis

0: koncovou srážku autobusů u Olexovic prověřuje policie jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Brněnský dopravní podnik zavádí od dneška novou linku 63 do lokality Podhády. V Česku opět platí regulace cen pohonných hmot, vláda také zastropovala marže pumpařů. Dnes čekáme skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Policisté zahájili úkony trestního řízení v případu červencové srážky dvou autobusů u Olexovic na Znojemsku. Prověřují jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 utrpělo středně těžká a těžká zranění. Posun v případu potvrdila policejní mluvčí Petra Hrůzová.
1: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení. Případ je prověřován pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, kterého se měl dopustit řidič autobusu tím, že nedal přednost v jízdě druhému autobusu.
0: Brněnský dopravní podnik od dneška provozuje novou autobusovou linku 63 do lokality Podhády. Ta spojí novou bytovou výstavbu s přestupním uzlem na Novolišeňské. Oblast byla od dosavadních zastávek vzdálená několik stovek metrů. Podrobnosti provozu nové linky přibližuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
2: Linka bude jezdit na trase Novolíšeňská, Růženin, Dvůr, Strnadova a Podhády. Provozní doba je ve všední dny od 5 do 20 hodin a o víkendech od 8 do 20 hodin. Spoje na lince budou jezdit ve špičkách po 20 minutách a mimo ně v intervalu 30 minut.
0: Ministerstvo financí obnovilo každodenní určování nejvyšších cen paliv. Litr benzínu Natural tak dnes v Česku stojí maximálně 46 korun a 14 haléřů za litr a nafty za 48 korun a 72 haléřů. Vláda zastropovala i marže čerpacích stanic. Na litru paliva můžou vydělat na nejvýš 2,5 koruny. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou muset pumpy na dálnicích výrazně zlevnit a to podle něj může uškodit ostatním čerpacím stanicím.
3: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, ale protože teď bude mít stejnou cenu na té dálnici, tak si prostě dopře, a nebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
0: Vláda taky stejně jako na jaře snížila spotřební daň na naftu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO, tak stát za měsíc přijde o víc než miliardu korun. Všechna opatření mají platit minimálně celý říjen. Od dnešního dne do 3. října mohou lidé v Lukově na Uzlína navštívit festival garážového kutilství Lukovská jizva. Pořadatelem je zlínský spolek Zvěřinec, který podporuje umělce, kutily a recyklaci. Závody sestavených kár a střelby z vytvořených katapultů budou hlavním bodem sobotního programu. Závodní káry a katapulty si mohou návštěvníci sestavit v dílnách za pomoci lektorů během celého festivalu. Součástí akce budou také koncerty, další díl a workshopy, divadlo i soutěž o nejlepší koláč.
4: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný jihovýchodní vítr, biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 před Brnem směrem z Prahy se první část kolony kamionů v pravém pruhu natáhla už za exit Tasov na 159. kilometru. Levý pruh je plný od sjezdu 178 Rosice. Osobním autem různě pomalu k D2 je to asi na 3/4 hodiny. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:05, je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili ve čtvrtek, který je prvním říjnovým dnem letošního roku. Svátek dnes slaví Igor, což je jméno severského původu, které se přes staronorské Ingvar a východoslovanské prostředí dostalo až do češtiny, bývá vykládáno jako Ingův ochránce, v případě chráněný bohem Ingem. Všem Igorům přejeme všechno nejlepší a samozřejmě také Igorovi Kapounovi, kolegovi tady od nás z rozhlasu, posíláme písničku

0: klokočí, takže doufám, že Igor bude nejenom kloktat. Klokočí z toho důvodu, že Jiří Suchý má právě dnes 95. narozeniny a právě u příležitosti 95. narozenin si každou hodinu na začátku vždycky hrajeme jednu z jeho slavných písniček. Takže všecko nejlepší nejenom Igorům, ale také dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří nejenom Jiří Suchý, ale dnes taky třeba Ilona Čáková a věřím tomu, že spousta vás, posluchačů Českého rozhlasu Brno, užijte si dnešní den, mejdan může začít klidně hned od rána. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásný den.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 8 hodin na 13 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology. A první říjnové setkání dnes bude patřit Mojmíru Martanovi. Mojmír, hezké ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli s teplotami a počasím? Měl jsem pocit dnes ráno, když jsem šel sem k nám do rozhlasu, že je teplej ve srovnání třeba se včerejškem.
2: Tak aktuální teploty jsou nad 10 stupní. Těch 10 stupňů jako nejnižší teplotu, který tu mám aktuálně, je v Troubsku, ale jinak jsou teploty až do 16 stupňů. No a máme skoro jasnou oblohu.
1: Mojmíre, jaké počasí přinese 1. říjen? Když jsem mluvil včera s vaším kolegou Petrem Minsterem, tak ten říkal, že v podstatě se ty předpovědi tento týden ani moc měnit nebudou. Platí to stále?
2: Platí to stále, i dnešek bude ve znamení slunečného, ale často i větrného počasí. Očekáváme skoro jasno až polojasno, večer může být i oblačno, ale oblačnost bude opět průsvitná. Odpolední teploty 21 až 24 stupně, mírný jihovýchodní vítr, během dne v západní a jižní části kraje místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. K večeru bude vítr částečně slábnout.
1: Když se podíváme na dny následující, zmínili jsme, že počasí se příliš měnit nebude, takže když se jen letmo koukneme třeba na pátek a na sobotu, i ty denní teploty budou plus minus stejné a slunečné počasí bude přetrvávat.
2: Ano, bude tomu tak, bude přetrvávat slunečné počasí, pokud bude oblačnost, tak ta bude hlavně zítra a bude převážně průsvitná do těch 24 stupňů po oba dva dny. Ranní teploty budou o něco nižší v sobotu, kdy nebude už tolik foukat, takže tam při delším bezvětří v údolích mohou být teploty i kolem 6 stupňů.
1: Mojmíre, moc krát díky. Poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 1. říjen.
2: Ten byl nejteplejší v roce 1934 v Tišnově, kde naměřili 29,5 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1959 ve Vyškově, a to minus 5 stupňů.
1: Říká meteorolog Mojmír Martan. Mojmíre, přejeme krásné říjnové dny. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
3: Anketa Strom čtvrtstoletí. Ta bude v hlavní roli našeho čtvrtečního dopoledního vysílání 1. října. Které moravské stromy jsou do jubilejního ročníku nominovány? Jakými legendami jsou opředeny? A jak se do hlasování může aktivně zapojit každý z nás? To nám prozradí Kateřina Bolečková a Dagmar Feterová. Zavzpomínáme i na to, jakým způsobem se v počátcích ankety oslovovali hlasující, a budeme tipovat letošního vítěze. Tohle si nenechte ujít. Tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 18 minut. V Česku znovu platí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Vláda rozhodla o jejich zastropování, které začíná platit ode dneška. Ministerstvo financí vyhlásilo maximální ceny pro dnešní den. Litr nafty se může prodávat nejvíc za 48 korun a 72 haléřů, benzín za 46 korun a 14 haléřů. Aktuální ceny sleduje v Brně a jeho okolí reportérka Alena Hesová. Aleno, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kolik tedy dnes po ránu stojí nafta na čerpacích stanicích, které si už stačila oběd?
1: Já jsem zkontrolovala ceny na 6 čerpacích stanicích na trase mezi Brnem a Lipůvkou na Blanensku a všechny dodržují ministerstvem nastavené limity. A na toto mech svítí i částky o pár desetníků nižší. Vůbec nejlevnější naftu natankují řidiči na jedné z pump v Lipůvce. Já se teď dívám na ta čísla a litr stojí 47 korun a 49 haléřů. I včera odpoledne, když jsem tady byla, tak měli naftu a benzín v porovnání s konkurencí v okolí nejlevnější. Za naftu řidiči zaplatili jenom o 40 haléřů víc než dnes. Trojice stanic u nafty vyšponovala cenu prakticky k tomu povolenému maximu. Nemůžu ale říct, že by řidiči potom zlevnění vzali pumpy útokem, zatím jsem nespozorovala žádné fronty. Někteří šoféři mi dokonce říkali, že o tom zastropování ani neví. To třeba během včerejší odpolední špičky se u těch levnějších benzínek, hlavně v Brně u Globusu, řadilo u jednoho stojanu i několik aut za sebe. Cenový strop platí vždycky na den.
0: Jsou nějaká další opatření, která mají ceny pohonných hmot snížit?
1: Stát například zastropoval marže pumpařů, a to na 2 korunách a 50 haléřích za litr, a snížil spotřební daň na naftu. Kabinet nově plánuje taky mimořádně zdanit rafinerie, a to pro letošní a příští rok. Opozice kritizuje to, že jsou zásahy plošné a údajně jde o neakceptovatelný zásah do trhu. Opatření jsou reakcí na zdražování z posledních týdnů, způsobené konfliktem na Blízkém východě. Ještě připomenu, že vláda ceny pohonných hmot regulovala i na jaře a v létě.
0: Jak reagují na novou regulaci například dopravci nebo petrolejáři?
1: Opatření uvítalo třeba Sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia, říká jeho mluvčí Martin Felix.
2: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy. Snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
1: Cenové stropy můžou být problematické podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Jindráčka. Čerpací stanice na dálnicích totiž budou muset výrazně zlevnit a to může uškodit ostatním pumpařům. Mimořádná daň na rafinerie se nelíbí firmě Orlen Unipetrol, která je jako jediná v Česku provozuje rafinérie. Vadí hlavně to, že daň působí zpětně a dopadá jen na jedinou společnost.
0: O vládních zásazích do cen pohonných hmot jsme mluvili s reportérkou Alenou Hesovou. Aleno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morav v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorav.at. Region Morav.at.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Lékaři nemocnice ve Znojmě využijí nové přístroje na oddělení radiační a klinické onkologie. Jejich pořízení vyjde na zhruba 128 milionů korun. Modernizace oddělení začala v září a potrvá přibližně 9 měsíců. Pacienti kvůli tomu musí na ozařování dojíždět do Masarykova onkologického ústavu v Brně nebo do Jihlavské nemocnice. Městská část Brno-Bosonohy dnes lidem zpřístupní zrekonstruovaný park u panenky Marie. V místě bývalé černé skládky vznikl nový rybník, upravená parková plocha a dřevěná lávka. Zrestaurovaná je také socha Panny Marie. Radnici to vyšlo na víc než 13 milionů korun. Součástí projektu byla výsadba více než 300 stromů a velkého množství květin. Ve Velkém Meziříčí bude celý týden od dneška pro dopravu zavřený hlavní vjezd Vrchoveckou ulicí přes náměstí. Dlaždiči budou pokládat nový povrch přes radnicí, před radnicí a v jejím blízkém okolí. K obchodům a provozovnám zásobování dojede přes Šebestiánské náměstí a Komenského ulici, která bude po dobu prací průjezdná v obou směrech. Sněmovna bude dnes projednávat návrh o vyslovení nedůvěře vládě už třetí den. Pravděpodobně se bude hlasovat. Po vystoupeních vládních poslanců se včera odpoledne ke slovu dostala i opozice. Ta kabinetu vyčítá hlavně vysoký schodek státního rozpočtu. Opozice pravděpodobně nebude mít dost hlasů, aby nedůvěru prosadila. Vláda má totiž se 108 poslanci ve sněmovně většinu. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný jihovýchodní vítr, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy je první část kolony kamionů v pravém pruhu, teď už za Velkou Bíteší na kilometru 152. Hodně roztrhaná je potom až do Brna. Osobní auta se sunou různě pomalu k D2 od sjezdu 178 Rosice a mají to zhruba na 40 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: 8 hodin a 38 minut je to regionální stopař a dnes budeme mluvit o stromech. Ty totiž mohou být nejen krásnou součástí krajiny, ale i místem, ke kterému se vážou příběhy, legendy a vzpomínky. Právě ty nejzajímavější stromy teď hledá anketa Strom čtvrtstoletí. Jižní Morava má svá žiliska v ohni a více už nám řekne náš regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes za jedním z finálových stromů vyráží. Vojto, přejeme krásné ráno.
2: Dobré ráno všem posluchačům.
1: Víme, že vyrážíš za tím zmíněným stromem. Můžeme přiblížit posluchačům celou anketu a kam dneska vlastně míříš?
2: Určitě. Až do 5. října probíhá hlasování v anketě Strom čtvrtstoletí. No a Jihomoravský kraj reprezentují unikátní stromy. Jedná se o sedmikmenou borovici v Zámenském parku ve Velkých Opatovicích. No a do finále postupil také prastarý tys u hradu Pernštejna. Soutěž už nyní vstoupila do svého superfinálového kola, ve které soutěží už jen 5 stromů. Celkově na 10. místě se umístil právě pernštejnský tys, ovšem do finálové pětky naopak postoupila velkoopatovická borovice, za kterou právě já dneska vyjedu. A dodám, že ve finále je i strom, který máme doslova za humny, chudobínská borovice nad Výrskou přehradou, která před lety získala dokonce titul Evropského stromu roku. No a vodu z nádrže u jeho kořenů pije velká část Moravy.
1: A kam tedy dnes jedeš a vlastně z jakého důvodu?
2: Do našeho speciálního vysílání mezi 11. a 12. hodinou se přihlásím právě ze Zámeckého parku ve Velkých Opatovicích od té soutěžní borovice. Ale zajímavosti ve vysílání zazní nejen o ní, ale také o pernštejnském tysu. Moje milá kolegyně Jarka Vykoupilová i se svými hosty Kateřinou Bolečkovou a Dagmar Feterovou proberou historii soutěže a přiblíží právě to, jak se do hlasování stále může aktivně zapojit každý z nás.
1: Tolik náš regionální stopař Vojta Halaš, který se dnes vydá do Velkých Opatovic za výzračnou borovicí, která bojuje o vítězství v anketě Strom čtvrtstoletí. Vojto, díky za milý rozhovor, přejeme hezký den a naslyšenou.
2: Díky, hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 8:45, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se dnes pohybují stále ve velmi podobném rozpětí mezi 10 a 16 stupni Celsia. 16 stupňů, tedy stále nejvyšší teplota v Kobylí. V centru Brna se teplota pohybuje kolem 14 stupňů. A předpověď počasí očekáváme dnes jasno, odpoledne večer menší oblačnost a nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce. A slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 52 minut, zapadne v 18 hodin a 35 minut. Přejeme krásné ráno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Češi jsou podle všeho nejvášnivější houbařský národ na světě, přičemž do lesa vyrazí aspoň jednou ročně více než 2/3 obyvatel a průměrně aktivní houbař za sezónu zvládne nazbírat až 6 kg hub. Houbařská sezóna se rozbíhá a je dobré si na začátku podzimu připomenout, jak se chovat nejen v lese, ale i k domů přineseným houbám. Proto Jarka Vykoupilová vyrazila s mikrofonem do lesů nedaleko Znojma.
1: Houbařská sezóna v plném proudu, možná stojí za to připomenout si, jak se v lese správně chovat. Ptám se botanika Radomíra Němce.
2: Ten zákon o lesích v paragrafu 20 tak říká, že bychom třeba neměli parkovat v lese, neměli tam zajíždět autem, neměli bychom tam dělat hluk. Pokud se týká hub, tak bychom měli sbírat jenom to, co bezpečně poznáme, to je pro naši bezpečnost, abychom se neotrávili. No a taky bychom měli sbírat jenom pro vlastní potřebu, protože zákon taky pamatuje na to, že pokud bychom sbírali více těch hub a prodávali je, tak tam se to řídí prostě už jinými pravidly. Ale v České republice není dáno, jaké množství maximální můžeme z lesa teda odnést, kdybychom byli někde v nějakém lese, který je soukromý, tam platí jiná pravidla a taky platí jiná pravidla ve zvláště chráněných územích, jako je Národní park nebo chráněná krajinná oblast nebo přírodní památky, přírodní rezervace. Tam mohou platit úplně přísnější pravidla, třeba že nesmíme se stoupit ze značené stezky, což limituje zase ten sběr. No a pak je třeba připomenout, že existují chráněné druhy, které vlastně sbírat vůbec nesmíme, kam patří třeba hřib královský, muchomurka císařka nebo třeba hřib fechtnerův.
1: Hrozí za to i pokuta?
2: Hrozí pokuty. Obecně třeba v těch zvláště chráněných územích by strážci mohli tu pokutu udělit za sebrání zvláště chráněného druhu nebo za pohyb mimo teda značené stezky.
1: Pokud nám záleží na tom, aby na našem místečku zase za rok něco vyrostlo, je dobré ten hřib nějakým způsobem odříznout?
2: O tom zase houbaři a mykologové vedou spory, ale obecně se říká, že by se ta houba měla opatrně vytočit a to místo, odkud jsme ji vzali, tak zamáčknout, aby podhouby nevysychalo. A někdo říká, že bychom měli tu houbu uříznout nožem a nechat kousíček jako v té zemi. Můžete si vybrat, není je to jednoznačně dáno.
1: Pokud už v košíku tedy nějaký úlovek mám, přijdu domů, co je dobré rychle udělat a neodkládat.
2: Na ten sběr bychom si měli vzít košiček nebo třeba papírovou tašku, protože igelitové sáčky, jak víme, tak ty houby v tom velice rychle dochází k degradaci těch hub a to třeba díky plísním, nebo teda on to není úplně plíseň, je to neduhub zlatový trusí, který se velice rychle šíří skrz plodnice a vytváří takové ty bílé povlaky a znehodnocuje tu houbu. Takže pozor na to. Některé houby snesou uložení v ledničce, to je třeba hřib dubový, hřib smrkový, to jsou pevné, tvrdé houby, které klidně 3 dny v ledničce vydrží, ale u většiny druhů platí, že bychom měli zpracovat okamžitě, jak je přineseme z lesa.
0: Říká botanik Radomír Němec. Tak si říkám, proč se vlastně hanlivě používá úsloví stojí to za houby, když máme jako národ houby tak rádi. Věřím tomu, že i váš košík nebude po procházce v lese prázdný. Nejen tuto reportáž najdete na našem webu a také v aplikaci Můj rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut, čtvrteční dobré ráno, 1. říjnové v letošním roce se pomaličku chýlí ke konci a ve studiu se mnou už je Zdeněk Junák. Září, protože i září a v říjnu je podzim krásný. Zdeňku, vítej, dobré ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, ano, včera jsme o půlnoci zamávali září, už tady máme měsíc říjen a to už voní podzimem. My jsme včera měli z takové malé série poslední představení naší nové inscenace, kterou hrajeme ve světové premiéře Letnice. Bylo to úžasný, my to máme rádi, je tam totiž dobrá partička, takže je tam úžasná pohoda, nasmějeme se a držíme, tak by řekl, jako pohromadě, ale ono je to v každé inscenaci, to jako zase ne, že bychom v jiných inscenacích byli rozhádaný, to v žádném případě. Diváci byli spokojení, odměnili nás obrovským aplauzem, takže dnešek mám takový volnější, jak jsem říkal, načítám knihu, audioknihu Old Shorehand, dneska to doklepnu, ale zajímavý ten konec je takový nějaký rozplizl, jak kdyby tam ten Karel Máj už neměl síly, nebo já nevím, něco mi tam chybí, no uvidíme, uvidíme. No a tak zítřek je pátek, ušijeme kabátek, bude hezky.
0: Bude, tak bude nádherně.
1: Máš volnější víkend?
0: Jo.
1: No, tak vyrazíš na houby nebo...
0: Určitě něco podniknete.
1: Něco podniknete. Tak si to užij, zdravím celou rodinku, zdravím tebe a v pondělí se budu co? Těšit na tebe opět na shledanou.
0: Už zítra, ne až pondělí.
1: Ježiši, promiň, v pondělí. Ještě zítra. Zítra se budu na tebe těšit zítra. Hned ráno.
0: Těším se taky, Zdeňku. Krásný den tobě a samozřejmě i vám a všem, milí posluchači. A protože reportáž Jarky Vykoupilové byla o houbách, se Zdeňkem jsme mluvili o houbách, tak na závěr stylově ukázka z básně Milana Kozelky, která se jmenuje Houbaři. Angličani vymysleli Hyde Park. Češi jsou výborní houbaři. Japonci mají nejrychlejší vlaky. Češi jsou výborní houbaři. Američani vymysleli rock'n'roll. Češi jsou výborní houbaři a respektovaní chalupáři. Zítra naslyšenou. Český rozhlas Brno, písně.

0: aut. Výstavbu za víc než 370 milionů korun schválili radní. Hotová má být do roku 2029. Město chce parkovací dům postavit na místě současného venkovního parkoviště mezi Bítejskou a Akademickou ulicí, doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
1: Kapacita stání bude výrazně vyšší než na současném venkovním parkovišti, které parkovací dům nahradí. Součástí projektu bude mimo tu samotnou stavbu taky úprava okolních komunikací, sadové úpravy, parkovací systém nebo výtah.
0: Česká obec sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Podle interního auditu ukradla Kolding celkem 40 milionů korun, když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Vojenská akademie ve Vyškově slaví 30 let. Výročí si dnes připomene slavnostním nástupem vojáků v dědických kasárnách. Během něj přesně v 10 hodin dopoledne nad městem přeletí letouny Casa Gripen. Vojenská akademie slouží ke vzdělávání a výcviku vojenských profesionálů a příslušníků aktivní zálohy armády České republiky. Zabezpečuje taky přípravu jednotek a útvarů do zahraničních misí. Dnes začíná růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale podle dat Národního screeningového centra nechodí.
2: Mamografie byla v pořádku.
3: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra Fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
4: Děkuju, takovej kámen vždycky spadne.
3: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka Ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
5: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
3: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy u za Velkým Meziříčím kolem kilometru 148 pozor na první část kolony kamionů v pravém pruhu. Je hodně roztrhaná až k D2. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dortem velkým jako hora, dnes potěšte Igora. I srdcovkám do záhlaví píšu, že svůj svátek slaví. Obdařím ho písničkou i s celou svou partičkou. Hity budou bez výjimky plnit éter do hodinky. Pojďme, jak mám ve zvyku, užít si tu muziku. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
7: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 1. října roku 2026. Už to opravdu voní podzimem. V Brně máme krásně zase, už to sluníčko se klube ven a včera to byl taky nádherný den. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak čtu: svátek slaví chlapci, muži, hoši, křestního jména Igor. A já, když se rozhlédnu kolem sebe, no tak pár Igorů ve svém okolí mám. Třeba je to můj kolega, výborný herec, zpěvák, člen Městského divadla Brno, Igor Ondříček. Potom náš kamarád z divadla opět miluje divadlo nadevše, pan Igor Katolický. Potom je to můj kamarád, s kterým chodím na pivko a podobně, Igor Sladký. No a nakonec jsem si nechal svého kolegu z rozhlasu, zvukového mistra Igora Kapouna. Takže kluci, všecko nejlepší k vašemu dnešnímu svátku. Užijte si dnešní den plnými doušky. Tak, no a já už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Zdeňku Junáku. Srdečně vás zdravíme, rádi posloucháme srdcovky. Dnes prosíme o pěknou písničku od Michala Tučného Báječná ženská pro naše milé manžele Zdeničku a Pepíčka Vajďákovi z Neubuze a gratulujeme jim k úžasným 60 letům manželství, které uzavřeli právě 1. října roku 1966. Kdysi jste si prstýnky dali a už je to 60 let. Věčnou lásku jste si slibovali a ten slib nikdy nevzali jste zpět. Tak jako kdysi, tak i dnes vám v srdci zvony znějí. A spolu s námi štěstí, lásku, boží požehnání a mnoho dalších společných let v kruhu rodiny vám ze srdce přejí. Děti Zdenek, Lenka a Aleš se svými rodinami, pravnučky Lilinka a Sárinka posílají pusinky. K přání se připojují sousedíkovi a Zetkovi ze Želechovic a Polčákovi z Pozděchova. Mockrát děkujeme a přejeme krásné podzimní dny. Tož, moji milí, když dovolíte, taky se zařadím do toho zástupu gratulantů a vinšuji vašim rodičům, manželům Vajďákovým, ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Vybrali jste si písničku, takže už přichází Michal Tučný a s ním Báječná ženská.

0: Tak to byla báječná ženská, Michal Tučný, doufám, že potěšila nejen manžele Vaďákovi, ale vůbec vás všechny, kteří právě teď jste se rozhodli, že budete poslouchat Srdcovky Zdeňka Junáka. Dnes se znovu vracím ke knize s názvem 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Autory jsou moji kolegové Miloš Šenkýř a Tomáš Kremr. Je to už třetí pokračování. První díl s číslicí 100 plus 24 připomínal 100 let rozhlasového vysílání na Moravě. Loni následovala kniha 100 plus 25, bizarností, kuriozit a absurdit, a ta se vztahovala ke starému výročí dokončení současné budovy Českého rozhlasu v Brně. No a letošní stovka, ta připomíná 100 let rozhlasového časového znamení. Tak já už otvírám opět knihu 100 plus 26, kuriozit, absurdit a bizarností pánů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremra a zastavil jsem se na straně 112 a připravil jsem si pro vás kapitolku s názvem Brno koupilo sněžnou rolbu, na uplatnění roky čekala v garáži. Obyvatelé Brna mají od roku 2017 možnost přímo rozhodovat o tom, na co z městského rozpočtu půjdou desítky milionů korun. Vždy vymyslí nějaký nápad, seženou na něj podporu a pokud jej úředníci vyhodnotí jako proveditelný, postoupí do finálového hlasování. Z prvního ročníku tohoto klání vzešla i sněžná rolba určená na schrnování sněhu ze zamrzlé hladiny brněnské přehrady. Červená mašina typu Siper 6x6 za 800 tisíc korun ovšem zůstala několik let v garáži. V Brně od té doby nenastala taková zima, aby rolba mohla na přehradu vyjet. Jen párkrát i pracovníci lesů města Brna, kteří ji dostali do správy, mohli vytáhnout třeba na menší rybník. Premiérové jízdy se rolba dočkala až na začátku roku 2026. V Brně tedy můžeme pro nejmrazivější dny používat novodobé rčení. Je taková zima, že vyjela rolba na přehradu. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

Ano, ano, čas nás naučí a taky možná vyučí. A já už tady mám přáníčko druhé z mailové adresy a to zní takto. Dovoluji si vás požádat o zahrání písničky pro mou švagrovou Marii Nečasovou z Rostání. Ta je vaším skalním posluchačem a tak den, kdy toto přání zazní, není důležitý. Vybrala jsem píseň Michala Davida To stárnutí zrádné. Zpívají spolu s Karlem Gottem. Píseň bych chtěla poslat pro uzdravení, radost a potěšení. I vy se mějte báječně. Marie z Drahan. Paní Marie, děkujeme i vy. Vám posílám se mějte báječně. Vybrala jste si písničku, přáníčko odeznělo, takže už jsou tady Karel Gott, Michal David a To stárnutí zrádné.

0: Tak to byla skupina Queen, pomalu doznívá do hra krásné skladby a já už pro vás mám čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s románem Spalovač mrtvol autora Ladislava Fuchse. Tak, dnešní, tedy čtvrteční indicie zní takto. Rodinné obchodování s hudebními nástroji, hodinami a dalšími věcmi, převážně železnými, mne poněkud minulo. Opakuji čtvrteční indicii. Rodinné obchodování s hudebními nástroji, hodinami a dalšími věcmi, převážně železnými, mne poněkud minulo. Tak to byla čtvrteční indicie a už nám bude zpívat a hrát skupina Žentour.
1: Český rozhlas Brno.

to byla Hana Zagorová, písnička Máj je máj. No, máj teprve bude zase, že ten už máme za sebou, teď bude podzim a on ten máj zase přijde, určitě se ho dočkáme. Dívám se na hodiny, co nevědět bude 3/4. No promiňte, už je minutu po 3/4 na 10 a já tady mám ještě jedno přáníčko ze webového formuláře a to zní takto. Chtěla bych nechat zahrát mému manželovi Petru Koutnému k našemu malému výročí. Za všechny společné roky, za jeho trpělivost, humor a za to, že jsme i přes všechno pořád jeden tým. Přeju nám, aby nám to spolu ještě dlouho vydrželo a abychom měli pořád důvod se spolu smát. Posílá a děkuje manželka Eva z Blanska. Milá paní Evo, taky vám přeji, ať vám to ještě dlouho, dlouho vydrží a máte pořád důvod se spolu smát. A já už vám, abyste smáli, posílám velmi dobrou, svižnou písničku. Tady je.

Když máš v chalupě orchestrion, no jo, když máte v chalupě orchestrion, tak musíte třeba vynést stůl, a protože byty jsou malé a tak dále. Ne, to si dám legraci. Moji milí posluchači, tahle ta písnička zdárně dovedla do svého cíle dnešní srdcovky s datem 1. října. No a jak to bývá dobrým zvykem, já vám ještě připomenu čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Rodinné obchodování s hudebními nástroji, hodinami a dalšími věcmi, převážně železnými, mne poněkud minulo. Tak to byla čtvrteční indicie, zítra bude poslední a tam už to snad se, jak se říká, rozčísne. No a ještě připomínám, že vám rád plním vaše přáníčka, rád vám hraju písničky, které se vám líbí a které si přejete, ale to mě musíte dát vědět, máte tyto možnosti. Pokud nechcete psát, tak mi to můžete namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání i písničku v konkrétní den, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit do scénáře, abych se to dramaturgicky, jak se říká, připravilo. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v pátek po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Znojemská nemocnice pořídí nové přístroje pro onkologické oddělení. Společnost Baťa do příštího roku ukončí provoz výrobního závodu v Dolním Němčí na Uherskohradisku. Nafta v Česku na některých pumpách zlevnila až o 3 koruny na litr. A dnes čekáme skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Lékaři nemocnice ve Znojmě využijí nové přístroje na oddělení radiační a klinické onkologie. Jejich pořízení vyjde na zhruba 128 milionů korun. Modernizace oddělení

0: Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Poslední výrobní závod firmy Baťa ve střední Evropě příští rok ukončí provoz. V areálu v Dolním Němčíně na Uherskohradisku šili boty více než 50 let.
2: Já jsem tam také pracovala, ale to už je roku. Já jsem byla na přednašicí dílně, potom jsem byla u krabic, jak je balení.
3: 70-letá paní Františka vzpomíná na pracovní léta v obuvnické továrně v Dolním Němčí. Ta by měla příští rok úplně ukončit provoz. Pokračuje mluvčí společnosti Baťa Petr Souček.
4: Rozhodnutí o ukončení výroby v Dolním Němčí bylo pro společnost Baťa velmi obtížné. Bohužel jde ale o takový typ provozu, který nelze za současných podmínek na trhu držet jako rentabilní. Utlumení činnosti bude probíhat postupně v několika fázích a firma teď bude s každým z 92 zaměstnanců řešit budoucí působení v závodě individuálně.
3: Situaci spolu s vedením společnosti řeší už i krajská pobočka úřadu práce ve Zlíně. Z Dolního Němčí Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
1: Nafta v Česku dnes po obnovení vládních cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximálně možné ceny paliv znovu začalo určovat ministerstvo financí. Dnes podle něj může nafta stát na nejvýš 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu ministerstvo stanovilo strop 46 korun a 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 za litr. Všechny regulace platí od dneška nejméně do konce října.
5: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme většinou skoro jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný jihovýchodní vítr, biozátěž mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 se k Brnu směrem z Prahy táhne dlouhá kolona kamionů. Rozdělená je na několik částí. První potkáte momentálně za Velkou Bíteší kolem z tého 60. kilometru. Potom místy jedou plynulé, místy zastavují. A od exitu 178 Rosice se zpomaluje i v levém pruhu. Osobním autem do zúžení u D2 je to teď na půl hodiny a měl by provoz pozvolna polevovat. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Mezinárodní den seniorů, Mezinárodní den kávy, Světový den vegetariánství nebo Mezinárodní den hudby. To všechno připomíná právě 1. říjen. V tomto měsíci, který právě začíná, ubývá dne už o 1 hodinu a 52 minut, tedy světla ve dne míněno. Vrcholí odlet ptáků, srnce zhazují parožím, začíná říje daňků a jezevci i plazy upadají do zimního spánku. No a já věřím, že vás dnešní dopolední vysílání bude bavit a naopak vám přinese energii, která se vám bude hodit, ale také zajímavé informace, které vás zase budou bavit. Kromě receptu se těšte i na babské rady a zajímavé pozvánky. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Začíná právě teď. 1.10. už má za sebou 10 hodin a 5 minut a od mikrofonu vás srdečně zdraví Jarka Vykoupilová.

0: Helena Vondráčková a její píseň Dvě malá křídla tu nejsou. Já rád játra, ty rád játra. Vzpomněla jsem si na dětskou říkanku, kterou jsem zvládla říct teď bez chyby, to jsem sama ráda. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a my vám po desáté. Téměř každý všední den nabízíme receptovou inspiraci. Dnes s ní přichází do studia naše milá produkční Dana Lachmanová. Danuško, ahoj.
1: Dobrý den.
0: No, malinko se mi přemlouvala, přiznám se, ale ona je taková milá ochotná žena, vždycky říká, tak co jsem teď vařila, co by se mohlo posluchačům líbit. A vymyslela nějaký jednoduchý recept, šup z trouby a je to.
1: Ano, ano.
0: A jsou v něm játra.
1: Právě, někdo játra miluje, někdo játra nemá rád, ale ten, kdo má játra, tak si na tom pochutná.
0: Pochutná, ale jsou zdravá, pojďme do toho.
1: Ano, tak jsou to drůbeží játra na pórku. Potřebujeme drůbeží játra, asi půl kila a jeden velký pórek. Já mám ráda hodně toho pórku, protože to pak to udělá takovou tu hezkou omáčku. Jo? Mm-hmm. A potřebujeme už jenom jeden plech, trochu koření, sůl, kečup, pivo a nebo vodu. Můžeme to podlívat jak trošku pivem, a nebo jenom vodou, není problém. A takže drůbeží játra trošičku odblaníme, nakrájím je na takový větší kousky, aby to nebyly úplně malinkaty, stačí na půl. Mm-hmm. Jeden velký pórek, ten nakrájím na kolečka. A na plíšek dám trošičku oleje, na to nasypu ten nakrájený pórek, nahoru na to dám ta játra, trošku osolím, lehce okořením, většinou jenom grilovacím kořením. A pak to zaliju trošku kečupem a podliju pivem. A když nemám pivo, podliju to trošku vodou. Strčím to do trouby, nezakrývám, tak za 20 minut se podívám, jestli se mě to moc z vršku nepálí, promíchám, nechám to v té troubě asi 45 minut a můžeme obědvat.
0: Tedy, a ideální příloha, rýže.
1: Brambory, rýže, kdo co máte rádi, ale
0: čerstvý
1: brambory,
0: chleba,
1: ano, brambory k tomu mám moc ráda, protože pak tam vznikne taková ta šťávička a namačkaný brambory s tou šťávičkou jsou moc dobrý.
0: Tak jsme vás inspirovali, možná se vám začaly zbíhat sliny. Já musím říct, že mě hodně baví to nakukovat takhle do kuchyní mých milých kolegů, takže děkuju, Dano, za tvůj čas i chuť přijít. Bylo mi ctí a radostí a to byla tedy originální játra na pórku z trouby tam a zase ven. Děkujeme za to, krásný den, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: No a my si teď dáme Drupyho, hned potom Marii Rotrovou a potom se těšte už na zajímavé pozvánky na akce, které teď v nejbližších dnech budou doslova do písmene hýbat Brnem a budou stát za zhlédnutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Už dnes v Brně začíná 12. ročník festivalu Prototyp, který propojí umění, vědu a technologie. Lidé ji z minulosti znají třeba z vodojmu na Žlutém kopci, ovšem letos poprvé se uskuteční ve veřejném prostoru, a to v centru města. Téměř 20 světelných instalací. Dva videomappingy, projekce, interaktivní díla prosvítí do soboty náměstí, parky, historické budovy i méně známá zákoutí. Velká část programu bude přístupná zdarma, jen vybraná díla v interiérech propojí placená trasa. Mezi hlavní body programu patří velkoformátový videomapping španělského studia Desilens, který rozzáří fasádu hotelu na Zeleném trhu. Druhý videomapping vzniká pro budovu nové radnice na Dominikánském náměstí v podání českého uskupení Metanoia. Na balkoně fary u kostela svatého Jakuba bude každý večer od soumraku do půlnoci Lunalon, tedy nafukovací model měsíce vytvořený na základě dat ze sondy NASA. Vznikl v roce 2019 u příležitosti 50. výročí přistání člověka na měsíci a stal se prvním z řady velkoformátových modelů vesmírných těles brněnské hvězdárny. No a festivalová trasa povede přes Zelený ring, Dominikánské, Moravské a Jakubské náměstí, Biskupský dvůr, Koliště a Piazetu Janačkova divadla na Špilberg. Slavnostní zahájení s módní show a koncertem se koná dnes od 19 hodin na Moravském náměstí. No a my vás na tuto zajímavou a nepřehlednutelnou akci srdečně zveme.
1: Český rozhlas Brno.
2: V sále už se zhaslo, jen reflektory svítí, komedie právě začíná. Krásná kolombína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece rub a líc, a ten kousek nebe je jen malovaný.

rychle skryješ, minka, Běro, ti přece nestárnou. Pak zvonek smíchu v sále najednou zacinká a tvoje oči omládnou. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece hrub a líc, a ten kousek nebe je jen

V sále už se zhaslo, jen na reflektory svítí. Komedie právě začíná. Krásná Kolumbína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece rub a líc. I ten kousek nebe, ač je malovaný,

0: Beatles v našem dopoledním vysílání. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová. Sucho, povodně nebo požár. Extrémy počasí se stávají součástí reality v Česku i ve světě a právě proto si letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu Ecofilm vybral téma vodoběh. No a od 1. do 4. října nabídne v Brně filmy z celého světa právě na toto téma. Já už teď ve vysílání vítám Jana Svatoše, což je dokumentarista, publicista i člen hlavní poroty festivalu a současně ten, který vede festivalový program pro školy. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy slavíte 52 let, tak to je docela jako dlouhá historie, bohatá. Čím je letošní ročník Ecofilmu podle vás jiný než ty předchozí?
1: Tak vy jste to zmínila, je to jednak to téma, každý rok je vybíráno jedno hlavní téma, které se reflektuje potom třeba v tom zmíněném vedlejším programu a já bych určitě zmínil letos, protože já jsem v porotě už několikerý rok, tak letos se potkala i obrovská pestrost, co se týká různých podžánrů přírodopisného filmu, máme tam dokumentární báseň, je tam dokumentární thriller, a nebo je tam i, možná bych to trochu nadsázky nazval dokumentární horor Temné vody, který je vlastně z oblasti Bangladéše, kde vlastně existuje největší množství lidí, kteří jsou přímo bezprostředně ohroženi vlastně změnama klimatu, ale jsou tam i pozitivní zprávy, ale pochopitelně převládá i filmy, které upozorní na nějaké nešvary, třeba film Při zemi, který poukazuje na věc, kterou teďka všichni známe z Vysočiny, kdy se tráví orlit. Nedávno teďka přiletěl jeden z Francie a včera se vlastně zjistilo, že byl zastřelen, tak to je film Při zemi, který vlastně představuje příběh zase jako klimatický změn na příběhu Vysočiny, jak se mění krajina a jak se vyšetřuje třeba padle tento nešvar.
0: Připomeňte prosím, kde se filmy promítají a co všechno je součástí programu, jak už bylo řečeno, který letos zaštiťuje téma voda a její koloběh.
1: Tak ten program je opravdu velmi bohatý, kromě programu a promítání filmů, tam je vlastně hlavní centrum v Cinema City ve Špalíčku v centru Brna, kde diváci můžou navštívit ty projekce a doporučuji hlavně se zaměřit na projekce, kde jsou přítomní i tvůrci, to si myslím, že je velký bonus, je tady třeba kanadský tvůrce Bill Heath nebo finský režisér Petteri Saario, což umožňuje těm divákům nahlédnout i do zákulisí toho filmu, ale tady potom třeba zítra v sobotu je program v ZOO Brno, v Arboretu Mendelovy univerzity, v neděli potom po sobotním vyhlášení slavnostním vítězů bude následovat nedělní projekce filmu zdarma, tam se jenom je potřeba registrovat opět ve Špalíčku. Takže těch programů je celá řada, já osobně mám zítra dvě přednášky pro školy s názvem Voda nad zlato, je to o vodě jako surovině, ale i o zase bytí a nebytí pro zvířata a divočiny, to vlivně práci filmařů v Africe, ale i třeba domorodých etnik, co jsou horší dálnice a tak dále.
0: Vy už jste nějaké zajímavé osobnosti samozřejmě zmínil, ale koho tedy návštěvníci ještě mohou na Ecofilmu potkat a třeba se nechat nějak inspirovat?
1: Tak je to možná i možnost, nebo rozhodně to je možnost třeba se setkat i s porotci. Máme tady vlastně, porota je mezinárodní, tady třeba přítomný Alex Tate, což je britský režisér, držitel ceny BAFTA, který vlastně bude promítat zítra s dalším členem poroty Petrem Lomem z Holandska, nebo to je česko-nizozemský tvůrce. A budou promítat své dva filmy nesoutěžní, kde bude potom následovat debata, kterou se do okolností moderuju já v angličtině. A to si myslím, že je také zajímavé, protože Peter Lom natáčel dokument o novozelandské řece, která jako první na světě získala fakticky od parlamentu práva jako stejná, jako má člověk, protože tam je důležitá ochrana vody od pramene až dolů po tu splavnou část. A Alex Tate dělal se dokumenty pro PBS, na takové ty klasické ve stylu BBC. Oba dva jsou naprosto unikátní filmaři a já se na tu debatu moc těším a to je zítra 17.40 a ten program má ta možnost tady potkat obrovské množství lidí, ale třeba i dalších odborníků, to všechno je na stránce www.ecofilm.cz anebo na sociálních sítích dobře prezentováno, takže si to posluchači případně můžou dohledat a já se budu těšit na viděnou.
0: Těšíme se, děkujeme za pozvání a za všechny ty podrobné informace, to byl Jan Svatoš. Přejeme letošnímu Ecofilmu spoustu nadšených diváků a vám, ať jde pěkně od ruky práce porotce a nejen ona. Mějte se hezky a naslyšenou, na viděnou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupli dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Tomáš a Tamara Klusovi ve své, můžeme říct, manželské písni. A pak koně Klus promění v cval. No tak ať máte podobnou dávku dobré energie a chuti do života i dnes ve čtvrtek 1. října roku 2026. Ručičky na hodinách se posouvají stále kupředu, máme 10 hodin a 47 minut. A my vám příští hodině, tedy mezi 11. a 12. nabídneme zajímavé setkání hned několika hostů na téma anketa strom čtvrtstoletí. Budeme se tedy bavit o stromech s příběhy a věřím, že to bude povídání, které vás skutečně bude bavit a přinese i spoustu zajímavých a užitečných informací. Podobně jako dnešní babské rady. Ty teď nabídnou triky na snadnou údržbu zrcadel, protože pomohou vám možná obyčejné noviny, pěna na holení, ale pozor, i správně zvolený směr leštění skleněných ploch. Tak tohle musíte slyšet.
1: Babské rady.
0: Pro dokonalé vyčištění zrcadla bez šmouch skvěle poslouží obyčejný ocet s teplou vodou, který spolehlivě rozpouští mastnotu i zaschlé kapky. Pokud po ruce ocet nemáte, můžete použít vychladlý silný černý čaj, který má podobné čistící účinky a zanechá povrch perfektně čistý. Tradiční metodou pro následné leštění zrcadel je použití zmačkaného novinového papíru, který na rozdíl od běžných hadříků nezanechává žádné chloupky. Vyhněte se krouživým pohybům, které mohou nečistoty spíše rozmazat než odstranit. Mnohem účinnější je čistit zrcadlo rovnými tahy, buď svisle nebo vodorovně. Jestliže vaše zrcadlo časem ztratilo svůj původní lesk, pomůže ho obnovit voda s trochou bramborového škrobu. Skvělým trikem do koupelny je navíc obyčejná pěna na holení, kterou můžete na sklo nanést a rozetřít do sucha, čímž zrcadlo dlouhodobě ochráníte před nepříjemným mlžením.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na dětského ombudsmana Martina Beneše se za prvního půl roku jeho působení ve funkci obrátilo 111 dětí. Brněnský dopravní podnik zavádí od dneška novou linku 63 do lokality Podhády. Antimonopolní úřad potrestal kartel výrobců kabelů rekordní 2miliardovou pokutou. A dnes čekáme skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce dostal přes 1100 podnětů. Skoro dvě třetiny z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Víc než polovina případů, kterými se jeho tým zabýval, se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Další velkou agendou byly stížnosti na postup škol a České školní inspekce. Prioritou Martina Beneše, kterou si stanovil na další 3 roky, je výrazně změnit systém ochrany ohrožených dětí.
2: To jsou děti zanedbávané, týrané nebo zneužívané, ale zároveň my se na to chceme dívat i trochu šířeji a chceme se zabývat i oblastí školství, zejména z pohledu jako bezpečí, prevence šikany a

0: linky přibližuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
1: Linka bude jezdit na trase Novolíšeňská, Růženin, Dvůr, Strnadova a Podhády. Provozní doba je ve všední dny od 5 do 20 hodin a o víkendech od 8 do 20 hodin. Spoje na lince budou jezdit ve špičkách po 20 minutách a mimo ně v intervalu 30 minut.
0: Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. Čtyři firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prysmian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Firmy se podle úřadu domluvily na jednotném výpočtu části prodejní ceny telekomunikačních a energetických kabelů z mědi nebo hliníku. Spolupracovat tak měli přes 10 let. Město Kroměříž vydalo novou brožuru s kontakty na záchranné složky, zdravotnické zařízení i sociální služby. Obyvatelům má pomoct řešením těžkých životních situacích. Brožura s názvem Na koho se obrátit v obtížných situacích obsahuje také telefonní seznam lékařských pohotovostí nebo organizací, které pomáhají rodinám a seniorům. Tištěná verze brožury je k dispozici třeba v Charitě Kroměříž nebo v knihovně Kroměřížska. Ke stažení online bude i na webu města.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za exitem Tasov. Opatrně dojíždějte do kolony na 155. kilometru. Zastavuje se tam na kilometru 159,5, najelo auto pod kamion. Provoz tam byl zastaven, teď už by se mělo projíždět alespoň levým pruhem. A dál potom na D1 z Prahy na Brno u odpočívky 9 křížů. Kolem z tého 66. kilometru začíná první část roztrhané kolony kamionů, která různě rozdělená pokračuje až k D2. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Anketa Strom čtvrtstoletí jde do finále a za pár dní bude vyhlášen vítěz. My jsme si pro tuto hodinu dopoledního vysílání dali nelehký úkol, a to představit vám hned tři důležité stromy, které se nachází na území Moravy, dostaly se téměř úplně do finále. Opatovická borovice, Chudobinská borovice a Penštejnský Tys. Za pořádající nadaci partnerství přivítáme Kateřinu Bolečkovou od hradu Penštejn, dorazí Dagmar Fetrová a telefonicky se s námi z Velkých Opatovic spojí náš jihomoravský stopař Vojtěch Halaš. No nenechte si ujít tuhletu zajímavou hodinku plnou legenda příběhů, které všechny tyto stromy nesou ve svých korunách i kořenech. Věřím, že vás to s námi bude bavit i teď. Jarka Vykoupilová vám tedy přeje dobrý poslech a dobrou náladu.

0: Sound. Buty a krtek, písnička, která uvodila takovou příjemnou atmosféru na začátku druhé poloviny Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. A já jsem ráda, že už se mnou ve studiu sedí dvě sympatické dámy, které si udělali čas a stanou se součástí našeho Dobrého dopoledne. Kateřina Bolečková, krásné dopoledne, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: A mám tady také Dagmar Fedrovou, dobrý den.
2: Dobré dopoledne tež.
0: Jsem moc ráda, že to všechno klaplo a jsme tady. Ten důvod je krásný, je to anketa Strom čtvrt století, tak určitě se shodneme, a vy to také říkáte v takovém půvabném spotu k této anketě, že každý strom je svědkem lidských osudů a pamatuje místa, která se proměnila a lidi, kteří pod jeho korunami vyrůstali. Tak myslím, že tím bychom mohli začít. Pojďme se podívat, kam až sahá historie ankety o nejkrásnější strom, a ptám se tady za pořadatele ankety Kateřiny Bolečkové. Je to už pár ročníků, my víme, že vlastně čtvrt století.
1: Je to tak, je to čtvrt století z toho důvodu, že anketa letos slaví 25. narozeniny a z toho důvodu jsme se rozhodli tento jubilejní ročník uspořádat trošku jinak. Takže ten 25. strom roku nebude strom roku, ale ten vítěz bude vlastně strom čtvrtstoletí. A zajímavý ten ročník je tím, že jsme vlastně oslovili všechny vítěze, kteří vlastně v historii ankety zvítězili, a vlastně 13 z nich se letos toho hlasování účastní. No a kdybych se měla ohlédnout za tou vlastně historií a kořeny ankety Strom roku, tak ty sahají až do roku 2000, kdy vlastně vznikla lokální anketa Strom roku právě tady v Brně. Tenkrát to byla vlastně iniciativa místních ochránců přírody, kteří chtěli upozornit na to, že v Brně bylo spoustu stromů ohroženo pokácením, a tak chtěli vlastně veřejnosti ukázat, že stromy jsou důležité nejenom pro životní prostředí, ale právě také pro komunity lidí, kteří se pod těmi stromy schází. No a nadace Partnerství se vlastně v roce 2002 touto myšlenkou hledání stromů s příběhem inspirovala a vlastně rozšířila ten strom roku na tu celostátní úroveň.
0: Já připomenu 2000 stromů v nominacích, téměř milion hlasujících, to zní skoro jako pohádka. Paní Dagmar Fedrová má také vzpomínky na počátky této ankety, je to pravda? Byla jste u toho?
2: je to pravda. Já jsem dokonce se v roce 2002 nebo 2003 pokoušela prosadit jerlín japonský převislý ve Valtickém zámeckém parku, ale tehdy jsem vůbec jako nevěděla, jak na to. Takže jsme neuspěli. No a potom později, v roce 2005, jsem to zkusila znovu s penštejnským tisem, protože já ho považuji za takového úspěšného borce, který tam vydržel údajně 1000 let, ale to není pravda. To jeho stáří se odhaduje spíš tak do 400 let. Ale jestli můžu říct tu pověst, která se k němu pojila.
0: Ano, my si necháme ještě za malý okamžik na další vstup, budeme moc rádi, protože k těm legendám se dostaneme, ale chtěla jsem možná ještě komentář k těm tedy finalistům, superfinalistům, protože v téhle chvíli vy už máte zveřejněno takovou top šestku, říkám
1: top
0: to správně.
1: Top pětka.
0: Tak možná poprosím ještě Kateřinu Bolečkovou, zhrňte tedy ty letošní finalisty, kdo se tam probojoval, jak to vypadá.
1: Tak já bych určitě mohl, jestli můžu zmínit všech 13 stromů, protože si myslím, že všech 13 stojí určitě za pozornost. Tak největší zastoupení letos měly duby. Byl to Oldřichův dub, výjimečný strom z Ústeckého kraje u obce Peruc. Potom to byl Lukavický dub z Pardubického kraje, dub z aleje ve Skaličce na Olomoucku a také dub z Libereckého kraje ve výsce Višňová. Potom tam máme vlastně dvě lípy. Jedna z nich je zpívající lípa v Pardubickém kraji, druhá je také lípa z Pardubického kraje v Zámrsku. Máme tam i dvě zástupkyně ovocných stromů, takže je tam hruška z Pardubického kraje v Mrákotíně a také jabloň u Lidmanů z Královéhradeckého kraje. No a máme tam vlastně i jehličnaté stromy, je to vlastně penštejnský tis, je jehož zástupkyně Dáša je tady s náma ve vysílání, potom je to chudobínská borovice z Vysočiny, opatovická borovice zástupkyně Jihomoravského kraje, která ano, právě teď bojuje i v tom superfinálovém týdnu. No a tu 13 vlastně uzavírá popovský jasan z Karlovarského kraje, kraje a Bůh u kostela svatého Jakuba v Jihlavě. Takže ta paleta letošních finalistů je opravdu pestrá.
0: Je to pestrá. No děkujeme za to zhrnutí všech těch druhů. To jsem v úvodu chtěla, aby zaznělo. A my se samozřejmě dostaneme třeba právě s paní Dagmar Fetrovou k tomu, jaká pověst, jaké pověsti se vážou ke stromu, který se stal právě s, možná i symbolem Pernštejna, tedy hradu. A stojí za zmínku, co se o něm vlastně říká. My možná malinko tu pověst potvrdíme nebo vyvrátíme, no těším se a jsem zvědavá. A také vám mohu slíbit, že dáme slovo v této hodince, jak už bylo řečeno, našemu jihomoravskému stopaři Vojtěchu Halešovi, který se ozve přímo z Velkých Opatovic a stojí momentálně už, předpokládám, pod tím nominovaným krásným stromem, což je opatovická borovice.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Kateřina Bolečková a Dagmar Fetrová jsou vzácnými hosty našeho dopoledního vysílání. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Já se teď dívám na paní Dášu a chci se zeptat, vy přece jenom jste pamětnice, ač váš hlas zní velmi mladistvě, to musíme říct, a vypadáte taky skvěle. Vzpomeňte, jak to probíhalo v začátcích ankety s hlasováním. Dneska je to jednoduché, klikneme na nějaké tlačítko na internetu. Ovšem předtím to byly jakési archy, co všechno jste musela fyzicky dělat, abyste nějaké hlasující získala.
1: No, fyzicky to bylo poměrně náročné, ale vzhledem k tomu, že jsem byla o nějaký rok mladší, tak to šlo pořád. A měla jsem výbornou spolupracovnici Gábinu Štegrovou, která tehdy nastoupila na památkový ústav, takže jsem ji do toho zapojila, takže byli jsme na to dvě. A ještě potom jsem měla v Nedvěděci úžasnou babu a to byla Jana Hryadělová. Jo, tyhle ty tři vlastně ženský, dělali takovýto gro pro ten penštejnský tis. A musela jsem nakupovat hlasovací archy. Jeden stál, to si dobře pamatuju, 60 korun.
0: To je dost.
1: Vešlo se tam 20 podpisů a museli tam uvést i bydliště. Jo, což bylo takový poměrně náročný na vyplňování, zejména u malých dětí, protože já jsem oslovovala celý rodiny. No a děti chtěly taky hlasovat. Takže to vždycky bylo malinko takový jako dobrodružný, ale vyšlo to. No, takže my jsme vlastně museli obcházet lidi, my jsme je nenutili, protože oni nic nemuseli platit, to jsme platili my. Já jsem scháněla sponzory různý, takže třeba pamatuju na Miloše Netolického z firmy Eden, který nám dal, myslím, 5 nebo 10 tisíc, jo, prostě byli to úžasní kamarádi, kteří nám pomáhali. No a tak tím způsobem jsme shromažďovali ty archy a my jsme nebyli od začátku na prvním místě, protože já jsem si ty archy schovávala na stole pracovním a říkám si, mám taktiku. Až bude poslední den, tak je tam donesu. No a málem jsem to prošvihla jednou, protože jsem byla na služební cestě, tak se, ale pak všecko dobře dopadlo, archy tam byly, to už bylo tajné hlasování, takže nikdo nic nevěděl, jak to dopadne. No a podařilo se vyhrát, byla úžasná radost, nesmím zapomenout na ženu Kastelána Evičku Škrabalovou na Penštejně, která bohužel loni odešla, která byla taky hybnou pákou a s ní spolupracovat bylo úžasný, protože ona ten Penštejn milovala. To bylo její dítě, ona tam bydlela, ona prostě se snažila i pro tu zahradu, pro ten hradní park něco udělat. No a takže pochopitelně jsme se všichni radovali. To bylo úžasný. A jestli ještě můžu...
0: No tu legendu, já si hlavně těším.
1: Můžu říct potom o tom závěru, no, protože ano. Já jsem nevěděla, že jsme vyhráli. Ale byla jsem tak strašně z toho vyčerpaná, z toho předávání těch hlasovacích archů, že jsem usnula v ten den. A to bylo 19. října, ne 20. A můj mužský mě zbudil a říkal, ten tvůj tis vyhrál, tak se ti to podařilo. No, měl radost, pochopitelně. Večer jsme potom šli do besedního domu, kde bylo vyhlášení vítězů a zpívala nám úžasná bytová Iva a hrála Barbara Willi, Maria Willi. No pro mě to byl zážitek jak hrom, bylo to moje první životní vítězství takovýhleho druhu.
0: A který se psal rok?
1: 2005.
0: No. To jsme v tom roce.
1: A byl tam tehdejší pan Juránek, který tady dělal velkého šéfa v Brně a ten mě taky gratuloval a on byl lesák. A on mi říkal, no víte, já mám s Penštejnem spojeno i takové osobní tajemství. Já jsem tam poprvé políbil moji ženu právě pod tím tisem. Jo, což bylo takový prostě
0: tak
1: půvabný, úžasný. No, takže...
0: No a legenda, dozvíme se ji. Ona jich má jich ten strom víc těch legend. Něco jsem zaslechla už od kolegy Miloše Šenkýře, který se to také zajímá.
1: No, já už jsem ho právě dlouho neviděla, ale vídala jsem se s panem Juránkem v Kloboukách u Brna, kde diakonie Betlem dělá každý listopad aukci. A tam se pomáhá se postiženým lidem, dětem, a on byl vždycky mezi prvními, který pomáhal.
0: Takže děkujeme, no a na pověst si počkáme a dočkáme se, jí slibujeme a dočkáme se také za okamžik už povídání o borovici v Opatovicích, u které bychom měli mít přímo na místě našeho jihomoravského stopaře. Zůstaňte s námi.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
4: Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, písně.

0: Ano, i v našem dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno, do slova, do písmene, jedeme dál. Já teď zdravím našeho jihomoravského stopaře, aneb toho, který je všude, kde se děje něco zajímavého, Vojtěcha Haleše, který se nám hlásí přímo z Velkých Opatovic. Krásné dopoledne.
1: Ahoj, Jarko, hezké odpoledne. Dopoledne, pardon.
0: Ještě dopoledne. Tak kde přesně stojíš, co vidíš a nejsi tam sám, to já už vím.
1: Ano, ano. Já jsem se vydal semka do Zámeckého parku a mimochodem hraje se tu i můj oblíbený disc golf a že tu stojí tato borovice jsem zjistil, když jsem tu před časem právě disc golf hrál. Ale já jsem teďka právě u soutěžní borovice, jak jsem se dozvěděl, je stará přibližně 270 let, má obvod kmene u země přes 480 cm a hlavně má tedy neobvyklý tvar. Z kmene vyrůstá hned několik mohutných větví, takže připomíná sedmihlavou saň. A strom má i svou pověst. Podle ní je borovice ve skutečnosti zakletý drak, se kterým bojoval svatý Jiří. Tomu je ostatně zasvěcený i místní kostel. Ale jak se říkala, já tady dneska nejsem sám. Kromě několika místních dam je tu se mnou i Dalibor Badal, který právě tuto borovici do soutěže navrhl. Tak pane Badale, jaký vy máte vztah k tomuto stromu?
2: Dobrý den.
0: Zdravíme.
2: Je to takový náš tady místní unikát. Já ho znám od malička a váže se tady k němu taková tradice nebo zvyk, že vlastně on má tady takové nízké sedlo a často se u něho fotí malé děti a jsou známé právě fotografie třeba 30 nebo 50 let staré, kde se lidi dívají, jak se ty děti změnily za tu dobu. Nejstarší fotografie, která se mi dostala, je ze 40. let 20. století, kdy se tady fotili turisté. A je raritou v tom, že je to vlastně nejstarší borovice černá, rakouská, zřejmě v České republice. A dendrologové se shodují na tom, že vlastně jako malý stromek po výsadbě musel být zlomený, ale přesto měl v sobě takovou sílu, že obrazil a udělal se z něho sedm kmenů.
0: No, zázrak, vypadá nádherně na té fotografii. Pokračujte, jestli ještě máte co říct, budeme rádi.
2: Překvapilo mě, že vlastně se stal takovým místem setkávání a nejenom, že tady bývají jako často turistické trasy vedou kolem něho, ale bývají tu třeba i dálkové běhy kolem okresu, si to vybrali jako takové místo zastavení a letos tu bylo i zastavení u cyklovýletu tradičního kolem Malé Hané. Takže jsem rád, že to poselství toho stromu žije dál. A budeme moc rádi, když nás lidi podpoří v anketě o strom čtvrtstoletí.
0: Děkujeme. Chci se ještě zeptat takové to dáme si rande u borovice, to se taky děje v Velkých Opatovicích.
2: Je jasné, u jaké? Slychal jsem od pamětníků, že tady opravdu bývaly taková jako zastaveníčka, že za dlouhých letních večerů se tu milenci scházeli. My víme, že to je zase z ústního podání, že ten strom měla oblíbený poslední majitelka místního zámku, Julie Herbersteinová, a proto se také mu přezdívalo Julinka.
0: Děkujeme za všechny zajímavé informace přímo na místo do Velkých Opatovic od Opatovické borovice. Pánové, bylo mi ctí, radosti, mějte se fajn a naslyšenou. No a milé dámy, máte ještě nějaké doplňovací informace, protože my už víme, že minimálně Opatovická borovice je tedy ta superfinalistka v té top 5. Je to pravda, dívám se na Kateřinu Bolečkovou.
3: Ano, je to tak a je to vlastně jediná zástupkyně Jihomoravského kraje, která teď je v tom hlasování, takže
0: musíme podpořit tady moravské hlasující. Máme šanci zvítězit. Chcete ještě něco dodat, paní Fetrová, vy k té borovici? Vy jste přišla s takým krásným plagátkem. Máte ji taky ve svém hledáčku, máte ji ráda?
4: Jistě, že ji mám ráda, protože je unikátní právě těmi sedmi kmeny. Jo, to je, já jsem to nikde jinde neviděla než tady, takže jsem na to zírala poměrně jako docela vykuleně. A tak jsem byla ráda, když se potom octla teda jako vítěz. Ale já jsem totiž to Daliborovi neřekla a já jsem si včera udělala za ní výlet.
0: No prosím pěkně.
4: Já jsem to nevydržela, já jsem ji musela vidět. Já jsem ji musela obejmout a pošeptat jí, co se všechno kolem ní děje.
0: Yeah.
4: Protože já bych jí opravdu i když ostatní stromy mám taky ráda, třeba oldřichův dub nebo lípu, ale tady k tomuto mám veliký vztah a je to Jihomoravský kraj, kterému já dávám vždycky ve všem přednost.
0: Takže hlasujeme ideálně pro?
4: Musíme všichni se opravdu
0: semknout.
4: Zjančit a potom... Jasně.
0: A potom to všechno dobře dopadne.
4: Ano, až 16. až 18. 10. se tam můžeme sejít u ní.
0: Ano, je tam nějaký sraz?
4: Tam bude festival světel.
0: No tak prosím, pěkně děkujeme i za tohle pozvání.
5: Český rozhlas Brno.

0: Strom je srdcem místních komunit. Strom vytváří domov pro život kolem nás a když je podpoříme, mohou poskytovat užitek i dalším generacím. To je taková výzva nebo podtitulek. I ankety o strom čtvrtstoletí. Já si o tomhle hlasování a o nominovaných stromech povídám s Kateřinou Bolečkovou a Dagmar Fetrovou, kterou bych ráda poprosila o tu už tak dlouho slibovanou, tedy pověst legendu o tom penštinském tisu, který se pne hned vedle krásného hradu a má s ním nějakou souvislost podle legendy?
1: Souvislost to má, ale no, já k tomu dojdu. Byl konec křižáckých válek a vrácel se z ní unavený křižácký voják údolím řeky Svratky a těšil se na domov. Teď slyšel nějaký hluk, tak se šel podívat, co se nahoře na skalách jako děje. A viděl tam dělníky, jak tam přendávají kameny a když se jich zeptal, co se děje, tak říkal, no stavíme tady pro pána hrad. A on se strašně jako podivil a říkal, tady se vám to nepodaří, tady rozhodně ne. A opíral se při té chůzi o tisovou hůl, kterou si přinesl. A říkal, já tady tu hůl zarazím do země a pokud se zazelená, tak bude hrad postavený, pokud ne, tak bude konec s hradem. No, hůl se pochopitelně zazelenala, z ní vyrostl ten náš tis, údajně tisíciletý, no a vyrostl i hrad. No, jenže je to spojeno... Pardon?
0: I s legendou, že on jakýmsi ochráncem, že?
1: Tak, je to spojeno s tím, že pokud tis zahyne, tak zahyne i hrad. A bylo to právě v dubnu 2005, kdy došlo k ulomení tisu. A potom později došlo i k zahoření sýpky, která úplně byla zničená. Takže ta spojitost je jakoby podle té pověsti tady.
0: Jasná, no děkujeme. Děkujeme za tenhle ten příběh. A já bych ještě se dostala ke stromu, o kterém jsme zatím nemluvili, který je pro Jižní Moravu v uvozovkách za rohem nad hladinou Vírské přehrady. Je to Chudobínská borovice. A dívám se na Kateřinu Bolečkovou a prosím o vysvětlení, čím ona je specifická, protože ona už jeden významný, velmi významný titul totiž má.
2: Přesně tak. Chudobínská borovice vlastně v roce 2019 vyhrála Český strom roku a o rok později v roce 2020 vlastně ovládla i celou Evropu a je doposud jediným českým stromem, který získal i titul Evropský strom roku. A pak mám ještě takovou jednu perličku, jestli můžu.
0: Ano.
2: Vlastně tím, že Chudobínská borovice byla tak úspěšná v obou anketách, tak se Česká pošta rozhodla vydat speciální emisi poštovních známek s motivem Chudobínské borovice. No a právě tato známka vyhrála v roce 2022 i anketu České pošty o nejkrásnější známku roku.
0: No tedy, ta se má. Co je podle vás osobně na ní to nejzajímavější? Byla jste někdy v její blízkosti, k ní se to dá těžko dostat? To si pojďme vysvětlit.
2: Ano, tak specifický na první pohled je určitě to její umístění. Vlastně roste na takovém skalnatém výběžku uprostřed Vírské přehrady. No a fascinující je vlastně její příběh, jak už její název napovídá. Tak je to Chudobínská borovice, která nese jméno po obci Chudobín, což je vlastně obec, která byla zatopená z důvodu výstavby vodní nádrže. No a samozřejmě se k ní také poutá spoustu různých legend a povídaček, například o tom, jak údajně přímo pod ní čert hrával v noci na housle. Každopádně přímo u ní jsem nebyla, protože se tam ani dostat nedá. Je to z toho důvodu, že to je vlastně jako chráněné území a je přísně střežené. Dá se ale určitě hezky pozorovat z protějšího břehu, takže určitě doporučuji si tam udělat výlet.
0: Krásná inspirace. Dámy, teď ta zásadní otázka. Koho tipujete za toho letošního vítěze stromu čtvrtstoletí? Každá řekněte prosím svůj tip, ať to tady všichni slyšíme. Nebo možná zbožné přání. Jaké to bude, paní Dagmar Fetrová?
1: Moje přání je ta borovice sedmikmena.
0: Takže z Velkých Opatovic favoritka a Kateřino, vy to máte jak?
2: No, z mojí pozice koordinátorky celé ankety je to těžké, protože já všechny ty stromy každý rok vlastně navštívím. Mm-hmm. Jsou všechny krásné, každé to místo má nějakou svoji specifickou atmosféru, všechny ty komunity jsou zkrátka milé a nesou také svoje příběhy, takže já se přiznám, že jsem v tomto takové trošku Švýcarsko a fandím všem a myslím, že každý z těch stromů a každá z komunity to určitě zaslouží.
0: Výborně, my si v závěru toho našeho dopoledního povídání za okamžik ještě zhrneme to, jakým způsobem tedy můžete hlasování podpořit. Kdy se uzavírá, kdy se budou vyhlašovat vítězové, co vlastně vítězný strom obdrží jako tu bájnou výhru. Těšte se a zůstaňte s námi.
3: Host Českého rozhlasu.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, je v plném proudu ručičky, hodin se pravda blíží už k pravému poledni. Já se stále povídám s Kateřinou Bolečkovou a Dagmar Fetrovou. Tématem je nádherná zelená anketa Strom čtvrtstoletí. Já se musím teď zvědavě Kateřiny zeptat na to, jaký zájem o hlasování a do jaké fáze vlastně jste to mohli počítat a kdy to začalo být tajné.
1: Tak hlasování stále běží. Začalo nám vlastně 10. srpna a až do rána v úterý 29. září, takže do tohoto úterý, bylo vlastně veřejné, takže vlastně šli vidět průběžné výsledky a hlasy. To můžu prozradit, že vlastně do tady toho úterního rána jsme evidovali přes 16 000 hlasů, což si myslím, že je zatím pěkný výsledek. A ukazuje to vlastně obrovský zájem o anketu Strom roku. No a od toho úterka až do pondělí 5. října, což je příští týden v pondělí, do 16 hodin, tak je to hlasování tajné a probojovalo se do něj vlastně už jenom 5 těch nejlepších, pro které lze stále hlasovat. A tajné je to z toho důvodu, že vlastně až budeme mít vítěze, tak chceme, aby se to vlastně všichni dozvěděli až na ten den stromu 20. října, kdy odhalíme výsledky.
0: Ovšem samotné hlasování končí za, můžu to říct přesně, 4 dny, 4 hodiny a ty minuty ubíhají, tak ty říkat nebudu. Jakým způsobem tedy hlasovat na stránkách stromroku.cz?
1: Takže hlasování probíhá pouze online na webu stromroku.cz. No a je to velmi jednoduché, stačí vybrat strom, pro který bije naše srdce, kliknout na tlačítko hlasovat, vyplnit svůj e-mail a pak je důležité ten svůj hlas potom v mailu potvrdit. No a vlastně taky je zajímavost, že ti lidé, kteří hlasovali už v tom prvním kole, to znamená do toho úterního rána, tak mohou tento týden až do pondělí 5. října hlasovat znovu.
0: V tom superfinále, pro tu tak, top pětku, jak jsme si tady řekli. Co získá vítěz? Představuj si, co by takovému stromu mohlo udělat radost, lámu si trošku hlavu.
1: Tak vítězný strom samozřejmě získá ten unikátní titul Strom čtvrtstoletí a vedle toho také odborné arboristické ošetření na míru. Zkrátka nepřijdou ani stromy, které se umístí na druhém a třetím místě. Ty vlastně obdrží takovou speciální péči technologií takzvané kořenové injektáže. No a tím, že ten letošní ročník je speciální a chceme ocenit vlastně i ty komunity, které stojí za tím obrovským úsilím, že lidé pro jejich oblíbené stromy hlasují, tak máme i takovou drobnou finanční odměnu formou grantu právě pro vítězné komunity na prvních třech místech.
0: Výborně, ta komunita kolem stromu je důležitá, možná jsme o tom až tak nemluvili, protože ten strom dokáže lidi podle vaší zkušenosti spojovat, ale třeba také vzdělávat děti?
1: Přesně tak. Vlastně to jsem taky ještě neřekla, že Strom roku není jenom o hledání toho nejkrásnějšího stromu, ale je to o tom ukázat, jak jsou ty stromy pro lidi důležité a vlastně proč s ním mají spojené nějaké vzpomínky. Je zajímavostí, že letos tam máme zapojených spoustu škol v těch jednotlivých komunitách a co nás třeba zaujalo s kolegyní, tak jeden strom slouží i jako takový vzdělávací prvek, že vlastně děti z místní školy se k němu chodí vzdělávat samozřejmě jako přírodověda, ale také tím, že strom, je to teda konkrétně dub ve Skaličce na Olomoucku, má už 400 let a paní učitelka děti učí dějepis a vypráví jim o tom, co ten dub vlastně všechno zažil a co viděl napříč dějinami českými, takže i takhle zajímavě se dá pojmout.
0: To může vypadat.
1: Přesně tak.
0: Možná slovo na závěr, čas je neúprosný, teď se dívám na paní Dášu Fetrovou, nějaké přání vůbec pro stromy a pro tu krajinu kolem nás, kterou bychom měli opatrovat a mít i rádi. Byste měla, prosím.
2: Stromy miluju od malinka, protože můj táta mě učil znát a jako první strom právě mě naučil tis. Takže já jsem potom tis propagovala a propaguju nadále, ale co bych přála? Jednak, aby rodiče učili své děti milovat přírodu a stromy, aby se naučili taky ty stromy znát, poznávat. A potom, aby se méně kácelo.
0: Ano,
2: více vysazovalo, protože naše zeměkoule to potřebuje.
0: Potřebují to i nejen vesnice, krajina, ale i města.
2: Určitě.
0: I kvůli tomu velkému teplu v létě, jak máme s tím.
2: Vážit si každého stromu, který se ujme.
0: Díky za to přání i vaši návštěvu v našem rozhlasovém studiu. Bylo mi velkou ctí a radostí. Mějte se moc a moc hezky naslyšenou. A podobný tedy vzkaz bych ráda slyšela i od Kateřiny Bolečkové z nadace partnerství.
1: Tak já bych si určitě přála, aby si lidé vlastně stromů všímali i v dnešní v dnešním
0: světě,
1: rychlé době, kdy vlastně jsme všichni, máme pozornost v digitálním světě a koukáme do monitoru a telefonu, tak abychom si stromů všímali, ale také abychom o ně pečovali. I o tom je vlastně anketa Strom roku, ukázat veřejnosti, že o stromy musíme pečovat, obzvlášť o ty vlastně dlouholeté, letité, a protože jsou to právě ony, které tady pro nás jsou a stíní nám a ochlazují vzduch právě, když přijde tak horké léto, jako bylo to letošní.
0: Děkujeme, dámy, za návštěvu. Já se ještě dívám těch krásných 5 superfinalistů na webu s fotografiemi, s příběhy. Najdete tam podrobnosti o každém stromu. Může to být také krásná motivace k nějakému pěknému podzimnímu výletu, výpravě s celou rodinou. Takže děkujeme vám oběma ještě jednou, dámy, za to, že jste přišli, že jste byli součástí našeho vysílání. Ať se daří, já jsme zvědaví na vítěze. Doufám, že nám dáte vědět, kdo zaboduje.
1: Určitě.
0: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou, naviděnou. Naschledanou. A Jarka Vykoupilová už se také v této chvíli loučí. Děkuji vám, milí posluchači, za pozornost. Pokud jste třeba nestihli celé naše povídání, zkuste zpětný poslech na našem webu a celý rozhovor samozřejmě přehledně najdete také v aplikaci Můj rozhlas. Takže ať žije anketa Strom čtvrtstoletí a vy se také mějte pěkně a užívejte krásného babího léta, protože stále je venku hezky a ty výlety po naší krásné Moravě stojí za to.
3: Host Českého rozhlasu Brno.

má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůně ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů.

ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíčí.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Tišnově funguje nový baby box. Sokolové požadují vydání 8 milionů korun z pronevěřených bývalou sekretářkou. V brněnských Bosonohách dnes otevřou nový park v místě bývalé černé skládky a bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. U vstupu do areálu nemocnice Tišnov funguje nový baby box. Jako 94. v republice je v provozu od včerejška. Schránka, jak připomněl zakladatel sítě Ludvík Hess, umožňuje matkám bezpečně a anonymně odevzdat novorozence, o které se kvůli obtížné životní situaci nemůžou nebo nedokážou postarat.
2: Brněnský babybox pomohl 21 dětem a předpokládám, že ten tišnovský pomůže taky nějakému. V současné době jednáme s Žadcem, což je jedno z posledních velkých měst, kde babybox ještě schází.
0: Na jižní Moravě našli lékaři naposledy novorozence loni v babyboxu v Boskovicích. Česká obec Sokolská žádá policii o vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to uvádí v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Podle interního auditu si Eliška Kolding neoprávněně převedla na své účty celkem 40 milionů korun. Když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Městská část Brno-Bosonohy dnes lidem zpřístupní zrekonstruovaný park u Panenky Marie. V místě bývalé černé skládky vznikl nový rybník, upravená parková plocha a dřevěná lávka. Zrestaurovaná je také socha

0: Celoživotní tvorbou této významné československé umělkyně druhé poloviny 20. století. Návštěvníky expozicí provedou synové Boženy Augustínové Andrej a Martin a kurátorka Petra Baroňová. Prohlídka začne v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude skoro jasno až polojasno, večer i oblačno, oblačnost bude průsvitná. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, foukat by měl mírný jihovýchodní vítr. Na západě a jihu místy s nárazy až kolem 50 km v hodině. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se kolony na cestě do Brna tvoří odkývalky. Na D2 počítejte s nehodou na 23. a půltém kilometru ve směru do Brna. V Brně pak pozor u nehody na Kaštanové a také na Řípské ulici. A opatrně projíždějte i místem nehody u Hodonína, konkrétně na silnici do Dubňan. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Dnes vás, přátelé, přivítala Hračovianka. No a polkou Miloslava Procházky a Anny Žilkové voňavé vínečko vás i pozvala k posechu Moravy krásné země. Pěkný pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. No a komu dnes blahopřejeme k svátku? U nás Igorům, na Slovensku pak Arnoldům. Přeji vše dobré. A pokud snad, přátelé, nevíte, dnes i Mezinárodní den seniorů. A tak se jistě hodí i všem popřát, poděkovat a poslat pěknou písničku. Já tedy všem přeji, aby jim každý den přinesl alespoň nějakou malou radost, aby je laskavá slova hladila na duši a hlavně, aby zdraví netrápilo. Teď ještě připomínám telefonní číslo 726 46 520 00. No a jak už jsem říkala, dnes hudební dárek i pro všechny seniory, kteří slaví. A záměrně jsem vybrala známé písničky, abyste si tak společně s Karlem Wegnerem mohli i zaspívat.

0: Tak doufám, že jste si schutí všichni zaspívali s mým kolegou, s Karlem Hegnerem. No a doprovodila vás cimbálová muzika Aleše Smutného. A já už tady mám první telefonáty. Paní Jakešová, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Prosím o zahrání pěkné písničky pro našeho strýce, pana Karla Vavroucha z Kojetína, k jeho dnešním 90. narozeninám. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání a ochranu Panny Marie. Tomu ze srdce přeje celá rodina Jakešova a Poláškova.
0: Děkuji. No, já vím, že pan Karel Vavrouch je opravdu šikovný, velmi šikovný. No. Mám tady pro něho ještě jedno přáníčko, ve kterém se píše, co on všechno v tom svém věku zvládá. Takže, ano. Pane Karle, ano. Toto bylo první přání pro vás a ještě bude další. Takže, paní Jakešová, hezký den vám přeji. Nashledanou.
1: Vám přeji taky hezký den a děkuji. Nashledanou.
0: Nashledanou. A teď už paní Pospíšilová. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Všichni vás tam pěkně zdravím. Dnes se dožívá krásných 20 let náš vnuk Vojta Havlíček z Haček. Přejeme mu s dědou pevné zdraví, úspěchy ve studiu, boží požehnání a radost z hudby. My jsme sice už slavili, přáli, ale on miluje váš pořád dechovku, tak snad ho to potěší. Přání taky patří jeho rodičům. Narozeniny oslavila jeho maminka asi tak před týdnem a 17. maminka Marie Havlíčková, že? No a tatínek Jirka Havlíček bude mít narozeniny. Tak všem vaši krásnou písničku a ať se mají rádi a dobře, ať jsou zdraví.
0: No, mějte bude skutečně krásná písnička, paní Pospíšilová. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: No, tu krásnou písničku budou hrát Bojané.

0: Tak to byl slov Milana Baginského a Milně Čepelky bujanovským frajárkám. No a já už mám na telefonech také frajárky a jednou z nich je paní Chrástková z Mařatic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, a pěkný den přeji vám v rozhlase i všem posluchačům. A dnešním dnem bychom chtěli spolu s manželem Františkem popřát těmto oslavencům. První moje švagrová, jeho sestra, paní Anička Dušková ze Starého Města. Další oslavenec je náš mladší syn Jenda Chrástek, který má dneska taky narozeniny. Takže oběma hodně štěstí, zdraví i jejich protějškům, to znamená Milanovi Duškovi a Markéce Chrástkové do Kroměříže. Děkujeme za to, že s náma mají starost a zabezpečují nás nákupy i cesty k doktorům. A protože bude v neděli Františka a náš starší syn je taky František a taky spolu s manželkou Renatkou se podílejí na opatrnosti nás dvou. Takže oběma děkujeme i jejich manželkám za všechno, co pro nás dělají. A manžel je taky František, takže i jemu bych chtěla tímto poděkovat za to, že mě opatruje a za těch 58 let, co jsme spolu spokojeného života. A k tomu se připojuje i celá naše rodina k těm gratulantům.
0: Ano, tak, no, tak já ráda slyším, že máte v životě skutečně štěstí, že se máte o koho opřít, že máte kolem sebe samé dobré lidi. Takže samozřejmě si zaslouží i písničku. Naschledanou.
1: Ano, děkuju.
0: Naschledanou. A teď už paní Pavelková z Brumova. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady také vás zdravím z Brumova Bylnice všetky a přeji pěkný slunečný den, tak jaký je aj u nás. A chtěla bych v neděli oslavit své narozeniny paní Jana Bačová a svůj svátek pan František Švach. A také 8. října svůj svátek paní Věrka Popelková. Jsou to všichni bývalí členové souboru Trávnica a tak jim všichni zbývající členové přeji hodně zdraví, štěstí, pohodu, lásku a požehnání panenky Marie Hostýnské a ať se jim vyhýbají všechny nemoci. A zároveň se těšíme, že si odpoledne zaspíváme jako v kulturním domě, máme tam Den seniorů.
0: Ano, dnes je Mezinárodní den seniorů. No, ano, paní Pavelková, no, a víte, jak se jmenuje ta další písnička? Ta se jmenuje Zpívám rád. A to je ano, přesně to o vás, paní Pavelková. Tak hezký
2: moc
0: den.
2: Moc rád, děkuju.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A teď už Zpívám rád.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla pěkná polka Blahoslava Smišovského a Růženy Sipěnové v podání Frajárky. No a mám tady další telefonáty. Teď je to telefonát ze Slovenska, ze Smolinského, pan Milan. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov z rozhlasu. Prosil bych o zahrátie piesničky pro kamaráda Vladimíra Ovečku zo Smolinského, ktorý dnes oslavuje 78 rokov života. Prajeme mu veľa zdravia, ktorý moc potrebuje šťastia a Božieho požehnania. Tomu prajú tri céry s rodinami a kamarádi. Veľkú pusu posiela vnučka Simonka. A keby žila jeho manželka, určite by sa ku gratulácii pripojila. Ďakujem, pani Ostrá.
0: Prosím,
1: nashledanou.
0: Pane Karle Jeřábku, tak teď už je to na vás. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, paní Ostrá. Já volám proto, než bude Františka, abych měl tři přání a budou rychlí. Zítra má pan Richard Novák, 95 roku, není to nikdo jiný, jak solista opery, Varhaník na Grohový, Bezvadnej chlap, takže ten má 95. V sobotu ve Znojmě na Starým městě pan Bohumil Fefr, což je mladší brácha, již má to mladší brácha Vladimíra Fefra, váš denodenní posluchač s manželkou ve Znojmě. A na třetím místě v Mašovicích u Znojma pan Oldřich Fučík, má v těchto dnech 71, tam hraje rádio pořád od rána do večera. Takže těmhle třem oslavencům pěknou písničku. Do Mašovic, do Znojma a panu Novákovi tady do centra Brna. Děkuju.
0: Tak a písnička i pro vás, pane Karle, protože vy jste také věrným posluchačem našeho vysílání, i když jste třeba někde za hranicemi naší republiky. Tak jo, takže hezky jste popřál a já přidám krásnou písničku. Naschledanou.
2: Děkuji.
0: Naschledanou. No a dnes slaví 80. narozeniny paní Marie Mitanová z Brna Králova Pole. A pro ní tato slova. Děkujeme za to, co jsi pro nás udělala a děláš. A přejeme hlavně zdraví a spokojenost do dalších let. Blahopřejí manžel, děti s rodinami a vnuci. A písnička Láska je studánka.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: No a teď už Morava krásná zem, opět s Jiřinou Ostrou. Já tady mám telefonát, vůbec nevím, kdo je na té druhé straně, ale ještě chviličku vrátím se k předchozí písničce, protože to byla pěkná písnička Láska jak studánka Bohumila Růčky v podání Záhořanu. No a teď už tady beru do vysílání toho neznámého či neznámou posluchačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ano, týká se to přímo vás.
2: Tady je Marie Skunovič.
1: Mm-hmm.
2: Já bych chtěla popřát, dneska má narozeniny moja švagrová, paní Anička Handlová Skunovič. Tak jí přeju hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. To jí vše přeje švagrová Marie. Paní Ostra, děkuji vám.
1: Není zač, nashledanou. No a i na tom druhém telefonu mám nějakého neznámého posluchače či posluchačku, takže i vám přeji hezký den.
3: Ano, zdravím vás, Český rozhlas a Zlín. A tady u telefonu Lída ze Šlapanic.
1: Mm-hmm.
3: Dnes mám kamarádku, která má manžela Františka, jmenuje se František Vymazal, je taky ze Šlapanic, tak bych mu chtěla popřát hodně zdraví, které potřebuje, a přeje mu to rodina, všichni jako známí, vnoučata, děti, a já se připojuju taky. A vám děkuju, paní Ostrá, za včerejší tu písničku pro tatínka. Moc krát děkuji.
1: Ano, to byla vlastně vzpomínka na toho vašeho tatínka, že?
3: Ano.
1: Pak, když si dobře vzpomínám. Dobrý, paní Lído, takže přáníčko bylo předáno, zbývá písnička.
3: Ano, nashledanou.
1: Zase někdy naslyšenou. No a další. Dnes se dožívá požehnaných 90 let a jméno už tady zaznělo. Přála paní Jakešová. Ano, je to pan Karel Vavrouch z Kojetína. K tomuto významnému životnímu jubileu stařečkovi blahopřejeme a do dalších let u Pána Boha vyprošujeme pevné zdraví, hojnost božího požehnání, ochranu Panny Marie a andělů strážných, stálou radost v srdci a dostatek sil pro práci na zahrádce, na poli a pro další aktivity, které ve svém věku stále dělá. No a toto přání zasílá za celou nejbližší rodinu vnuk Petr. No a tuto písničku pak hraje Moravanka, zpívá Joška Černý.

0: Tak to byl Verbuň k podání Jošky Černého. No a teď už to bude paní Ludmila z Biskupic. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký sluný, i když moc větrný den. Svátek bude mít Bohumil, pak bude František. Příští týden bude také Elišky a ještě bude Věra. Tak v Biskupicích je to Bohumil ho. Jeho manželka je Věra, její dcera a ještě sestřenice Věra Tlabá z Biskupic a pak je František, to je soused Borel a potom bude v Beznojmě je příbuzná od příbuzného manželka Tumová Eliška a teď budou ještě Věry i v Radkovicích, co Věry u Hrotovic a tak všem, kdo mají svátek nebo narozeniny a všem posluchačům, které písničku budete hrát, ať je potěší. Děkuji.
0: Tak to jste hodné, děkujeme.
1: Naschledanou.
0: No a informace pro posluchače. Bohumilové mají svátek zítra, 3. Františkové a Františky. Františkové mají svátek 4., což je neděle. Potom byla zmíněna Eliška, tak ta má svátek 5. v pondělí. A zaznělo jméno i Věra, tak Věry mají svátek zase 8. ve čtvrtek. Tak pěkně popřála paní Ludmila, no a teď už stejně pěkně určitě popřeje paní Lída. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Lída. Zdravím vás, paní Ostra, a také všechny posluchače Českého rozhlasu. Chtěla bych dneska u příležitosti svátku seniorů popřát za Senior klub Nedašov všem současným i bývalým členům Senior klubu Nedašov. A také bych ráda popřála třem členkám, které v našem klubu taky oslaví v říjnu narozeniny. A je to Alena Zvonková, Stázinka Holbová a Anička Řeháková. A Anička oslaví krásné 80. Pardon. Mm-hmm. Takže bych jim chtěla popřát všechno. Nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody a aby byli stále veselé. A ještě pro ostatní členy našeho klubu, kteří se můžou těšit na 13.10. na besedu, kde to všechno oslavíme a čekají na vás taky malé dárečky. Paní Ostra, děkuji moc krát.
0: Tak to je krásné. Já jsem se vás právě chtěla zeptat, kdy budete mít to nejbližší setkání. Tak vy jste mě vlastně předběhla, řekla jste 13.10., takže si to tam užijte navzájem.
2: Ano, ano, děkuji moc.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A beru si aktiv zasloužilý hasičů Jihomoravského kraje, protože právě dnes, 1. října, má narozeniny bratr Josef Bašný z Obory na Blanenskou a slaví 83. narozeniny. Takže, drahý bratře, oslovují vás hasiči, samozřejmě vám přejeme jen to nejlepší. Děkujeme za veškerou tu práci, kterou jste pro nás vykonal, to mluvím pořád za hasiče, a do let dalších přejeme hodně zdraví, nebo alespoň, aby to zdraví moc netrápilo. Přejeme štěstí, pohodu, lásku, mnoho úsměvů. Prostě přejeme krásné chvíle ve vašem životě. No a samozřejmě k pěkným přáním musí přijít i pěkná písnička. Je to známá písnička v podání Veselky, Když odchází mládí. Český rozhlas.

Dozněla písnička podání Veselky, byla to písnička Vlastimila Dvořáka Zdeňka Beneše. No a mám tady další dopisy. Nějaká pěkná písnička patří i milé babičce, paní Vojtěžce Soukupové z Holasic u Veverské Býtýšky k dnešním 84. narozeninám. S přáním všeho nejlepšího, pevného zdraví, přicházejí syn Radin s manželkou a vnučkou Natálií. No a písnička pro potěšení zazní pro paní Marii Pavlišovou z Krasněvce. Písničku jí posílá Radka. A tady dnes, Mezinárodní den seniorů, bychom chtěli nechat zahrát nějakou hezkou písničku našemu zatím v uvozovkách kolegovi, panu inženýrovi Radomírovi Kozáčkovi, který nás brzy opustí do důchodu. Přáli bychom si, aby to tu s námi ještě vydržel a přejeme hodně sil, elánu a spokojeného stáří. Za kolektiv Martin Čumák Bartoš. Písnička, no budou to lidové v podání Zlaťanky.

To byla Zlaťanka. Já tady mám pro vás ještě pozvánky. Frišťácká Javořina vás zve na třetí ročník akce Zahraj nám muziko. Vystoupí dechové hudby, Frišťácká Javořina, Javorinka a také folklorní soubor Malé zálesí. Moderuje Pavel Vacek. Kdy se tato akce koná? 3. října, což je sobota. Začátek je v 19 hodin v kulturním domě Elektra Luhačovice. A ještě jedna pozvánka. Ta pozvánka je na Krojové hody a ty se konají 4. a 5. října v Charvátské Nové Vsi. Neděle program bohatý začíná 9 hodin mši svatou, dále krojový průvod, odpolední zábava. Večerní zábava pak vypukne v 21 hodin. A máme tady pondělí 5. opět začátek mší svatou, dále dopolední zábava, krojový průvod, odpolední zábava a v 21 opět večerní zábava. No ale nesmíme zapomenout, že v sobotu se staví máje, ruční stavění máje, začátek v 17 hodin. No a je tady taková poznámka, prosíme všecky silné chlapy, aby nám přišli pomoci. No a hrát na krojových hodech bude Zlaťulka. Ale teď je 12 hodin 51 minut, 52 minut, takže máme čas ještě na jednu krásnou písničku. Prostor dávám Vacenoviákům.

Lásko, moja lásko, krásná písnička Jiřího Zmoška dozněla, no je 12 hodin 55 minut, takže polední Morava krásná zem končí. Těším se na vás krátce po 18. hodině při druhé části tohoto pořadu. Pěkné odpoledne přeje Jiřina Ostráno a na závěr už zní orchestrální skladba Zdeňka Gurského Pro tvé oči. Hraje Gloria.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Roman Zach.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT 2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Brněnské teplárny spouští kotel na dřevní štěpku, omezí to spotřebu zemního plynu. Začíná růžový říjen, celosvětová kampaň prevence rakoviny prsu. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněné vozy za skoro 25 miliard korun a bude skoro jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Teplárny Brno zahájily první sezónu s novým kotlem na dřevní štěpku. Zařízení za skoro 2,75 miliardy korun stojí v Maloměřicích. Za topnou sezónu spálí asi 80 tisíc tun biomasy, kterou sami produkují i nakupují lesy města Brna. Štěpku ke kotli dováží vlakem z překladiště v Rájci Jestřebí. Spalování hmoty umožní snížit spotřebu zemního plynu o 15%, zdůvodňuje ředitel strategických projektů brněnských tepláren Jiří Šamánek.
5: Je to dnes už i výhodnější než zemní plyn. Je to místní komodita, protože to se vlastně zajišťuje v blízkém okolí v dovozových vzdálenostech. Nejsme vůbec nijak závislí na nějaké geopolitické situaci. To je jeden z největších bonusů pro tu štěpku a ta stabilní cena platí taky. To znamená, není tam takový výkyv jak u toho plynu.
4: K tématu se vrátíme po půl třetí. Začíná růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaň připomíná ženám, aby myslely na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale podle dat Národního screeningového centra nechodí.
6: Mamografie byla v pořádku.
7: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
6: Děkuju. Takovej kámen vždycky spadne.
7: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka Ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
8: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
7: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrany.

0: kolem 50 km v hodině. Rozptylové podmínky tak budou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na 159. kilometru ve směru na Brno blokuje pravý pruh. V Brně opatrně projíždějte místem nehody na Kaštanové ulici. S omezením po nehodě počítejte i na silnici z Adamova do Útěchova a na okraji náměště nad Oslavou na silnici do Jinošova. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
2: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce si vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, Alex.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání

0: tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba, takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holand na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
1: A máte to předčasně trošku?
0: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky se říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek a tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
1: No, takže, to je pravda, takže to byly mladé babičky. Ano.
0: Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak. No. Takže musíme si zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude už.
1: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
0: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
1: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
0: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot, teď jsem úplně zapomněl, jo, jestli na sebe dávám pozor, no a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no, takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale nemusím ještě si dávat pozor, ještě počkám.
1: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
0: Já si vyřadím z provozu.
1: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
0: Takhle. Teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec. Takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
1: A neměl jste?
0: Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
1: Tak všichni vypněte.
0: Vypněte si prosím vás přijímače.
1: Ale tak to nechceme.
0: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient. Jako no.
1: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. přeji vám, abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Učili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takovej můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou. Jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když no, prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem, hraju sám sebe. No je to samozřejmě trošku jako nuda, bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl, jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jste to řekl, a jsme v vysílání, takže nic
1: jo, takže to nejde zpátky. Nebude. No, nějakého jako, takového paznechta prostě, nějakého jako, nevím, možná zločince, ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, tak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho,
1: uvidíme, co z toho
0: bude. Nicméně vy se jakoby nechystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té 50, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání, prostě není to demokracie, divadlo vůbec. Jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí, jako z těch složek, možná jako nějaký kolega, nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to, okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, jestli obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce, i vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky, a tím lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju. Teď zase vlastně zkoušíme další věc, kde taky hraju. A, ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a to je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce opustit herectví nechci, a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to si to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám, tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano. Jakože se vám to podařilo? Teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já?
1: Ne, nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé.
0: Jako. Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo. Jakože mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMS-ka, já to vůbec nemám napsaný. Nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi. Což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní a vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: Tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě oslovila Nikola Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí. V jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare a jednu jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natkla, ona je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsaný tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, tak je, jako myslím, to téma. A tak to, že to byla taková výzva, no. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie. A takže jsme řekli, hele, to je dobrý. To je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda. A že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě, jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mi přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v Týku Řimy.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako, protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, a kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravidelná Brooklynu, odpověděl jste.
1: Děkuju.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju z Damu, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti ze té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají. Jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako, a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plný entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace, že jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je, tak tady si říkám, proč to nejde tak rychle a vlastně, ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Oni jsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: A založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. Si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku, nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex Ahost je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné, tak teď se natáčí další spin-off, to by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu. A
0: pak myslím, že Archivald ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako, ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ayry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky, když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem se prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný, a že mě nějaký, nevím, takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý v podstatě díl Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou.
1: Kdyby
0: Proč
1: náhodou?
0: Se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, jestli koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu, po takových pauzách a dělám jako, že si tam něco hledám, a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky, a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
0: Přibližuju se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty, zrychli, tak
1: zrychli úvahu.
0: Šup na to.
1: Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to jako na mě vůbec, samozřejmě, takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohodním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti.
1: Jo, jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví a já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co, jak se to líbilo a já si říkám, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čekáme, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpánkou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimopražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju a v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze, nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká, pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaký pohádky, nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá, ty já musím být rychlej, už se blíží k mikrofonu, pozor, mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Česku ode dneška platí zastropované ceny nafty a benzínu. Agentura Czech Tourism nově spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. 52. ročník festivalu Ecofilm v Brně se zaměří na téma pitné vody a bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Řidiči ode dneška ušetří při tankování nafty nebo benzínu. Kvůli krizi na Blízkém východě zavedl stát sérii opatření, včetně zastropování cen. Ve srovnání se včerejškem je snížilo například 6 čerpacích stanic na trase mezi Brnem a Lipůvkou na Blanensku. Fronty se kvůli tomu ale u stojanů netvořily.
2: Vím o tom, ale nenašla jsem, kolik je ten strop.
3: Řeším cenu samozřejmě, ale vůbec jsem o tom nevěděl.
2: Ne, nepřijela jsem kvůli tomu, ale určitě by to bylo fajn nějaké zastropování udržet.
4: Hodnotí zastropování cen nafty a benzínu řidiči na čerpací stanici v Lipůvce. Ceny se budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO měnit denně.
5: Naším cílem je, aby Česká republika zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
4: Stát taky zastropoval marže pumpařů, snížil spotřební daň na naftu a mimořádně zdanil rafinerie. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Agentura Czech Tourism ode dneška přešla z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Organizace se zároveň stane součástí agentury Czech Business, která má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. Spadají do ní také Czech Trade a Czech Invest. Svaz obchodu a cestovního ruchu to ovítal. Dnes odpoledne v Brně startuje mezinárodní filmový festival Ecofilm. Do neděle promítne v kině v obchodním centru Velký Špalíček 25 filmů o přírodě a životním prostředí. Ústředním motivem letošních projekcí i odborných debat je pitná voda, pokračuje kreativní ředitel 52. ročníku přehlídky Karel Hřivňák.
6: Všechny filmy, které promítáme, se hodí skvěle i pro lidi, kteří se přírodou nezabývají, protože se snažíme vždycky najít filmy, které osloví širokou veřejnost. Nezabývají se žádnou hlubokou problematikou, ale ukazují zajímavosti z té problematiky, které se věnujeme, a to je pitná voda. A pitná voda se týká každého.
0: Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů.
1: Počasí.

0: kilometrů a dál pak od Ostrovačic. Na D46 došlo na sjezdu exitu 2 ve směru na Olomouc k požáru vozidla. Sjezd je uzavřen. A pozor i u nehody na silnici z Adamova do Útěchova. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré odpoledne, vážení přátelé, zdravím vás ze studia na Beethovenově ulici a otvírám dobré odpoledne s datem 1. října 2026. Co vás v té pomyslné krabičce 1. říjnové s nápisem Dobré odpoledne čeká, už částečně naznačil Pavel Chaloupka v čerstvých zprávách Českého rozhlasu Brno. Budou to podrobné informace o počasí od meteorologa Mojmíra Martina, kterými vás potěším snad už po písničkách Žlutého psa a zpěvačky Alexandry Berg. Ale vezmu vás třeba i za nemocničními kaplany na Velehrad. To v té naší další vysílací hodince. V téhle vám představíme jeden kotel, tedy návštěva tepláren se také plánuje, ale dozvíte se i něco na téma řidiči a řidičky. Jinými slovy, čeká vás i řidičská abeceda, co v učebnicích nebylo, a nebo naše trefa, ve které pro vás mám připravenu další knihu. Ale teď k 1. říjnovému dni roku 2026. Svátek mají všichni Igorové a já bych zejména našemu zvukovému mistru Igoru Kapounovi rád pogratuloval. Udělám to jen, co domluvím a vyměním dveře, tedy zajdu o pár metrů dál. A taky bych měl gratulovat všem ostatním majitelům tohoto jména. Tak všecko nejlepší, pánové. Zdraví, štěstí a lásku. Ale ještě něco, co souvisí s 1. říjnem. Je to 140 let, co na svět přišel herec František Kovářík. No, nepotěšil jste mě, ani já vás nepotěším. Už víte, který to je? Tak, narozeniny má dnes Ilona Čáková, 56. a úctyhodných 95 let se dnes dožívá legenda. Spisovatel, textař, kabaretier a básník, zakladatel divadla Semafor, Jiří Suchý. Stále zdraví, pane Jiří.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Je to 42 let, co se tahle písnička Haleluja kanadského zpěváka a básníka Leonarda Cohena poprvé objevila na deskách. A za těch víc než 40 let se jí ujeli mnozí a mnohé, včetně Jeffa Buckleyho, nebo třeba Katie Langové, či Rufuse Wainwrighta. V tomto případě to byla Alexandra Berg. A v tomto případě, mluvíme-li o počasí, je čas na to, aby se nám ozval Mojmír Martan, meteorolog brněnské pobočky ČHMU. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké máme počasí na jižní Moravě?
2: Tak máme slunečné počasí, i když oblačnost nějaká se vyskytuje, ale je to taková nesouvislá, vysoká, průsvitná oblačnost. Teploty se pohybují v celkem úzkém intervalu od 22 do 24 stupňů. V těch nejvyšších polhách kraje kolem 700 metrů jsou teploty na 20 stupních. No a na některých místech je docela větrno.
1: V nížinách tedy poměrně příjemné teploty, které napovídají, že máme stále ještě babí léto. No a to mě vlastně přivádí i k jedné pranostice. Teplý říjen, studený listopad, praví jedna z mnoha říjnových pranostik, ale vy, když tedy máte po ruce přesná čísla a víte, jak asi bude počasí pokračovat, nám určitě řeknete, co nás čeká odpoledne, na večer a v noci.
2: Tak odpoledne nás čeká polojasno, večer i oblačno, ale oblačnost bude stále průsvitná, vítr ten bude k večeru částečně slábnout. No a co se týče nočního počasí, tak to bude převážně oblačné, případně až polojasné, nadále průsvitnou oblačností. Teploty do rána poklesnou na 12 až 9 stupňů, v údolích při slabém větru bude kolem 7 a vítr většinou mírný jihovýchodní do 20 km. Za hodinu.
1: Zítra v pátek 2. října v Brně vyjde slunce v 6 hodin a 54 minuty. Západ zítra nastane v 18 hodin a 33 minut středoevropského letního času a bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Jaké počasí můžeme čekat v pátek?
2: Tak v pátek můžeme čekat převážně polojasno, průsvitnou oblačností, přičemž o něco více oblačnosti bude v západních částech kraje, méně na východě kraje, kde může být i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou hodnot od 21 do 24 stupňů, mírný jihovýchodní až jižní vítr bude v průběhu odpoledne zvolna slábnout.
1: A budeme se opájet babým létem i o víkendu?
2: Tak o víkendu, zejména v sobotu, bude velice slunečné počasí, bude jasno nebo skoro jasno. V ranních hodinách se mohou vyskytnout v údolích mlhy, ale budou spíše výjimečné. Ráno bude trošku chladnější, to protože ráno moc foukat nebude, takže minimální teploty 10 až 7 v údolích při tom delším bezvětří až 5 stupňů. Odpoledne opět babí léto s teplotami 20 až 24 stupňů. Neděle bude zpočátku také s malou oblačností v údolích odnělé mlhy, ale v průběhu dne bude postupně oblačnosti přibývat, takže potom odpoledne bude polojasno až oblačno. Večer se výjimečně s malou pravděpodobností může objevit přeháňka. No a teploty ráno 9 až 6 v údolích až 4, odpolední teploty 19 až 23 stupňů.
1: Děkuji za informace o počasí a to meteorologu Mojmíru Martanovi. Zdravím do Žabovřesk. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou.
1: Podle toho, co jste slyšeli, to byla předpověď počasí pro jižní Moravu až do konce tohoto týdne, bych si tak nějak troufnul tipnout, že na sobotu byste potřebovali hezkou pozvánku, tedy na místo, kde by se vám mohlo líbit a kde se třeba něco hezkého dozvíte nebo si něco hezkého odnesete. No tak za chvilku v tom budu pokračovat. Ta chvilka patří Jirkovi Schillingerovi, ale taky dalším 45 českým a československým zpěvákům.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: pátek 2. října si s hostem chovatelské poradny Radkem Baďurou budeme povídat o tom, jak na počátku podzimu můžeme podpořit volně žijící zvířata na zahradách a v sadech. Jak poznáme, že ježek potřebuje před zazimováním dokrmit? Co připravit na přilepšenou veverkám a další drobotině? Na zajímavý rozhovor, váš poslech i dotazy se už teď těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne. Odpoledne, které doufám trávíte v blízkosti svých známých, nejlepších možných kamarádů a kamarádek, anebo rovnou v kruhu rodiny. No a pokud jste někde daleko, tak až přijdete domů, tak se pochlubte tím, že v sobotu nebo v neděli pojedete do Boskovic. Proč? Tím vlastně navazuju na svůj předchozí slib. Já bych pro vás měl pozvánku na nastávající víkend, ať už na sobotu 3. nebo na neděli 4. října. Vždy mezi 10. a 17. hodinou se totiž koná výstava ovoce a zeleniny zahrádkářů z Boskovic. Zvou vás v sobotu a v neděli na už 6. ročník výstavy ovoce, zeleniny a výrobků z nich. Zajištěno bude i občerstvení. Tahle akce se koná v prostorách budovy na Kapitána Jaroše 93/35. Více informací se dá zjistit na webu zahrádkářů anebo na Facebooku. Zkuste tedy třeba www.zahrádkáři.cz/Boskovice. Tam se dozvíte ještě více do podrobností, než jsem já schopen do téhle krátké pozvánky umístit. Ale doufám, že se vám v sobotu, ta by měla být spíše slunečnější, anebo i v neděli bude líbit. Snad se dozvíte i něco potřebného v našem dobrém odpoledni. A nebo něco, co všeobecně přispěje k větší kvalitě života nás všech na Jižní Moravě. Brněnské teplárny totiž zahájily letošní topnou sezónu s novým kotlem na dřevní štěpku. Sníží závislost Brna na zemním plynu, jehož cena je výrazně závislá na geopolitické situaci. Jak se to projeví i na ceně tepla pro zákazníky, to vám v dobrém odpoledni povíme za okamžik. Ale jako vždycky i Eda Štatlař chce přiložit polínko pod kotel.
1: Edův zvonek.
2: Dva Štatlaři hrnou hantec u škopku. Ty, Franto, a díval ses včera na tu ligu mistrů, na ten fusec?
3: Chtěl jsem, ale oni nám vypli elektriku.
2: Aha, a co jsi dělal?
3: No, povídal jsem si se staruchou.
2: Aha, to bylo zajímavý, že?
3: Ty, já víš, že jo? Já jsem zjistil, že to je docela příjemná ženská.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
5: Se

0: duchu zvonku Edy Štatlaře vám teď povím, že teďka valíme do Majlontu. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Do brněnských Maloměřic jezdí zpravidla jednou denně vlak naložený dřevní štěpkou. Ta míří do nového kotle, který za skoro 2,75 miliardy korun postavily městské teplárny. Zařízení teď zprovozňují se startem aktuální topné sezony. Z prohlídky kotle se před chvílí vrátil reportér Tomáš Kremer a teď, už bez přílby a montérek, nám o tom poví víc ve studiu Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne, Tomáši.
1: Hezké odpoledne, ano, už opravdu bez přílby.
0: Tak jak to uvnitř vypadá? Ty jsi tam byl.
1: V teplárenském areálu v Maloměřicích stojí nové anebo zrekonstruované a propojené budovy. V jedné z nich je například právě ten nový velký kotel. Vedou k němu schody do výšky několika pater, takže je to opravdu velká budova. Technologové nám otevřeli i dvířka kotle, takže jsme viděli, ale tedy hlavně cítili, jak to uvnitř opravdu silně žhne. Pracovníci tam tu hmotu taky občas ručně upravují, mají na to několikametrový pohrabáč. Do kotle štěpku dopravují dopravníkové pásy z velkého skladu, který udrží zásobu štěpky asi na 5 dní. Je to koncipované na Vánoce, nám říkali, aby to vydrželo na Vánoce, tak pro těch 5 dní. Ke skladu vede taky opravená železniční vlečka, kudy se původně vozil mazut do starých původních kotlů. Po té vlečce každý pracovní den v té hlavní sezóně přijede vlak s 18 vagóny hmoty, které pak zaměstnanci tepláren postupně vyloží a vysypou pomocí takového velkého vozíku. Ve skladu to silně voní dřevem, štěpka je ale schválně uskladněná uvnitř, aby to necítili lidé v okolí. Teplárny kvůli tomu zpracovávaly i různé pachové studie. Provoz na železniční vlečce je navíc silně odhlučněný, koleje tam kvůli tomu navíc tedy splňují takové parametry, že by po nich mohl jet vlak rychlostí 160 km v hodině, což se tam tedy dít v tom areálu nebude. No a dělníci taky součást té stavby opravili maloměřický 217,5 metru vysoký komín, což je tedy nejvyšší stavba ve městě a 9. nejvyšší komín v Česku.
0: Není teda nejrovnější, ale to všichni víme. Ještě mě zajímá, odkud teplárny štěpku berou a kolik jí spotřebují.
1: Za topnou sezónu to má být asi 80 tisíc tun štěpky, kterou dodávají Lesy města Brna, čili jedna městská firma dodává palivo té druhé. Do tepláren putuje náklad z překladiště v Rájci Jestřebí, které pracovníci městských lesů museli modernizovat a tam se dřevo dostává z okruhu asi 100 kilometrů kolem Rájce, jak doplňuje šéf lesů Jiří Nezhyba.
2: Jsou to potěžemní zbytky, takže vlastně když děláte těžbu, tak máte sortimenty, které prodáte, jestli je to kulatina, nějaké výběry z vláknina a pak je to, co v lese už je nepoužitelné, takže vlastně to je kles, dalo by se říct, nebo potěžemní odpad, že už nevyrobíte vlastně další výrobek.
1: Čtvrtinu štěpky vyprodukují Lesy města Brna sami, zbytek nakupují. Podle Nezhyby se má investice do modernizace areálu díky prodeji štěpky vrátit zhruba za 5 let.
0: Jaký to bude mít dopad na cenu tepla pro zákazníky?
1: Dodávky dřevní štěpky jsou podle ředitele strategických projektů tepláren Brno Jiřího Šamánka cenově výhodnější než nakupování zemního plynu. Tím, že je štěpka z blízkého okolí, tak jde o lokální surovinu, která není odvislá od geopolitické situace, čili její cena je podle něj stabilní. Pro zákazníky to tedy znamená, že to může zmírnit případné výkyvy, které můžou nastat na trhu se zemním plynem, jak dodává Šamánek.
3: Pro zákazníka to samozřejmě je jedno, ten má vlastně finální cenu, která je mixem. Samozřejmě ta nákladová cena u té štěpky je o nějaká procenta nižší než u toho zemního plynu, ale zase podle toho vývoje. Teď je to poměrně významné.
1: Štěpkový kotel zároveň pokryje asi 15% teplárenské produkce, respektive spotřeby, kterou dosud zajišťoval zemní plyn. Na závěr jenom doplním, že ten kotel na výrobu tepla, ale i elektřiny stále funguje ve zkušebním provozu, odběratelé to ale nijak nepoznají. Původně měl být ten kotel uvedený do provozu minulou zimu, stavba se ale protáhla, trochu zkomplikovala a proto je to zařízení tedy nasazené až teď. Výstavba začala v červnu 2023.
0: Řekl bych, že to je dobrá zpráva. O novém brněnském kotli na dřevní štěpku jsme v dobrém odpoledni mluvili s reportérem Tomášem Kremrem. Děkuji za informace a přeju dobré odpoledne.
1: Díky, hezké odpoledne.
0: 14 hodin 39 minut. Nejvyšší čas vás pozvat k našemu dalšímu vysílání. Starosta, hejtman a zdravotní sestra. Zástupci těchto tří profesí usilují o post senátora ve volebním obvodu 57 Vyškov. Všechny vám za chvíli představíme v našem předvolebním vysílání.
4: Český rozhlas Brno.

0: Letos ten první říjnový den vyšel na čtvrtek, tak já vám přeju, ať celý měsíc máte úspěšný. Víkend, který je před námi, možná zasvětíte kochání se těmi posledními dny babího léta. No a ten další, věřím tomu, je to můj osobní názor a já to taky tak beru jako občanskou povinnost, vyrazíme k volbám. Ovšem současně s volbami do obecních zastupitelstev 9. a 10. října bude také první kolo voleb do třetiny Senátu. Na jižní Moravě se to týká obvodů 60 Brno město, 54 Znojmo, částečně i obvodu 81 Uherské Hradiště, kam spadají některé obce na Veselsku, a také obvodu 57 Vyškov. Tomu se v dnešním předvolebním příspěvku budou věnovat podrobněji Vlasta Gajdošíková a Aneška Hlávková.
1: Volby 2026.
2: Senátní obvod 57 zahrnuje kromě města Vyškov také západní část okresu Vyškov a východní část okresu Brno-Venkov. Patří do něj třeba města Bučovice nebo Židlochovice a z obcí například Drysice nebo Bílovice nad Svitavou. Od roku 2020 obvod zastupuje senátor Karel Citrbart z Hnutí STAN. Ten ale letos kandiduje v Brně.
3: O senátorský mandát se v obvodu číslo 57 Vyškov ucházejí tři lidé. První je zdravotní sestra z Masarykova onkologického ústavu v Brně Petra Absolonová z Hnutí ANO. Dalším je jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL, který kandiduje s podporou Pirátů, Starostů, ODS a TOP 09. A trojici doplňuje starosta obce Studnice Jaroslav Fládr z Hnutí Přísaha. Všechny vám teď představíme v abecedním pořadí.
1: Volby 2026.
2: 48letou Petru Absolonovou vybralo hnutí ANO jako náhradnici místo původně nominovaného profesora Petra Babuly, který se v půlce července kandidatury vzdal. Jako jediná z trojice kandidátů v tomto obvodu nebydlí ani nepracuje. Žije v Modřicích a zaměstnaná je v Brně. Jak ale uvedla v odpovědích na otázky, které jsme zaslali všem kandidátům, část obvodu 57 tvoří obce z Brna venkova v blízkosti jejího bydliště. Na Vyškovsku jezdila přednášet a zná témata, která se tam řeší.
3: Za jeden z nejpalčivějších problémů regionu považuje nedostupnost zdravotní péče, tedy nedostatek lékařů nebo dlouhé čekací lhůty. Další důležitá témata jsou podle ní chybějící dostupné bydlení, bezpečnost v obcích a nedostatek parkovacích míst. V Senátu chce prosazovat takové zákony, které obcím, krajům a dalším institucím umožní tyto problémy lépe řešit.
2: Pokud Petra Absolonová v boji o mandát senátorky uspěje, chtěla by se i tak dál věnovat své původní profesi. Lépe si tím prý udrží každodenní kontakt s realitou. Současně ale tvrdí, že prioritou pro ně bude Senát a věří, že obojí se dá skloubit.
1: Volby 2026.
3: Dalším kandidátem, který se uchází o hlasy voličů v senátním obvodu 57 Vyškov, je 54letý Jaroslav Fládr. V regionu se narodil, žije zde a 12 let je starostou obce Studnice. Je členem Hnutí Přísaha.
2: V případě zvolení do Senátu bych chtěl nejprve navštívit všechny starosty v obvodu a zeptat se jich, co jejich obce trápí a s čím potřebují pomoci. Za hlavní problém regionu považuje nevyhovující stav silnic. Řešit chce i podporu bytové výstavby tak, aby si mladí lidé mohli pořídit vlastní byt a založit rodinu. Stejně důležité podle něj je zajistit lidem důstojné stáří.
3: V odpovědích na otázky Českého rozhlasu Jaroslav Fládr uvedl, že chce vrátit řád a stabilitu do školství a za důležitou považuje podporu zemědělství, zdravotnictví a bezpečnostních složek. Klíčem je podle něj otevřená komunikace, schopnost hledat shodu s ostatními politiky a návrat slušnosti do veřejného života.
2: Stejně jako jeho protikandidáti se Jaroslav Fládr chce věnovat své původní profesi i v případě, že se stane senátorem. Zůstal by tedy starostou, ale část svých kompetencí by delegoval na místo starosty.
1: Volby 2026.
3: Lidovec Jan Grolich je s Vyškovskem spjatý od narození, tedy 42 let. 10 let byl starostou Velatic, vedl místní akční skupinu Slavkovské bojiště, která sdružuje přes 50 obcí a řešili společně regionální rozvoj spolu s místními podnikateli, zemědělci a spolky. 6 let je jihomoravským hejtmanem.
2: Největším problémem senátního obvodu Vyškov je podle něj dopravní napojení na Brno. V Senátu by proto chtěl apelovat na urychlení a dokončení důležitých dopravních staveb, rozšíření dálnice D1 na 3 pruhy až po Holubice a zdvojkolejnění železniční trati Brno-Přerov.
3: Pokud se Jan Grolich stane senátorem, chtěl by si i nadále ponechat post hejtmana. Věří, že řada věcí, zejména práce v regionu, se bude překrývat a do Prahy podle svých slov jezdí často už teď, takže si schůzky naplánuje v době zasedání senátu. Připomíná taky, že je předsedou politické strany, od kterého se očekává, že časem přejde do celostátní politiky na plný úvazek a do budoucna s tímto krokem počítá.
2: Zítra se budeme ve vysílání Českého rozhlasu Brno ve stejném čase jako dnes věnovat senátnímu obvodu 54 Znojmo a tamním uchazečům a uchazečkám o křeslo v horní komoře parlamentu. Vlasta Gajdušíková a Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Během 40-denního turné plastiků po Spojených státech jsme si při hraní všimli dvojice fanoušků, kteří nevynechali jediný koncert. Ať už jsme hráli v Kansasu, na Floridě, ve Washingtonu nebo v Denveru, všude se po chvíli vyloupily dvě milé tváře manželů, Johna a Gage. Zanedlouho poté přijeli i do Čech a i tady jezdili všude s námi.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Na dětského ombudsmana se za půl roku jeho působení obrátilo 111 dětí. Začal roznos hlasovacích lístků pro komunální a senátní volby. V brněnských Bosonohách dnes otevřou nový park v místě bývalé černé skládky a zítra bude převážně polojasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce dostal přes 1100 podnětů. Skoro dvě třetiny z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Více než polovina případů, kterými se jeho tým zabýval, se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Další velkou agendou byly stížnosti na postup škol a České školní inspekce. Prioritou Martina Beneše, kterou si stanovil na další tři roky, je výrazně změnit systém ochrany ohrožených dětí.
2: Jsou děti zanedbávané, týrané nebo zneužívané, ale zároveň my se na to chceme dívat i trochu šířeji a chceme se zabývat i oblastí školství, zejména z pohledu jako bezpečí prevence šikany a postupu při prevenci šikany a ochraně před agresí.
1: Vládě dětský ombudsman doporučil zřídit komisi pro přezkum náhlých úmrtí dětí, postavil se proti zákazu mobilů ve školách a podpořil návrh, podle kterého by mohli volit zastupitele obcí i lidé od 16 let. Voliči můžou ve svých schránkách postupně nacházet hlasovací lístky pro nadcházející komunální a senátní volby. Doručené je mají mít nejpozději v úterý 6. října. Pokud je do té doby nedostanou, můžou od následujícího dne reklamovat roznos u České pošty. Pokud voliči hlasovací lístky nedostanou vůbec, můžou si je vyzvednout také přímo ve volební místnosti. Městská část Brno-Bosonohy dnes lidem zpřístupní zrekonstruovaný park u panenky Marie. V místě bývalé černé skládky vznikl nový rybník, upravená parková plocha a dřevěná lávka. Zrestaurovaná je také socha Panny Marie. Radnici to vyšlo na více než 13 milionů korun.
3: Součástí projektu byla výsadba více než 30 stromů a velkého množství květin. Do rybníku nechá městská část vypustit ryby, a to jako součást dnešního otevření v 17 hodin. Příprava parku trvala 4 roky, a to i kvůli majetkovým vztahům. Městská část musela vykoupit pozemky cizích majitelů, přes které vede přístupová cesta. Krištof Podaný, Český rozhlas.
1: Simulovanou záchranu lidí z hranické propasti na Přerovsku trénovali tento týden členové speciální jednotky lesců hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Využili přitom také kladku, která dříve sloužila speleologům k přepravě materiálu.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno s převážně průsvitnou oblačností, na východě může být i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, foukat bude mírný jihovýchodní až jižní vítr, biozátěž zůstane také mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na dálnici D1 omezuje nehoda na stém 59. kilometru.

0: Odpoledne, vážení přátelé, zdravím vás na počátku další části Dobrého odpoledne, kterému tak říkáme vždy mezi 14. a 16. hodinou, ale věřím, že ještě mnohem delší čas strávený poslechem Českého rozhlasu Brno máte takto označený ve svém podvědomí. Ale teď musím říct, že už je škoda, že už opustil studio Českého rozhlasu na Beethovenově ulici Pavel Chaloupka. Jeho jsem se totiž taky vlastně chtěl zeptat, jestli to má podobné jako já, jestli se mu s měnícími se ročními obdobími mění i chutě. Já se zrovna teď dívám na jeden recept, konkrétně na Juvarallakia Avgolemono, což je řecká silná polévka s rýžovými knedlíčky. A to znamená, že už se opravdu probouzí podzim. Mně se mění chutě. No, ono se to odrazí i v sestavě dnešních 4 otázkových témat v trefě, která za malou chvilku začne. Asi tak za 7 minut bude čas na to, abyste se do studia dovolali pomocí čísla 726 465200 a vybrali si 2 ze 4 otázkových témat. No a na konci našeho soutěžení pro vás může být majetkem novým majetkem ve vaší knihovně kniha, kterou by měl mít každý Brňák a Brňačka. Jsou to Hvězdy kvelbu Pavla Řezníčka s ilustracemi Borise Jirku. Je to dárek od nakladatelství Jota, který vás čeká za 2 správné odpovědi. No a když říkám, že ty moje měnící se podzimní chutě se propíšou i do sestavy 4 otázkových témat, tak tady je potvrzení. Morava a tekuté poklady, to je první možné téma, nebo vesmír, anebo gastronomie, anebo vynálezci a objevitelé. Z těchto témat budete moci vybírat už během písniček Marty Kubišové, ale spíš doporučuju, volejte, až budou hrát a zpívat Bee Gees, ať nečekáte dlouho na telefonu. Tak ještě jednou 726 465200. U mikrofonu Borek Kapitánček, budu se těšit na to, že zavoláte.
1: Český rozhlas Brno.

0: Možná byste hledali o něco kvalitněji než já, ale já v tuhle chvíli tvrdím, že Bee Gees to je kapela, která je podle mě tedy nejvíce spjata s falzetem. Slyšeli jste jejich Too Much Heaven. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a teď nastal čas naší telefonické trefy. Soutěže, do níž voláte na číslo 726 465200 a dobrá zpráva je ta, že zatím jsou všechny konce téhle telefonní linky volné, takže máte volnou cestu. Čeká vás za dvě správné odpovědi kniha Hvězdy k velbu Pavla Řeznička s ilustracemi Borise Jirků. Dárek z nakladatelství Jota za dvě správné odpovědi. Podle toho, jak si vyberete otázky, je samozřejmě ta otázka zatím skryta pod názvem otázkového okruhu, takže možná, že to bude dárek pro... Teď ještě nevím, kdo tam je. Dobré odpoledne, tady Borek.
1: Dobré odpoledne, tady Libor z Nosislavy.
0: Zdravím do Nosislavy.
1: Myslím, že máte volnou linku, tak to zkouším.
0: A děláte dobře. Libore, dnes můžete mít knížku Hvězdy k velbu. Ovšem, chce to vybrat ty správné otázkové okruhy, kde snad ani nemusím přidávat varianty odpovědí, kde jste prostě doma. Ale možná uvítáte i ty možnosti, které nabídnu. Vybíráte z téhle čtveřice Morava a tekuté poklady, vesmír, gastronomie a vynálezci objevitelé.
1: Fíha. Dáme Moravu a vynálezce.
0: Je vybráno. Spouštíme minutu, která jako vždy ohraničí naši trefu, no a čekají vás dvě otázky. Jako první jste jmenoval Moravu, respektive Moravu a tekuté poklady a hned pochopíte, jak jsem to vlastně myslel. Mimochodem, letošní sucho se podepsalo na úrodě ovoce a je tak méně kvasu na pálení a my o tom budeme mluvit i ve dní na Moravě, ale teď soutěžíme. No a já se tím pádem můžu zeptat na otázku čistě odbornou. V roce 1835 byl ve Vídni vydán dekret umožňující jednotlivci vypálit ročně určité množství 50% kořalky z plodin pocházejících z vlastních zahrad, aniž by platil jakoukoliv daň. Tenhle dekret ovšem platil pouze na území Moravy, nikoli v Čechách. No ale já se ptám na to množství. Až 56 litrů, nebo až 42 litrů, nebo až 33 litrů mohl vypálit jedinec. 56, 42, 33.
1: Dáme 56.
0: A teď k vynálezcům objevitelům. Kdo objevil, nebo kdo je považován za objevitele savého papíru? Buď to Lazar Panfilevič Bumaškin, nebo William Russell Slade, anebo Armand Jobert. To jsou jména, že?
1: Zkusíme toho Armana.
0: Armand Jobert. Těsně před uběhnutím limitu. Já k té odpovědi, která zazněla jako druhá, dodám, že savý papír, tedy piják, jak jej známe, byl objeven víceméně náhodou na konci 18. století, když dělníci papírny zapomněli do papírové kaše přidat klížidlo. No a tím pádem je za objevitele savého papíru, bohužel pro vás, považován William Russell Slade, byl to majitel papírny v East Hackburn Mill. Ale správně jste odpověděl na tu moravskou otázku. Představte si, že to mohlo být až 650 litrů 50% kořalky z plodin pocházejících z vlastních zahrad, aniž byste platil za Rakousko-Uherska jako Moravák nějaké daně. No, ale dohromady, ono to chtělo dvě správné odpovědi, jenom jedna se vám povedla. Můžete mi to vrátit otázkou z obecných vědomostí.
1: Dáme otázku, dáme brněnskou. Tady jste včera říkal, že jezdíte Šalinou.
0: Ano.
1: Tak mi řekněte, který Šalin jezdí přes Mendlovo náměstí, který čísla?
0: No tak šestka, protože tou jezdím do nemocnice za maminkou, ale počkejte, která další ještě? Tak která by to tak mohla být? Tak dvojka, ne? Dobře, tak řeknu, ptáte-li se na počet, že je jich pět.
1: Jsou tři.
0: Jenom tři?
1: Dávám ještě šanci. Jsou tři.
0: Šestka, pětka a jednička.
1: No jasně,
0: Jo?
1: Super, máte víc, pravdu.
0: No tak dobře, aspoň že tak. Mějte se hezky a naslyšenou, Libore. Třeba zítra.
1: Naslyšenou, hezký den, zítra.
0: Aspoň částečně jsem uspěl. Nicméně mě za to odměna nečeká. Vás zítra ve víkendové trefě rozhodně ano. Co vás čeká ještě v tom dnešním dobrém odpoledni? No, za chvíli pro vás budeme mít další díl řidičské abecedy. Rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, jsou potřebné.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Tenhle všeobecně známý poznatek vám právě zaspíval Miroš Birka, tedy že život nehraje fér. Ale my se s tím můžeme jenom smířit. Ale teď to, co jsem vám slíbil před pár minutami. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden, každý den, nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno povíme o tom, kdy k nehodě volat policii. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby. A do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si na tomto místě povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Za pár chvil bude 15:30. A já vám, co se týče témat, slíbil ještě jedno. Jak srozumitelně představit roli nemocničního kaplana zdravotníkům i pacientům? Nebo jak efektivně zvládat náročné rozhovory v paliativním týmu? Nejen na tyto otázky hledali odpovědi nemocniční kaplani na Velehradě. Více za pár chvil.
1: Český rozhlas Brno.

0: Je to už 70 let, co tahle písnička byla singlovou novinkou a co s ní, dá se říci, celosvětově bodoval Albert George Czernik. To je vlastní jméno tohoto, no dá se říci, amerického zpěváka, ale s chorvatskými kořeny. Tedy Guy Mitchella. To bylo jeho Singing the Blues na vlně Českého rozhlasu Brno. Tehdy mu bylo čerstvých 30, ale jak říkám, to bylo tehdy a teď je důležité, co se událo spíše čerstvěji a spíše v naší blízkosti. Tak abyste věděli, nemocniční kaplani z celé republiky se po 21. sjeli do Velehradu na vzdělávací setkání. Tématem letošních přednášek a diskuzí, které skončily před pár okamžiky, je jejich role v podpůrných a paliativních týmech.
1: Setkání nemocničních kaplanů začíná modlitbou a následně duchovní obnovou.
2: Což je velice důležité vlastně pro nás jako kaplany, abychom měli kde čerpat. Proto trávíme začátek tohoto setkání právě v tím, že se snažíme naslouchat a nořit se do zkušeností lidí, jejichž příběhy byly zachyceny právě v Novém zákoně.
1: Vysvětlil přednášející salesiánský kněz Antonín Pražan. Téma odborné části zaměřené na práci kaplanů v paliativních týmech má jeden cíl.
3: Podpořit naše nemocniční kaplany, aby byli těmi, kteří přinášejí do týmu duchovní potřeby svých pacientů, s kterými se setkávají.
1: Vysvětluje koordinátorka nemocničních kaplanů z Olomoucké arcidiecéze Marta Hošťálková. V České republice poskytuje duchovní péči kolem 160 kaplanů různých křesťanských církví v nemocnicích i domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních.
3: Nemocniční kaplan musí být bakalářem v oblasti teologie. Může to být tedy muž, žena, kněz, laik, řeholní sestra, řeholník, zasvěcená Bohu osoba.
1: Do Velehradu jich přijelo 108, mezi nimi i Martin Weisbauer z Hradce Králové.
4: Tak já se těším v podstatě na všechny přednášky, nedá se říct, že bych některou preferoval.
5: Proč myslíte, že je důležité se takhle s kolegy setkávat?
4: To si myslím, že je úplně klíčové, protože člověk načerpá mnoho nových nápadů, zkušeností a vzájemně se můžeme obohatit jak v té duchovní praxi, tak i v té odborné.
6: Ta kaplanská služba v Praze, v Českých Budějovicích, v Hradci Králové může mít jiné priority, může být trošku jiná, takže mi to dává takový ten větší rozhled.
1: Doplnil kolegu Vít Kadlčík, kaplan ze zlínské nemocnice Tomáše Bati.
6: A co je třeba pro mě velice důležité, vždycky je velice dobrý odborný program, ale nepořád říkávám, i to, co se děje tady o přestávkách na chodbách, má velký význam pro mě, že se člověk setkává s kolegy, s kterými se vidí jednou za rok.
1: Program 21. vzdělávacího setkání nemocničních kaplanů ukončí ve čtvrtek v poledne mše svatá. Z Velehradu Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Dobré odpoledne vám přeju, milé posluchačky a vážení posluchači. Připravenou gastronomickou otázku jste dnes v Trefě před půl hodinkou nezaslechli, protože náš soutěžící Libor si vybral trochu jiná témata. Nicméně gastronomii, anebo přinejmenším chuti, se prostě v dobrém odpoledni nevyhneme. Máte rádi pálivé? Pokud ano, možná víte, jaká paprička je nejpálivější. Ale pokud ne, dozvíte se to už za pár chvil v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
7: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno. Jak

Jirka Korn a Helena Vondráčková a jejich slunce takřka v závěru dnešního dobrého odpoledne, které bude pokračovat samozřejmě, že i po 16. hodině. To vás ale na naší rozhlasové vlně čekají čerstvé zprávy. Do studia je přinese Pavel Chaloupka už za pár chvil, no asi tak za 11 minut se na ní můžete mrknout třeba i na webkameře. No ale když jsme tak u toho, vězte, že na naší webové stránce brno-rozhlas.cz najdete třeba i audioarchiv. To kdyby vám třeba během dopoledního, odpoledního, ale vlastně i ranního či večerního vysílání něco uteklo. Tam si můžete dát opáčko. Definitivně vám neříkám naslyšenou, protože ve 23 hodin znovu zasednu za mixážní pult a budu připraven na noční linku na téma o češtině spíše nevážně.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Teplárny Brno zprovoznily nový kotel na dřevní štěpku, sníží závislost na zemním plynu. Do Česka bylo dodáno 500 tisíc dávek vakcíny proti chřipce, dětská bude v listopadu. Světelný festival Prototyp letos poprvé rozsvítí centrum Brna. A zítra bude převážně polojasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Brněnské teplárny s novou topnou sezónou spustily kotel na dřevní štěpku. Stál skoro 2,75 miliardy korun. Teplárny díky tomu sníží spotřebu zemního plynu o 15%. Štěpku zajišťují Lesy města Brna. Do tepláren v Maloměřicích ji vozí vlakem z Rájce Jestřebí.
2: V hlavní sezóně by měl vlak z 18 vagóny štěpky jezdit do tepláren každý všední den. Náklad pak putuje do skladu, pojme zásoby na 5 dní, vysvětluje ředitel strategických projektů Tepláren Brno Jiří Šamánek.
3: Což jsou vánoční 3 svátky plus víkend k tomu, na to se to koncipovalo.
2: Ročně má kotel spálit asi 80 tisíc tun štěpky. Čtvrtinu vyprodukují Lesy města Brna, zbytek nakoupí v okolí, říká šéf městských lesů Jiří Nezhyba.
4: Z okruhu dejme tomu 100 km kolem Rájce, kde máme vlastně naše depony.
2: Spalování štěpky podle tepláren stabilizuje cenu tepla v Brně. Nebude tak ovlivněná výkyvy na trhu se zemním plynem v návaznosti na geopolitickou situaci. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Do Česka bylo pro tuto chřipkovou sezónu dodáno zatím více než 500 000 dávek vakcíny proti chřipce. Meziročně bude k dispozici o 30% dávek víc než vakcíny určené pro seniory. Očkovací látka pro děti pak dorazí v listopadu. Dnes o tom informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv. Loni očkování podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Brněnské ulice ode dneška rozáří světelné instalace nebo videomapping. Festival Prototyp se letos poprvé přesouvá z vodojemu na Žlutém kopci přímo do kostelů, parků nebo na nádvoří v centru města. Cílem organizátorů bylo dostat umění k více lidem. Na procházky rozsvíceným centrem Brna se můžou lidé vydat vždy od 19 hodin do 20 různých lokalit. Upřesňuje mluvčí festivalu Jana Janoušková.
5: Od Zeleného trhu, Biskupského dvora přes Dominikánské, Moravské náměstí až třeba Janáčkovo divadlo nebo třeba Špilberg. 7 instalací pak je součástí i placené trasy, například audiovizuální show v kostele svatého Jakuba, díla na krajském úřadě, na Špilberku nebo třeba v tělocvičně pod Hradem. A většina programů zůstává zdarma.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno s převážně průsvitnou oblačností, na východě může být i skoro jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, k tomu bude foukat mírný jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehodu na 159. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno se už podařilo odsunout do odstavného pruhu, kolona se rozjíždí, další se ale tvoří od Ostrovačic na D2 od 5. kilometru. V Brně nehody na Hanácké a také na Nádražní ulici. Dobré cesty přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady.

0: skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mi museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly
1: víc. Jsem neviděl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaký restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře. Právě. To nestačíte, ale,
0: no, ale hlavně,
1: zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím, z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty gyrosy nebo tyhle ty věci, ale typický nějaký caciky, takovou
0: klasika.
1: Saláty a tyhle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, tak jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso.
0: Aha.
1: A to je obalený v kůře

0: jakoby kůže moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale, dobře, ale prostě takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na tom na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
1: Tak teď máme lahůdky.
0: To všem není řecký.
1: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
0: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, poby ho neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
3: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
2: No, no to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
2: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No,
3: já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař.
4: No víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, jestli ta stika to je...
2: Statistika.
3: Jestli ta stika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo... Ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne, jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, víte? Takhle, aha, jo.
2: Vy nevíte, co to je statistika?
3: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no taky, ale to je jistá věda, víte, která určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
2: ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
3: jo,
2: to vypočítá, jo?
3: Litr a dvě deci, jo?
2: No, dejme tomu.
3: Jo. No ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
2: No a tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No tak přijde na to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypili každý 4 piva, víte, chápete?
3: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmejda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom,
3: no jo,
2: abyste
3: je
2: věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo,
2: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: To je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je jedno,
2: někteří
3: to...
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jediný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
0: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. A na vystoupení jsme jezdili spolu. Někdy teda ne pořád, že jo, ale... No a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny a ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda. Jako. Ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byly dokonale vyladěný, jak si a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, dělal scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no, takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom, potom a takovou,
1: tak a bára
0: to byla, on vystupoval, poněvadž on byl mezinárodní, jako DDR a tohle, byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
1: Aha,
0: já si ji pamatuju z LVT. Pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
1: Slavná to výstava, slavný to veletrh.
0: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menších tam.
1: V zábavném programu. Tam, no, dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Ulma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Možná dám večer.
2: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta pana Aleše Ulma.
4: Děkuji.
5: Aleši, moc vás zdravím.
4: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
5: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme, Růženko. Děkujeme.
2: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
2: No zkuste.
6: Nebyla by písnička Šipkovej čaj?
4: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
2: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
6: Děkuji a dávám Ačko.
2: Děkujeme, naslyšenou.
6: Taky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den, tady František Radmerdlotovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
2: Dobrý.
7: A pan Ulm zapomněl říct o panu Felixi Holcmanovi, že jezdil leta na lodi taky.
4: Já to vím, Kriegsmarine.
7: Víte, ano.
4: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi zábavní.
2: No.
7: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 rán do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
4: Ne, ne.
2: 6 rán do klobouku měl, Pavel Lukeš.
4: Pavel Lukeš.
2: Abychom si to
4: zjasnili. Já jsem dělal vlastně kufr, věšák, opoklatané špičeské. A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben. A tak dále, no.
2: No, a co jste chtěl, Františku?
7: Jak byla aféra s tím Bingem 94, 96?
4: V tom jsem neměl prsty.
2: V tom nejel, Alešu.
4: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát. Tak,
2: to bohužel neproberem, Františku.
7: Mě překvapilo, já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
2: Tak děkujeme, děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló. Halo.
4: Halo.
8: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Dobrý den.
8: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
2: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, podtrženo, Felix Holcman může provozovat statistiku dál.
9: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
10: Jo.
9: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
10: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
9: Jak to nesmysl?
10: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
9: Jo.
10: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
9: No dobře, to je náhoda, že třeba.
10: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byli 3 roky. Jo. Prostě no, pane vůbec společnost to není.
9: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
10: No, co?
9: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
10: 101 slaneček denně?
9: Ano.
10: Na jednoho člověka?
9: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
10: No to je strašný teda.
9: Jak strašný?
10: No jak si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
9: No a?
10: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
9: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
10: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
9: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádný, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajer.
10: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám?
9: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
10: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
9: Já, že jsem sněd půl kuřete?
10: No samozřejmě.
9: A jak jste na to přišel?
10: No podle statistiky, pane, já jsem před půl hodinou sněd celý, naschledanou. Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivují, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání. V jednom
1: pořadu. No. Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď. Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák. Aha. Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák, drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo. Celý ty vymýšleli se další hosti, na to se věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty věci, no tak. A ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl a on říkal, Aleš, ale proč já zrovna první díl? A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně.
2: Jako vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě byl výtečný.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platíte věci dál.
2: Ještě jo, takže.
1: Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Vážený pane, dobré věci se uskuteční přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že
3: něco?
4: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano. Mé?
3: Říkáte mé?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které se mám dál, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No jo, no ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní
4: jistě,
3: účes,
4: ano.
3: Tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasa bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: Ještí,
3: co to?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony?
4: Ještí. No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo bych
3: měl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: Jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala a před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek, a teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak, ale nesmíte hnout brvou.
4: Šípky jsou zdravější, i když ano, některé jsou. Čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně.
4: Tak toto bychom
5: bych to nerozváděl potom.
4: Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači. Jestli chtějí dál Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Libíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Libíček tady často nebývá,
5: ano.
4: Ale zase sestava Nárožný Bohdalová
5: velmi
4: taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hrozovat z Karviné. Dobrý den, pane.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Libíčkovi.
4: Děkujeme pěkně.
5: Ano.
4: Naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
4: Zdravím.
5: Díky.
7: A chlapi, já bych teď hlasoval pro pana Libíčka.
4: Děkujeme pěkně.
5: Ano.
4: Naslyšenou.
7: Zbytek ne, díky. Nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
4: Dobrý
8: Já bych
4: den.
8: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme. Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedna určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Vencence u Zruče. A úplně, a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme si váš hlas.
5: Děkujeme.
4: A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna, já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička, velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Libíčka.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló.
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
5: ano.
11: Jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježišmarja.
4: To by bylo práce jako
11: by
4: na kostele.
11: To by bylo taková sledovanost, takové výzvy.
5: Víte, že vám...
11: Opravdu nepropadne.
5: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to praví v tom starém...
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, ano, staré přísloví.
4: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to takové více.
11: To je škoda. Jo, tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal, křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme.
5: Ne.
4: Ale řekla
5: ale
4: to
5: víme
4: hezky, paní posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám.
5: Aha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004.
5: Let,
4: a 4 TT jste získali z kufru.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou, no.
4: Tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále. Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No.
4: Na kterou jste se vždycky těšil nejvíc? Nebo víc, než na ty ostatní?
5: Samozřejmě ta pantomima byla dobrá.
4: Se předváděly profese?
5: Jo. na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se chtěli tam objeví na tom a tohle. Mm. Ale řekl bych, že tak ty prostě ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
4: Já myslím, že lidé mají zafixovanou...
5: To nám posílali pořád, no.
4: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov. Kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
5: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
4: Co říkal?
5: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle přesně, jak...
4: Nepotřeboval scénář, měl
5: ne,
4: Aleše Ulma.
5: Ne, to měl mě, ano.
4: Přímo
5: autora. Ano, ano,
4: dobře,
5: ano.
4: Tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
12: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
13: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka se mi jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
12: Nerozumím.
13: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů. No, rozumíte, jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
12: Ale no tak.
13: Je to prej ze švestek?
12: Ale ne.
13: Já
12: no, tak
13: to měl napatlaný.
12: Ne, takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
13: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
12: Proč?
13: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
12: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
13: Ráno nebo večer?
12: Večer,
13: jo?
12: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
13: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
12: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
13: No jo, no, tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
12: No to ne.
13: A celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
12: No počkejte.
13: Čím budu rozdávat?
12: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
13: Na půl hodiny.
12: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
13: Já myslím.
12: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
13: Dešťovou vodou.
12: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
13: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu svým sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
12: Ale no jo, no tak to je... S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
13: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
12: No... Samozřejmě.
13: Víte co?
12: A jak ráda.
13: Já radši zůstanu plešaty.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, vlasy doléčeny, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 01 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Tady vás, Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novotného.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: A co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tu leně.
4: Jo.
1: Ale si pamatuju, já dokonce. Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška ano. Máte před sebou, před očima.
3: No tak, ten se tam sebou pleskl a čal tam dělat tu leně.
1: Josefe, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na skle.
1: Mějte se. Jo, dobře. Na skledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápalku?
7: Ne.
6: No vadí, já to budu bagovat, no. Promiňte, že v obtěžu, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulicích, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit.
6: Teda. To bych řekl.
7: No ale co když bude kradená?
6: No, prosím vás, nebojte cimprlí, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lamby z poku nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéf, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám. To je slušnost ode mě. Čiže víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel skláněl nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukrát a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkování nebo ten točkování.
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte, já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefungujou?
7: Ale jo, fungujou,
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol?
6: No prosím, já se nemnocuji.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nemnocuji, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kila, oblbý 4 kila.
7: 4 kila, no to je všechno, co mám, člověče,
6: no, vidíte, to stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne? Jo, tak...
7: To je hrůza, to je, kam se člověk podívá, samej zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo? Tohle...
6: Šéfe, poslíšte, já vám něco řeknu. Hejte, nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknul v nohách, rozumíte? Já vám něco řeknu, šéfičku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věcí od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Hravičku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte tak. Zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

0: vlastní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: V Česku ode dneška platí zastropované ceny nafty a benzínu. Bírská nádrž má aktuálně asi poloviční zásoby vody. Festival Den architektury letos v Brně přiblíží problematiku bydlení a zítra bude převážně polojasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Řidiči ode dneška ušetří při tankování nafty nebo benzínu. Kvůli krizi na Blízkém východě zavedl stát sérii opatření, včetně zastropování cen. Ve srovnání se včerejškem je snížilo například 6 čerpacích stanic na trase mezi Brnem a Lipůvkou na Blanensku. Fronty se kvůli tomu ale u stojanů netvořily.
5: Vím o tom, ale nenašla jsem, kolik je ten strop.
6: Řeším cenu samozřejmě, ale vůbec jsem o tom nevěděl.
5: Ne, nepřijela jsem kvůli tomu, ale určitě by to bylo fajn nějaké zastropování udržet.
7: Hodnotí zastropování cen nafty a benzínu řidiči na čerpací stanici v Lipůvce. Ceny se budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO měnit denně.
8: Naším cílem je, aby Česká republika zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
7: Stát taky zastropoval marže pumpařů, snížil spotřební daň na naftu a mimořádně zdanil rafinerie. Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Bírská nádrž na řece Svratce má teď zásoby vody snížené na polovinu. Zaplněná je ze 47%. Hladina dosahuje necelých 449 metrů nadmořské výšky. V září 2018 byla ještě o 2 metry níž. Odběr vody ale podle Povodí Moravy omezené nejsou. Festival Den architektury od dneška v Brně a na více než stovce dalších míst po Česku a Slovensku ukáže, jak architektura ovlivňuje každodenní život. Lidé si až do příští středy při komentovaných procházkách s architekty a urbanisty můžou projít například prvorepublikovou kolonii Nový dům nebo současné projekty, jako je rezidence Poříčí. Všechny aktivity doplňují téma festivalu Bydlím tedy sem, jak vysvětluje za organizátory Barbora Benčíková.
9: Den architektury se letos věnuje tématu bydlení a my se na něj v Brně snažíme nahlížet z různých perspektiv, od různých typů bydlení 19. a 20. století až po současné projekty. Návštěvníci se nicméně mohou zúčastnit i diskuzí a debat nad současnými problémy, jako je nedostupnost a krize bydlení.
3: Radniční věž v Kroměříži, kterou dělníci opravují, ukrývala dokumenty staré přes 120 let. Při sejmutí korouhové hvězdice a takzvané makovice objevili stavbaři 3 kovové tubusy. Ty zástupci odborných institucí ve středu otevřeli v restaurátorské dílně Muzea Kroměřížska.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno s převážně průsvitnou oblačností. Na východě může být i skoro jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Domašova. Na stém 94. kilometru pak zůstává nákladní auto po nehodě. Opatrně projíždějte i místem nehody na okraji Velkých Bílovic na silnici do Velkých Pavlovic. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Den v kraji.
1: Dobré odpoledne, milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Je čtvrtek 1. října roku 2026. 4 minuty po 17. hodině začíná zpravodajsko-publicistický pořad Den v kraji. Už za chvíli vás čeká přehled aktuálních informací z Jihomoravského kraje. Krátce před 17:15 to bude předpověď počasí a v 17:30 se můžete těšit na volební speciál, ve kterém se dnes zaměříme na Vyškov. Dobrý poslech.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Pavlem Chaloupkou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Lékaři nemocnice ve Znojmě využijí nové přístroje na oddělení radiační a klinické onkologie za zhruba 128 milionů korun. Modernizace oddělení začala v září, potrvá přibližně 9 měsíců. Pacienti kvůli tomu musí na ozařování dojíždět do Masarykova onkologického ústavu v Brně nebo do Jihlavské nemocnice. Brno hledá firmu, která postaví parkovací dům u univerzitního kampusu a fakultní nemocnice v Bohunicích. Zaparkovat tam má přes 650 aut. Výstavbu za více než 370 milionů korun schválili radní. Hotová má být do roku 2029. Město chce parkovací dům postavit na místě současného parkoviště mezi Pítežskou a Akademickou ulicí, doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
3: Součástí projektu bude mimo tu samotnou stavbu taky úprava okolních komunikací, sadové úpravy, parkovací systém nebo výtah.
2: Vojenská akademie ve Vyškově slaví 30 let. Škola slouží ke vzdělávání a výcviku vojenských profesionálů a příslušníků aktivní zálohy armády České republiky. Zabezpečuje také přípravu jednotek a útvarů do zahraničních misí. Brněnský dopravní podnik ode dneška provozuje novou autobusovou linku 63 do lokality Podhády. Ta spojí novou bytovou výstavbu s přestupním uzlem na Novolíšeňské. Oblast byla do dosavadních zastávek vzdálena několik stovek metrů. U vstupu do areálu nemocnice Tišnov funguje nový baby box. Jako 94. v republice je v provozu od včerejška. Schránka, jak připomněl zakladatel sítě Ludvík Hess, umožňuje matkám bezpečně a anonymně odevzdat novorozence, o které se kvůli obtížné životní situaci nemůžou nebo nedokážou postarat.
4: Brněnský babybox pomohl 21 dětem a předpokládám, že ten tišnovský pomůže taky nějakému.
2: Městská část Brno-Bosonohy před pár okamžiky lidem zpřístupnila zrekonstruovaný park u panenky Marie. V místě bývalé černé skládky vznikl nový rybník, upravená parková plocha a dřevěná lávka. Zrestaurovaná je také socha Panny Marie. Radnici to vyšlo na více než 13 milionů korun.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 13 minut po 17. hodině, je čas na předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Mojmír Martan. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech našeho kraje?
2: Aktuálně je polojasno nebo oblačno, ale oblačnost je průsvitná, takže svítí slunce. Teploměry ukazují hodnoty kolem 22 nebo 23 stupňů.
1: Jaké počasí bude v průběhu večera a noci?
2: Tak bude oblačno, případně až polojasno, nadále průsvitnou oblačností. Teploty budou pozvolna klesat do rána až na 12 až 9 stupňů. V údolích při slabém větru může být kolem 7 stupňů. No a foukat bude většinou mírný jihovýchodní vítr.
1: A co nás čeká zítra?
2: Zítra bude převažovat polojasno, většinou průsvitnou oblačností, přičemž více oblačností bude na západě, méně na východě kraje, kde může být i skoro jasno. 21 až 24 stupně budou nejvyšší odpolední teploty, mírný jihovýchodní až jižní vítr bude v průběhu odpoledne zvolna slábnout.
1: A jaké počasí nás čeká o víkendu?
2: V sobotu bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, ráno se v údolích mohou vyskytnout výjimečně mlhy, ranní teploty 10 až 7 v údolích při delším bezvětří až 5 stupňů, odpoledne se oteplí na 20 až 24 stupně a foukat bude slabý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr. Neděle začne také skoro jasnou nebo jasnou oblohou, v údolích s ojedinělými mlhami, v průběhu dne bude postupně přibývat oblačnosti, večer se výjimečně může objevit přeháňka, ranní teploty 9 až 6, v údolích při bezvětří místy kolem 4 stupňů, odpolední teploty mezi 19 a 23 stupni.
1: To byl Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

wozu, bo malućków trzech. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: pátek 2. října si s hostem chovatelské poradny Radkem Baďurou budeme povídat o tom, jak na počátku podzimu můžeme podpořit volně žijící zvířata na zahradách a v sadech. Jak poznáme, že ježek potřebuje před zazimováním dokrmit? Co připravit na přilepšenou veverkám a další drobotině? Na zajímavý rozhovor, váš poslech i dotazy se už teď těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Pri Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 22 minut. Zaměstnanci pěstitelských pálenic mají letos méně práce než v jiných letech. Úroda byla kvůli suchu velmi špatná, jak hlásí palírny na Brněnsku. Lidé tam vozí méně kvasu a někdy také kombinují více druhů ovoce. Je to i případ pálenice v brněnských Tuřanech, kde jsou přesto s letošní sezónou celkem spokojení.
1: Mám tady ten kvás, jak jsme se domlouvali, můžu to hodit na rampu, nebo...
2: Dojde si na rampu a tam to nastane.
1: Dobře.
3: Do pálenice v brněnských Tuřanech teď přijel pan Petr se svým nákladem. I jemu se letos urodilo méně ovoce, proto do pálenice přivezl více druhů na jednou.
1: Mám tady nějaký mirabelky, ještě švestky, které šly brzo, no, nějaký ringle, takže, voní to hezky a těším se. Nechal jsem trošku díl jakoby do kvás, nebo aspoň si myslím, dneska to vyzkouším a uvidíme.
3: Od nalití kvasu do kotle trvá pálení zhruba 2,5 hodiny. Přestože se letos i kvůli velkému suchu urodilo méně ovoce, podle majitele tuřanské pálenice Jakuba Štursy to na výslednou kvalitu nemusí mít vliv.
4: Když se o ten kvas správně postaráte, jo, nedáte tam zhnilé ovoce, nenecháte to kontaminovat, aby se tam došlo vlastně k octovému kvašení, tak i když je toho ovoce méně, tak bývá kvalitní a má dostatek cukru a i těch vlastně těch eterických složek, takže ta kořálka je dobrá. Jo, nepoznáte to kvalitativně, že by byla horší než roky, kdy se urodí prostě spoustu ovoce.
3: Letošní sezóna je podle něj zatím dobrá. Potvrdili mu to i pracovníci celního úřadu při nedávné kontrole.
4: Když jsme se tak jako nezávazně bavili, tak nám pánové naznačili, že určitě jsme nevypálili nejmíň a že možná očekávali, že budeme mít jako míň těch zákazníků.
3: V těchto dnech se v Tuřanech pálí hlavně merunky. Později přijdou na řadu třeba švestky. Z Brna Krištof Podaný, Český rozhlas.
0: 9. a 10. října se uskuteční komunální volby. Český rozhlas Brno připravil volební speciál, ve kterém každý všední den v 17.30 postupně představuje kandidující politické subjekty ve velkých městech Jihomoravského kraje. Dnes se zaměříme na Vyškov, tak určitě dál poslouchejte pořád Den v kraji.
5: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Dobrý podvečer u dalšího předvolebního speciálu Českého rozhlasu Brno. Postupně vám v něm představujeme kandidáty stran a hnutí v jednotlivých velkých městech Jihomoravského kraje. V abecedním pořadí jsme v něm už probrali Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, město Kuřim, které zastupuje okres Brno-Venkov, a dnes přichází na řadu Vyškov. Pořadem vás provede Zuzana Kopulatá
2: a Vlasta Gajdošíková.
0: Komunální volby 2026.
2: Vyškov je historické město s 6 místními částmi. Má dlouhodobě nejnižší podíl nezaměstnaných ze všech okresních měst na Jižní Moravě. Jeho charakter dlouhá desetiletí utváří blízkost vojenského újezdu a v posledních letech také hlavní výcvikové centrum armády. Co do počtu obyvatel je Vyškov druhým nejmenším okresním městem na Jižní Moravě. Podle údajů Českého statistického úřadu v něm k letošnímu 1. lednu žilo asi 20 660 lidí, o něco víc než v předchozím roce. Ohlasy voličů se v komunálních volbách bude ucházet 189 kandidátů, to je přibližně každý 109. obyvatel města.
1: Co zásadního se ve Vyškově událo od posledních komunálních voleb a jaké problémy se tam řeší?
2: Město získalo od státu bezúplatně areál bývalého vyškovského pivovaru v historickém centru a politici teď hledají investory pro jeho využití. Pro sousední zámek je schválený generál obnovy, ta ale zatím nezačala. Naopak velká investice šla letos do rekonstrukce zámecké zahrady. Problémy s parkováním se vedení města snažilo řešit stavbou nových parkovacích míst, hlavně u nemocnice a na sídlištích. Pokračuje taky budování cyklostezek, biokoridorů a mokřadů. Po letech se přiblížila oprava bývalé zdravotnické školy v místní části Dědice. K bydlení vojáků a zaměstnanců ji chce využít armáda. Velkým tématem je chystaná modernizace trati Brno-Přerov. Tato státní investice ovlivní část území Vyškova.
1: Které politické subjekty vedou Vyškov teď?
2: Vítězem voleb před 4 lety bylo hnutí ANO, které utvořilo koalici s ODS, Lidovci a uskupeními Náš Vyškov a STAN s podporou Volby pro město. Historicky první starostkou se stala Karin Šulcová z ANO. Po několika měsících ale koaliční partneři vypověděli smlouvu hnutí ANO a to odešlo do opozice. Do vedení města se místo něj dostalo uskupení Vy. Starostou zvolili zastupitelé Karla Jurku z ODS, který volební období začínal jako místostarosta. Dalšími místostarosty jsou lidovec Roman Celý, Josef Kachlík z Volby pro město a Karel Goldemund z uskupení Vy. Současná koalice má v 27členém zastupitelstvu 17 mandátů. V opozici jsou hnutí ANO a SPD.
1: Byly podobné politické turbulence i v jiných městech na Vyškovsku?
2: Ve třech po Vyškovu největších městech nebyly. V Bučovicích poslední 4 roky vládnou Lidovci spolu s uskupením Volba pro město Bučovice. Ve Slavkově u Brna je také stabilní koalice složená ze 3 subjektů, a to z KDU ČSL, Sdružení pro Slavkov u Brna a Hnutí STAN. Jedinou změnou je to, že starosta Michal Boudný, kterého na kandidátku pro Slavkov u Brna navrhla SocDem, z této strany vystoupil. A v Rousínově se na vedení města podílejí 2 sdružení, Pro Rousínov a Srozum pro veřejnost spolu s ODS.
1: Do zastupitelstva Vyškova letos kandiduje 7 stran a hnutí, o 2 méně než před 4 lety. S Vlastou Gajdošíkovou vám je teď společně představíme.
2: Číslo 1 má kandidátka koalice ODS a Lidovců. Před 4 lety šly tyto strany do voleb samostatně. Lídrem je starosta Vyškova Karel Jurka z ODS.
1: 2 má sdružení Transparentní Vyškov. V jeho čele stojí nezávislá Eva Formánková.
2: 3 patří uskupení Vy v čele s vyškovským místostarostou Karlem Goldemundem.
1: Se 4 jde do voleb Náš Vyškov. Jeho kandidátku vede nezávislá radní města Blanka Mikulková.
2: Číslo 5 má kandidátka Patrioti pro Vyškov, na které jsou převážně členové SPD. Na prvním místě je člen hnutí a zastupitel Vyškova Libor Bláha.
1: Kandidátku s číslem 6 má uskupení Volba pro město s podporou starostů. Vede jí člen hnutí STAN, zastupitel Vyškova Radim Jankovič. Je to stejné uskupení, které kandidovalo i před 4 lety, jen s prohozeným pořadím zúčastněných subjektů v názvu. Tehdy to byl STAN s podporou Volby pro město.
2: A se 7 jde do komunálních voleb ve Vyškově hnutí ANO s lídrem Pavlem Horáčkem, který je vyškovským zastupitelem.
1: Všem 7 lídrům a lídryním jsme poslali stejné 3 otázky na jejich postoje ohledně témat týkajících se Vyškova. Za chvíli si řekneme, co odpověděli.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno posloucháte předvolební speciál. Dnes se věnujeme komunálním volbám ve Vyškově. U mikrofonu jsou Zuzana Kopuletá
2: a Vlasta Gajdošíková.
1: Lídrům kandidátek ve Vyškově jsme před letošními komunálními volbami položili tři stejné otázky. Týkají se témat, která obyvatelé vnímají jako problematická nebo důležitá pro budoucnost města. Odpovědi zaslali zástupci všech sedmi kandidujících subjektů. Lidé ve Vyškově, stejně jako jinde v republice, řeší rostoucí ceny nemovitostí a dostupnost bydlení. Naše první otázka zní: mělo by podle vás město investovat vlastní prostředky do výstavby bytů? Pokud ano, komu by takové byty měly být určené?
2: Všichni lídři stran a uskupení kandidujících ve Vyškově na tuto otázku odpověděli kladně. Další věc, ve které se shodli, je, že město nemá dostatek peněz, aby platilo bytovou výstavbu samo. Lišili se ale v názorech na to, jak moc má být město při výstavbě bytů iniciativní, a menší rozdíly byly i v názorech na to, kterým skupinám obyvatel je nabídnout.
1: Jaká řešení nabízejí strany a hnutí stávající koalice?
2: Tak třeba Karel Jurka z ODS, který vede koalici s lidovci, má za to, že město má nabídnout dostupné nájemní bydlení tam, kde trh nestačí. Využít k tomu má kombinaci vlastních prostředků města, dotací a zvýhodněných státních úvěrů. Zmínil také, že stávající vedení radnice má zpracovanou studii vícegeneračního bydlení s desítkami bytů na Dvořákově ulici, kde mají být i startovací byty. A v Albrechtově ulici má vzniknout dům s pečovatelskou službou. Tento plán zmiňuje také lídr hnutí Vy, Karel Goldemund. A doplňuje, že ve Vyškově je obtížné připravit stavební parcely na zelené louce. Vynětí ze zemědělského půdního fondu je podle něj kvůli vysoké bonitě půdy téměř nemožné. Blanka Mikulková, lídrině našeho Vyškova, si myslí, že město by peníze do bytové výstavby mělo vkládat ať samo, či spolupodílnictvím. Za ideální formu považuje družstevní výstavbu. Tu zmiňuje také Radim Jankovič z volby pro město s podporou starostů. Klade důraz i na jiné financování, třeba úvěry nebo dotace. Vyškov by se podle něj neměl soustředit jen na sociální, startovací nebo seniorské bydlení. Širší nabídka městských bytů totiž může vytvořit konkurenci na trhu a snížit cenu nájemního bydlení ve městě.
1: Jak na investice města do bydlení nahlížejí ostatní subjekty, které kandidují do vyškovského zastupitelstva?
2: Třeba Eva Formánková z uskupení Transparentní Vyškov považuje za důležité nabídnout dostupné městské nebo družstevní bydlení mladým lidem a seniorům zase menší byty, kam by se mohli přestěhovat a uvolnit tak větší byty rodinám. Libor Bláha z SPD, kandidující za Patrioty pro Vyškov, navrhuje upřednostnit při městské bytové výstavbě mladé rodiny, seniory a taky profese, které Vyškov potřebuje, například učitele, zdravotníky nebo policisty. Část bytového fondu ale podle něj musí zůstat pro lidi, kteří se dostanou do tíživé životní situace. Město by mělo pomáhat tam, kde samotný trh nestačí, myslí si Libor Bláha. A téměř totožná slova ve své odpovědi použil Pavel Horáček z hnutí ANO. I on podporuje družstevní bydlení. Chce, aby vznikly desítky bytů pro mladé rodiny, seniory a zdravotně znevýhodněné v Albrechtově ulici, stejně jako o tom mluvil Karel Jurka z ODS a lidovců a Karel Goldemund z uskupení Vy.
1: To si o městské podpoře bytové výstavby myslí lídři politických subjektů, které kandidují do zastupitelstva Vyškova. Jejich kompletní odpovědi najdete na webu Českého rozhlasu Brno. Dalším tématem pro budoucí vedení města je využití rozvojových lokalit, které vzniknou ve Vyškově po modernizaci železniční trati Brno-Přerov. Budeme se tomu věnovat po písničce.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Ve speciálním volebním vysílání Českého rozhlasu Brno jsme se dnes s redaktorkou Vlastou Gádušíkovou zaměřili na Vyškov. Po modernizaci železniční tratě Brno-Přerov vzniknou ve Vyškově nové rozvojové lokality. Všech uskupení kandidujících ve volbách do zastupitelstva města jsme se proto zeptali, jak tyto lokality chtějí využít.
2: Všichni to vnímají jako velkou příležitost, která se objeví jednou za desítky let. Zdůrazňují promyšlené strategické plánování, na kterém musí panovat širší politická shoda, protože je to záležitost několika volebních období. Využití území, která se uvolní díky státní investici do modernizace železniční trati, je už teď v návrhu nového územního plánu. Nejkonkrétnější byl Karel Jurka a Karel Goldemund, kteří už teď z pozice svých funkcí ve vedení města jednají se správou železnic.
1: Jaké plány tedy má ODS s lidovci a uskupení vy, které do komunálních voleb ve Vyškově tito muži vedou?
2: Nákladové nádraží chtějí přesunout za město a odvést nákladní dopravu z Dědické ulice. Na to má být navázaný vznik nových parkovacích míst u vlakového nádraží. Po odstranění železničního valu mezi Dukelskou ulicí a Smetanovými sady se otevře prostor pro nové parkoviště pro sídliště, akvapark a sportoviště v parku. A souvisí s tím i nový příjezd z Olomoucké ulice a budování nových cyklotras. Modernizace železnice ovlivní i využití jihozápadního předměstí. Město už má pro tuto lokalitu zpracovanou studii.
1: Mají podobně jasno i lídři ostatních kandidujících subjektů?
2: Ano, Eva Formánková z Transparentního Vyškova uvedla, že určitě nechtějí, aby modernizace železnice byla důvodem pro nekontrolovanou výstavbu tisíců bytů. Nová část města musí podle ní fungovat jako celek s bydlením, službami, veřejným prostorem, zelení, dopravou a potřebnou infrastrukturou. Pro uskupení Náš Vyškov je důležité, aby se v těchto plochách pamatovalo i na občanskou vybavenost. Blanka Mikulková vyjmenovává rozšíření sportovišť, dětská hřiště, parkovací domy a dostatečné množství zeleně, včetně zachycení dešťové vody formou otevřených nádrží či jezírek. Radim Jankovič z volby pro Vyškov s podporou starostů si myslí, že město musí investovat do okolí nádraží, příjezdových cest a parkování, pěších a cyklistických tras, zeleně a veřejných služeb. Musí také pro tyto nákladné projekty hledat dotace, další finanční zdroje a investorům nastavit jasná pravidla. Rychlé vlakové spojení s Brnem vnímá jako výhodu, ale nechce, aby se díky tomu Vyškov stal jen noclehárnou Brna. Nové lokality proto musí být plnohodnotnými čtvrtěmi s bydlením, školkami, službami, zelení a kvalitním veřejným prostorem.
1: Má opozice nějaké jiné plány, než které prosazovalo dosavadní vedení města?
2: Z jejich odpovědí na naši otázku se to tak nejeví. Stejné priority, o kterých jsem mluvila před chvílí, má i lídr vyškovské kandidátky Hnutí ANO Pavel Horáček. A také Libor Bláha z Patriotů pro Vyškov říká, že město potřebuje promyšlený mix bydlení, služeb veřejného prostoru a pracovních příležitostí, doplněný odpovídající dopravní a technickou infrastrukturou. Výhodou při prosazování těchto záměrů podle něj je, že jeho domovská strana SPD má zastoupení v krajské i celostátní politice.
1: Připomínám, že úplné odpovědi všech kandidujících subjektů si můžete přečíst na webu Českého rozhlasu Brno. A za chvíli v našem předvolebním vysílání otevřeme další vyškovské téma. Bezpečnost a řešení bezdomovectví.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno. Právě vysíláme předvolební speciál věnovaný komunálním volbám ve Vyškově. U mikrofonu ve studiu je Zuzana Kopuletá
2: a Vlasta Gajdošíková.
1: Už jsme probrali, co si kandidující subjekty myslí o investicích města do dostupného bydlení a o využití lokalit uvolněných po modernizaci železniční trati Brno-Přerov. V nadcházejících minutách se zaměříme na téma, které trápí řadu obyvatel Vyškova. Všem lídrům uskupení, která kandidují ve volbách do zastupitelstva Vyškova, jsme položili otázku. Jak chcete posílit bezpečnost ve městě a zároveň řešit problematiku bezdomovectví, která s ní souvisí?
2: Všechny ve Vyškově kandidující strany a hnutí považují bezpečnost za prioritu. Slibují, že posílí městskou policii, aby bylo víc strážníků v ulicích. Chtějí dále rozšiřovat kamerový systém. Lídr patriotů pro Vyškov Libor Bláha z SPD má za to, že bezpečnost je základní službou, kterou musí město svým občanům zajistit. Ale třeba Blanka Mikulková z uskupení Náš Vyškov si myslí, že prioritně by se o ni měl postarat stát. Uskupení Vy a Karel Goldemund v jeho čele považuje za hlavní překážku větší bezpečnosti v ulicích současnou legislativu. Upozorňuje, že ne každé obtěžující, konfliktní či společensky nepřijatelné chování je přestupkem, proti kterému může městská policie účinně zakročit. Karel Jurka, který vede kandidátku ODS a Lidovců, připomíná, že možnosti strážníků nedávno posílila městská vyhláška, která zvětšila počet veřejných prostranství se zákazem pití alkoholu. Eva Formánková za Transparentní Vyškov navrhuje vytvoření pocitové mapy města, ze které bude jasné, kde se lidé necítí bezpečně a měla by se tam zaměřit pozornost.
1: Jaká řešení nabízejí kandidující strany, pokud jde o problém bezdomovectví?
2: Téměř všichni mluví o posílení sociální práce. Radim Jankovič z Volby pro město ve své odpovědi uvedl, že bezpečnost a bezdomovectví se mohou potkávat, ale nejsou to též. Městská policie by měla důsledně řešit konkrétní porušování veřejného pořádku. Současně podle něj je potřeba lidem bezdomova nabídnout podporované bydlení a pomoc s návratem k samostatnému životu. Bezdomovectví a bezpečnost v ulicích nepovažuje za spojené nádoby ani Karel Jurka. Lidem bez přístřeší má podle něj pomáhat především sociální práce. Proti agresivitě, obtěžování a narušování veřejného pořádku je ale potřeba důsledně zakročit. Terénní sociální práci považuje za klíčovou Eva Formánková z Transparentního Vyškova a Blanka Mikulková, lídrině Našeho Vyškova, kromě toho navrhuje zapojit bezdomovce do práce pro město. Za úklid veřejných prostranství by dostali stravenku a mohli se normálně najíst. Hnutí ANO a jeho vyškovský lídr Pavel Horáček by chtěl bezpečnost a bezdomovectví řešit společně. Posílit přítomnost strážníků v ulicích, dále rozšiřovat kamerový systém, zaměřit se na problémová místa a podpořit terénní sociální práci a pomoc lidem, kteří svou situaci chtějí změnit.
1: To byly odpovědi lídrů všech sedmi uskupení, která se budou příští pátek a sobotu ucházet o hlasy voličů ve volbách do zastupitelstva Vyškova. Všem jsme položili tři stejné otázky, připravené pro naše předvolební vysílání. V plném znění je najdete na webu brno.rozhlas.cz. Zítra se v posledním díle podíváme na Znojmo. Loučí se s vámi Zuzana Kopuletá
2: a Vlasta Gajdošíková.
0: Komunální volby 2026.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Mezinárodní strojírenský veletrh představí průmysl od obráběcích strojů po humanoidní roboty. Nový šéf hasičů chce zásahové týmy specializované na rozsáhlé požáry nebo tornáda. Centrum pro seniory v Holešově rozšířilo kapacitu péče o lidi s Alzheimerovou chorobou a zítra bude převážně polojasno s teplotami do 24 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představí téměř 1400 firem z 39 zemí. Dnes to oznámili organizátoři. Veletrh začne příští úterý. Na každoroční akci, pořádané na brněnském výstavišti, ukážou firmy i výzkumníci během 4 dnů novinky od obrábění a svařování až po umělou inteligenci a robotiku.
4: Každý druhý vystavovatel přijíždí ze zahraničí, jsou zde zastoupeny firmy z celého světa, což potrhuje unikátní pozici veletrhu v rámci regionu střední a východní Evropy.
5: Říká ředitel veletrhu Michalis Buzios. Letošními tématy budou umělá inteligence, digitalizace a robotizace. Doplňuje Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty.
6: Samotná robotizace se změnila, je to dneska více o digitalizaci, prolínání s umělou inteligencí a ten tradiční průmyslový robot dostal humanoidní tvar.
5: Návštěvníci uvidí například prvního českého humanoidního robota pro průmysl. Veletrh začíná v úterý 6. října na brněnském výstavišti. Marek Hensel, Český rozhlas.
2: Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, požáry, tornáda nebo třeba větrné smrště. Připravené k akci by měly být v polovině příštího roku. Týmů bude 5 a každý bude mít na starost jinou část Česka. Podle nového šéfa hasičů Legnera tak mají být na místě a schopné se zapojit do akce zhruba do 3 hodin od povolání. Legner je šéfem hasičů ode dneška. Centrum pro seniory v Holešově dokončilo nový objekt domova se zvláštním režimem pro lidi s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence. Zázemí v něm najde 21 klientů a díky jeho výstavbě se celková kapacita této služby zvýšila o 12 míst. Projekt stál přes 97 milionů korun. Kdo ho financoval, popisuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
7: Zlínský kraj na rozšíření centra přispěje téměř 10 milionů korun. Celkové náklady přesáhly 97 milionů. Většinu pokryly peníze z Národního plánu obnovy a na financování se samozřejmě podílelo také město Holešov.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno s převážně průsvitnou oblačností. Na východě může být i skoro jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Foukat by měl mírný jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, později večer mírně nepříznivé. Biozátěž zůstane mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se kolony na cestě do Brna tvoří od Ostrovačic. Na D2 pozor na nepojízdné auto na 41. kilometru ve směru do Brna. Nepojízdná motorka zůstává v Královopolském tunelu v Brně ve směru do Pisárek a opatrně u nehody na okraji Velkých Bílovic na silnici do Velkých Pavlovic. Volné cesty přeje ze studia Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Byla to Podhoranka, která zahrála úvodní písničku dnešní druhé části Moravy krásné země. Zahrála polku Františka Vystoupila a Vladimíra Salčáka Kytička ze Skalky. Pohodový večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a pro koho dnes zazní písničky ze srdce? Na jednu z písniček, která se už opravdu dlouho nehrála, mě tentokrát upozornil Jarda Wolf z Otnic a měl pravdu. Valčík U tichých topolů v podání Šardičanky zazněl naposledy 17. prosince 2018. Tak dnes tedy bude. No a ta druhá písnička ze srdce zase bude pro paní Janu z Ježova a bude Patronko Bavárie. A jako vzpomínka na Ladislava Jacuru, nestora českých textařů, zemřel 1. října 2004, zazní známá z Braslavská. No a budou i další písničky a já doufám, že se budou líbit. Hned ty další lidové pak věnují všem seniorům, kteří dnes slaví. Ano, dnes je ten jejich mezinárodní den. No a písničky věnují i těm, kteří slaví svátek. U nás to jsou Igorové, na Slovensku Arnoldové. Blahopřeji. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už grácia.

0: Tak to byla Grácia. Písničky zaspívali Jožka Černý, Karel Hegner a Magdalena Úprková. A mám tady první telefonát a je to paní Poláčková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla nechat dneska zahrát naší babičce, paní Miladce Perglové z Javorku, k jejím krásným 84. narozeninám. Milá babičko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky. Máme tě všichni moc rádi a to ti všechno přeje z celého srdce tvoje dcera Zdenička, vnučky Pavlínka, Martinka, Zuzanka, Romanka a pět pravnuček, Amálka, Zuzanka, Simonka, Jolanka a nejmladší Justinka, která se narodila letos v dubnu. A ještě jednou hodně zdravíčka, božího požehnání a máme tě všichni moc rádi.
0: No to jsou krásná slova na závěr krásného přání. Tak jo, paní Poláčková, hezký večer přeji i vám.
1: Děkuji.
0: Naschledanou. A nyní už hudební pozdrav pro pana Břetislava Fefra, který se dnes 1. října dožívá 86 roku. Sourozenci Anička, Bohumil a Vladimír s rodinami mu do dalších let přejí zdraví, pohodu i trochu toho štěstí a spokojenosti v novém pěkném prostředí Kunovického domova důchodců. Čtu dál, sestra Anička zůstává tvojí opatrovnicí, za to jí patří náš veliký dík. Milý Břetine, tak hodně zdraví a veselou mysl. Máme tě všichni moc rádi. K přání se připojují Zdeněk Pavelek a Larisa Daněčková s rodinou. No a nyní už písnička bratra Vladimíra Fefra. Krásné žeravice.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byly krásné žeravice v podání Moravěnky. No a teď už to bude pan Miloš. Pane Miloši, dobrý večer.
1: Pani Jiřínko, dobrý večer. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Brno-Zlín. A já mám jedno veliké přání, protože je dneska velký den svátek seniorů. Tak všem seniorům bych chtěl poslat od vás Českého rozhlasu Brno nádhernou písničku a bude to až od toho Záhoří až po ten až. A ta písnička bude i pro Marušku Groušovou do Krokočína, pro všechny mý spolužáky, s kterýma jsem 26. Měl sraz. Jim děkuju za to, bylo to nádherný. A všem Michalům a dnešním Igorům oslavencům, kteří tam jsou, je to o těch kmen trošku povíc. A vám děkuju za úžasný opravdu takovýto provedení tím večerem a tím těma písničkama.
0: Pane Miloši, a já vám děkuji za tu písničku, protože do klubu seniorů se řadím také, takže to bude písnička
1: Ježiš,
0: i pane, pro
1: mě. Ježiš, pane, dědeček mě volá, dědo, dej si panáka, chutnáme tvoju merunkovicu, je to výborný, dej si. Jiřínko, já vám opravdu děkuju, protože vy jste naprosto superový v tom rádiu, ať je to jak se, a pak děkuju a děkuju všem těm, co se podílí na tom a všem těm, co jsem jim popřál.
0: Tak krásný děkujeme večer. My za vaši přízeň, nashledanou,
1: ano,
0: i vám krásný
1: děkuji,
0: večer.
1: Ano, poslouchám, já vás poslouchám pořád.
0: Děkujeme moc, nashledanou.
1: Ano, děkuju, nashledanou.
0: A ještě dnes slaví narozeniny, cituji, můj dobrý kamarád Vojtěch Havlíček z Haček a já bych vás rád poprosil, abyste mu zpříjemnili den nějakou písničkou. Tak teda, Vojto, k tvým 20. narozeninám ti přeju všechno nejlepší, zdraví, štěstí a boží požehnání. Ať tě nástroje poslouchají a nová škola moc neničí. To vše přeje a rádiu děkuje za vyřízení Radovan Rajštetr ze Štarnova. A ještě, prosím, zahrajte hezkou písničku pro mého milovaného manžela Křídlováka, dechové hudby Krajané, Lubomíra Pažourka z Bochovic u Třebíče k jeho dnešním 49. narozeninám. Lubi, přeji ti hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti v práci i v životě, spoustu hudebních zážitků a hojnost božího požehnání. No a to ti přejí manželka Petra, Denča a Teuška, Ondra a Áďa, Máca s Ondrou a rodiče z Rudíkova a z Třebíče. No, Krajané nám teď hrát nebudou, teď nám bude hrát Dambořanka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: No ale teď už opět Morava krásná zem, telefonní číslo k nám do studia 726 46 520 0. A mám tady dopis od paní Helči Jurčíkové z Uherského Hradiště, která píše: chtěla bych zahrát k nedávnému svátku Vašíkovi Gregorovi, on je v domově i s manželkou Zuzkou, taky jí pozdravuji, oni už budou vědět, kdo to pozdravuje, kdo to posílá, ten pozdrav. No, kdyby náhodou ne, tak já tedy to řeknu, je to paní Helča i s Fankem, kteří na ně moc myslí. No a je tady i vzpomínka na Vašíka Strouhala z Blučiny a prostě vzpomínka na všechny Vašíky, co už nejsou mezi námi. Je tady zmíněno také jméno Vašík Vašina. Vzpomínají Helča s Fankem a také posílají písničku Aničce Adámkové. Ta měla narozeniny 29. září. Přeji jí hodně zdravíčka, ať jí nic nebolí. A také ať se dojedu podívat k nám, tím paní Helča tato milá přání a také milé vzpomínky uzavírá. No a teď už je na řadě první písnička ze srdce. A jak už jsem říkala v úvodu, na jednu písniče, která se už dlouho nehrála, kterou jsme už dlouho nehráli, mě upozornil Jarda Wolf z Otnic. Já jsem říkala, že naposledy se hrála 17. prosince 2018. A je to písnička autorů Antonína Orsága a Marie Žákové U tichých topolů. No a Jarda Wolf mě teď před chvíličkou ještě napsal: Valčík U tichých topolů napsala moje známá Maruška Žáková ze Šardic, se kterou jsem nedávno se bavil právě o tom, že Valčík U tichých topolů se moc nehrává, tak jsem moc rád, že si ho dnes po nějakém tom čase připomeneme. Děkuji moc, jsem na příjmu, poslouchám. Tak já Jardu zdravím a teď už tady dáváme prostor Šardičance.
0: Český rozhlas Brno.

Tak to byla první písnička ze srdce. Byla to písnička, mohu říct, pro Jardu Wolfa z Otnic, který mě na tuto písničku upozornil, tak já ho ještě jednou zdravím a Jardo, děkuji. A když přijde na mysl zase nějaká písnička, která dlouho nebyla hrána, platí to pro vás, pro všechny posluchače, tak budu ráda, když mě na ní upozorníte. No a hned tedy přejdeme k té další písničce ze srdce. Já zdravím paní Janu z Ježova, doufám, že poslouchá, protože paní Jano, teď přichází Budějická kapela, která bude hrát Patronku Bavárii.

Tak to byla známá písnička, hlavně to byla písnička ze srdce pro paní Janu z Ježova, kterou zdravím a přeji krásný večer. No a jak už jsem říkala v úvodu, budeme vzpomínat také na textaře Ladislava Jacuru, který zemřel 1. října 2004. Byl velmi pracovitý, zkušený a mnohostranný textař, který spolupracoval s těmi nejlepšími českými skladateli, například Vejvodou, Poncarem, Waldaufem. No a platilo o něm přízvisko Nestor českých textařů. A jak přicházely na svět texty Ladislava Jacury, prý u sklenky své oblíbené becherovky kdysi prozradil. Na první pohled se zdá, že napsat něco pro dechovku, lidovku, není žádné velké umění. Ovšem každá moje písnička musí být ze života. Vyprávět příběh, mít sebemenší děj. Víte, já nejraději skládám ve fofru, třeba v tramvaji či v autobusu. Naštěstí mám dobrou paměť, nebo i na ulici poslouchám, co si lidé povídají. Ladislav Jacura zemřel pouhý týden před 91. narozeninami. Zanechal po sobě přes 600 písniček. No a my si nyní poslechneme jednu z nich, velmi známou s Braslavskou.

0: malá česká dechovka dohrála, byla to vzpomínka na Jaroslava Jacuru, no a tuto písničku složil Jaromír Vejvoda. Ladislav Jacura samozřejmě otextoval. No a teď už si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože narozeniny neslaví paní Marie Nezdařilová z Buchlovic, takže milá paní Marie, milá paní Maruško, my vám samozřejmě děkujeme, že nás posloucháte, moc nás to těší. No a přejeme vám hodně zdraví, hodně pohody, lásky, radosti, prostě přejeme vám jenom to nejlepší, co život vám může ještě přinést. No a měla jsem tady jeden telefonát, volala paní Jana z Ježova, že je napříjmu, že poslouchala tu svoji patronku Bavárii, tak to jsem ráda, paní Jano, také mě říkala, že už je z nemocnice doma, tak to mě také potěšilo a můžete se, paní Jano, radovat z dalších pěkných písniček, které určitě potěší vaše milá srdce. A rozblikal se mě tady telefon, tak já si ho vezmu. Dobrý večer, Ostrá, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych chtěla, dneska je právě svátek Igora, tak bych chtěla popřát našemu k svátku panu Igorovi hodně zdraví, božího požehnání, kamarádky z Bulharska. Ludmila a Pavlínka Buherského Brodu a v neděli máme růžencovou pouť, tak všechny lidi zveme na pouť do Uherského Brodu.
0: No super, děkuji, tak to byla ještě i pozvánka. A o kterého, ano, Igora se jedná, mě pověste ještě.
1: No právě, my jsme se seznámili v Bulharsku,
0: jo,
1: na
0: takhle
1: dovolené.
0: Aha.
1: No a tak my mu přejeme k jeho svátku, ale nemůžeme, nevíme, kde by mohl být.
0: No tak třeba se ozve.
1: Ano,
0: tak
1: děkujeme
0: moc. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a další, chtěli bychom prostřednictvím vašeho krásného pořadu popřát našemu strýcovi, panu Antonínovi Remešovi do Želetic u Kyjova, k jeho dnešním 80. narozeninám. Milý strýcu, přejeme ti všechno nejlepší, pevné zdraví a životní pohodu do dalších let. Nech tě hudební blahopřání potěší a pohladí na srdci. Upřímně gratulují všichni tvoji synovci z Jankovic u Uherského Hradiště a z Huštěnovic. No a teď už písnička, ale nesmíme zapomenout i na tu milou členku z našeho klubu přátel, na paní Marii Nezdařilovou, také pro ní samozřejmě bude pěkný hudební dárek a je to přímo Zahrada Moravy.
2: Český rozhlas Brno.

Dozněla zahrada Moravy Blahoslava Smyšovského a Marie Kolomazníkové podání Stříbrnanky. No a přání patří i kamarádovi Joškovi Janáčovi z Horní Liče k dnešním 67. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohodičky přejí dcera Petra, vnuk Patrik a kamarádi Jindra, Jirka, Mirek a Luďa. A přání pro paní Ludmilu Zámečníkovou z Trinových ze Strání, milá maminko, k tvým 70. narozeninám ti přejeme pevné zdraví, štěstí, lásku a mnoho krásných chvil v kruhu těch, kteří tě mají rádi. Děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělala. Všechno nejlepší ti z celého srdce přejí dcery Martina a Radka s rodinami. No a mám tady ještě studiový mail, takže dnes prosíme o pěknou písničku pro naše milé diamantové manžele Zdeničku a Pepíčka Vajďákovi z Neubuze, kteří si 1. října 1966 řekli své ano. Diamantové výročí dneska máte, ať si ho v klidu užíváte. Na cestu plnou kvítí, sluníčko, ať vám svítí. 60 let spolu, to je něco. Za tu dobu změnilo se kdeco. Ale na vaší lásce vůbec nic. Přejeme vám těch let ještě víc. Přejeme vám oběma hlavně pevné zdraví, ať se radujete z vnoučat a pravnoučat. Ať máte kolem sebe vždy jen lidi, kteří vás mají rádi a kteří vám přinášejí radost. Ze srdce sousedíkovi, Zetkovi a všichni Vajďákovi. No a k přání se připojují Polčákovi z Pozděchova a s písničkou se připojuje kapela Šohajka.

Dozněla krásná písnička, byla to poslední písnička této části Moravy krásné země, zbývá závěrečná orchestrální skladba. Byla to písnička Ladislava Prudíka a Hany Čihákové Můj kraj laskavý, hrála Šohajka. No tak Morava krásná zem končí, je 18 hodin 55, no 54 minut. Takže doufám, přátelé, že jsem písničkami potěšila. Věřte, že jsem je vybírala skutečně s láskou. Nasledují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Kyjov hrál Kyjov. V létě roku 2019 se uskutečnil jubilejní 20. ročník národopisné slavnosti Slovácký rok. Záznamem koncertu provází Markéta Ševčíková. No a vy se, přátelé, mějte moc pěkně, děkuji vám za přízeň. Pohodový večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a zítra vás pozdraví Ivana Slabáková, já zase až v pondělí. A přeji vám také příjemný poslech závěrečné orchestrální skladby. A tu zahrají Žadovjáci a my se, přátelé, ocitneme jako v pohádce.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnské teplárny spouští kotel na dřevní štěpku, omezí to spotřebu zemního plynu. Ceny pohonných hmot zítra klesnou, vláda totiž ode dneška zavedla cenovou regulaci. Policie kvůli očekávanému sjezdu tuningových aut posílila hlídky, a to i na jižní Moravě. Zítra pak bude převážně polojasno s teplotami do 24 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Brněnské teplárny s novou topnou sezónou spustily kotel na dřevní štěpku. Stál skoro 2,75 miliardy korun. Teplárny díky tomu sníží spotřebu zemního plynu o 15. Stál skoro 2,75 miliardy korun. Teplárny díky tomu sníží spotřebu zemního plynu o 15%. Štěpku zajišťují Lesy města Brna. Do tepláren v Maloměřicích ji vozí vlakem z Rájce Jestřebí.
2: V hlavní sezóně by měl vlak s 18 vagóny štěpky jezdit do tepláren každý všední den. Náklad pak putuje do skladu, pojme zásoby na 5 dní, vysvětluje ředitel strategických projektů teplárny.

0: Karen Brno, Jiří Šamánek.
1: Což jsou vánoční tři svátky plus víkend k tomu, na to se to koncipovalo.
0: Ročně má kotel spálit asi 80 tisíc tun štěpky. Čtvrtinu vyprodukují Lesy města Brna, zbytek nakoupí v okolí, říká šéf městských lesů Jiří Nezhyba.
2: Z okruhu dejme tomu 100 kilometrů kolem Rajce, kde máme vlastně naše deponium.
0: Spalování štěpky podle tepláren stabilizuje cenu tepla v Brně. Nebude tak ovlivněná výkyvy na trhu se zemním plynem v návaznosti na geopolitickou situaci. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moci čerpací stanice zítra prodávat nejvýše za 48,58 haléřů, to je o 14 haléřů méně. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45,92 haléře, cena tedy oproti dnešku klesne o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška a opatření má zatím platit do konce října. Jihomoravští policisté kvůli očekávanému srazu tuningových aut posílili hlídky na dálnicích i dalších významných silnicích regionu. Ilegální akce se má uskutečnit v pátek a sobotu v Praze a Brně. Přijet můžou tisíce speciálně upravených aut z celé Evropy. Důvodem rozsáhlého policejního opatření jsou obavy z porušování pravidel silničního provozu ze strany účastníků srazu, upozorňuje vedoucí jihomoravských dopravních policistů Marek Kalousek.
4: Hlídky máme na hraničních přechodech, na dálnicích a významnějších komunikacích a potom na těch, řekněme, rizikových místech, které jsme si operativně vytipovali, kde by mohlo docházet k srocování těchto vozidel, ať už na nájezd směrem na Prahu, anebo potom tady v Brně na nějaký její sraz, který zde plánují.
3: V uplynulých letech se sjezd tuningových aut uskutečnil v jiných evropských zemích. Účastníci organizovali nelegální závody, cíleně blokovali dálnice i další silnice, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku.
5: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasnost, převážně průsvitnou oblačností, na východě může být i skoro jasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, vítr by měl foukat mírný, jihovýchodní až jižní. Rozptylové podmínky budou dobré, později večer mírně nepříznivé. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na cestě do Brna po dálnici D1 pozor u nehody na stém 66. kilometru. Od Ostrovačice pak tvoří kolony. V Brně je kvůli nadměrnému nákladu uzavřen Husovický tunel ve směru na Vinohrady a pozor u nehody na okraji Velkých Bílovic. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisel nás dnes časově vrátí do léta roku 2019. A bude to na amfiteátr letního kina v Kyjově. Uskutečnil se tam totiž jeden z hlavních programů jubilejního 20. ročníku slavné národopisné slavnosti Slovácký rok. Pořad se jmenoval prostě a slibně Kyjov hraje Kyjov. My si teď dáme první skladbu tehdejšího večera, která nám navodí směr, jímž se dnes budeme hudebně těšit a ubírat. O interpretech až později. Příjemný poslech.

Třeba su Bleďučka. Hudební úpravu Petra Gablase hrál velký cymbálový orchestr pod vedením Jaroslava Panáka. Orchestr, který se s jistou dávkou nadsázky označil jako Mladé pušky. Na pódiu kyjovského letního kina se totiž potkali mladí muzikanti, zpěvačky i zpěváci, kteří v průběhu programu vzdali poctu muzikantům a upravovatelům z Kyjovska. Jejich skladby upravili a představili právě v unikátní orchestrální interpretaci. Bylo to tehdy v létě roku 2019 velké a krásné a snad vás dnes, s odstupem 7 let, potěší alespoň odlesk tehdejšího obrovského nadšení, které do programu muzikanti i zpěváci vložili. Stejně jako na slováckém roce před, které do programu muzikanti i zpěváci vložili. Stejně jako na slováckém roce před 7 lety, i dnes uslyšíme zpívat houslistu Libora Macháčka či kontrabasistu Adama Procházku.

Posloucháte pořad Na pěknou notečku a dnes hudební ohlédnutí do léta roku 2019, kdy se v Kyjově uskutečnil jubilejní 20. ročník národopisné slavnosti Slovácký rok. A v rámci tohoto našeho nejstaršího festivalu také program s názvem Kyjov hraje Kyjov. Na pódiu letního kina v Kyjově se tehdy speciálně potkali muzikanti a zpěváci nastupující generace, utvořili velký cymbálový orchestr, před kterým stál a řídil ho Jaroslav Panák. Obrovský potlesk na otevřené scéně si tehdy zasloužili i tři zpěváci rodem ze Ždánic. Otec Miroslav a synové starší Adam, kterého už jsme dnes slyšeli, a mladší Michal Procházkovi. Jsem si jistá, že skočná z Hanánského Slovácka vám i dnes vleje radost dožil. A závěrem poté ještě inspirace někdejší úpravou Jiřího Petru a závěrečný instrumentálně obdivuhodný přídavek. Takto hráli mladí muzikanti v Kyjově Kyjov. Dnešní písňový výběr a ohlédnutí v rozhlasovém archivu měl na svědomí Jaroslav Kneisel. A od mikrofonu vám příjemné pokračování večera přeje Markéta Ševčíková.

0: pátek 2. října si s hostem chovatelské poradny Radkem Baďurou budeme povídat o tom, jak na počátku podzimu můžeme podpořit volně žijící zvířata na zahradách a v sadech. Jak poznáme, že ježek potřebuje před zazimováním dokrmit? Co připravit na přilepšenou veverkám a další drobotině? Na zajímavý rozhovor, váš poslech i dotazy se už teď těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer. Lači, rád te šukar šuniven. Dnes si budeme povídat se zpěvákem Bertíkem, který nám představí svou novou písničku. Podíváme se také do Diakonie Náchodska, která pomáhá lidem ve složité životní situaci. Vítejte u Oroma Vakeren.

0: Dospívala Lucie Bikárová. Představíme vám zpěváka, který zpívá o dětství a hudba ho provází celý život. Za tu dobu spolupracoval s řadou dalších zpěváků a hudebníků. Dnes nám představí svou novou tvorbu. Bartoloměje Girugu si do studia pozval Dušan Vagaj.
1: Já bych chtěl přivítat Bartoloměje Girugu Bertíka.
2: Ahoj, všechny zdravím, vaše posluchače.
1: Já musím hned ze začátku podotknout, že se známe a že si budeme tykat. Bertíku, ty když jsi přijel do rozhlasu, přijel úplně jiný Bertík, než jsem ho znal.
2: Tak to bude asi tím, že jsem něco zhubl. Vlastně jsem prošel takým hubnutím, kdy vlastně přišla fáze mého života, kdy jsem se rozhodl, že jsem to asi přehnal a neukočíroval, jak se říká, to jídlo a ten můj životní styl. A vlastně věkem jsem pochopil, že to není ten směr a že by to mohlo brzo skončit, ten můj život, protože už jsem byl ve fázi, kdy jsem na pódium pociťoval, že se potím extrémně, že to nedávám, neustojím to, nevypadám úplně příliš hezky, nemohl jsem se oblíkat, jak jsem chtěl. Takže jsem vlastně udělal takovou stopku a řekl jsem si, že musím něco s tím provést. Takže jsem podstoupil určitý zákrok, který mi pomohl v tom, abych zhubl a vlastně ze 165-kilového chlapa je teďkon 104-kilový kluk.
1: Jsi nový člověk de facto. Děkuji. Přišlo s tebou něco nového?
2: Všechno. Úplně se to změnilo o 360 stupňů, protože prakticky ten můj život dostal jiný směr a nový nádech. To znamená, přišla energie, kterou jsem využil k tomu, abych začal více věnovat rodině, začal pracovat na sobě. To znamená, že jsem vlastně těch 10 měsíců zhruba hubnul, nabíral energii a sílu. A když jsem pocítil, že je ta správná chvíle, tak jsem oslovil určitý kamarády, osobnosti vlastně hudební branže a říkám, hele, chci zpátky, jsem připravený, jsem jiný. A lidi si toho začali všímat a začali mě sami oslovovat a ptát se, kdy se vrátím, kdy něco natočím. Takže jsem začal pracovat, lehce podnikat a začali jsme všichni doma měnit jakoby ten režim, ten systém, který do té doby jsme nemohli dělat, protože táta byl zabržděný tím, že sotva chodil, byl pořád unavený a spal. A teď se to celý, jak jsem řekl, o 360 stupňů otočilo a začal jsem pracovat na hudbě, začal jsem pracovat na biznisu, začalo se dařit a není to jenom o mně. Chci říct, že to je o celé mé rodině, o mých dětech, a začali jsme si všichni plnit své sny.
1: Martíku, mně tohle vyprávění přijde jako předsevzetí, že prostě tenhle rok bude úplně jiný, než byly dosavadní roky.
2: Tak to bylo.
1: Co hudba?
2: Takže jsem začal první písničkou, kdy jsem oslovil Ríšu Adama alias Vajdise, protože jsem si říkal, vlastně dneska je velká konkurence, že jo? Řekneme si to, že prostě dneska těch muzikantů to je ranec. A vlastně každý se snaží nějaký level tam nastavit, že bych měl se posunout a zkusit nové věci, nové obzory. Takže neříkám, že starý Bertík zanikl, ale řekl jsem si, že to zkusím tak, jako to děti ostatní, ale trošku jinak. Takže jsem oslovil Vajdise s tím, že jsem mu řekl, brášku, chci dělat romskou hudbu, ale nechci dělat to, co dělají všichni ostatní. Takže jsme vlastně si sedli spolu a teď jsme hledali ten styl, ten žánr, který by pro mě byl jakoby top a zároveň, že by to mohlo bavit i lidi. Tak říkám, hele, nebudu dělat žádný funky, pomalý písničky lidi ode mě čekají, že tam Bertík zase zaspívá, že jo? OK, říkám, na to máme čas, já se chci vrátit s velkou parádou. Takže jsme udělali písničku o Romino Barvalo, kde vlastně produkce je Vajdise, a použil jsem kamaráda Averčave, který k tomu natočil videoklip. Oslovil jsem taneční soubory, s kterými jsem se stýkal na festivalech a znal jsem je. Použil jsem i náš bylinský vlastně taneční soubor a okolní soubory. S velkou parádou přijeli, takže jsem tam měl zhruba asi 25 holek. Oslovil jsem Ríšu Samka. Říkám, Richarde, chci tě v tom klipu mít a chci, abys to celý režíroval. Ríša s velkou parádou to přijel. A v tom klipu i zatancoval.
1: Co tě inspirovalo, že jsi řekl vlastně pojedu jiným směrem?
2: dneska ta hudba je jakoby trošku náročná v tom, že těch muzikantů, těch zpěváků, těch kapel interpretuje strašně moc. Ta hudba se dala trošku jiným směrem, než co jsem zažil já. Ty muzikanti rostou jinak, než jsem rostl já. Věděl jsem, že pokud to budu dělat po staru, tak nemám šanci. Nebudu se snažit dělat ze sebe někoho, kdo už tady je, ale budu to pořád já, ale ten level tam postavím. Takže jsem postavil ten, zkusil jsem tady jakoby využít ty muzikanty, o kterých jsem věděl, nebo toho Vajdise, kterýho strašně uznávám, který se umí přizpůsobit době a hlavně dokáže vycítit z tebe, jakou hudbu ti postavit.
1: Martíku, já ti budu držet palce, ať ta cesta, kterou jsi začal, trvá strašně dlouho.
2: Já vám moc krát děkuju, přeju vám co nejvíc hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti a máme krásný život.

0: Tak to byla nová píseň od Bertíka. Diakonie Náchodská pomáhá lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Nabízí například pravidelné sbírky, oblečení, volnočasové aktivity pro děti a odbornou pomoc. Její vyškolený tým je připraven pomoci. Pracovníci diakonie musí při své práci dodržovat mlčenlivost, zvlášť při práci s dětmi. Více řekla Karlu Sladkému ředitelka diakonie Lucie Pavlistová.
1: Samozřejmě musíte oddělovat sociální práci jako vaše zaměstnání, kde máte povinnost mlčenlivosti, máte různé povinnosti vůči tomu svému zaměstnání, vůči svým klientům a na druhou stranu žijete třeba uvnitř té komunity, která někdy nemusí rozumět tomu, proč některé informace nepředáváte, že nemůžete, kdy někdy musíte se držet toho, abyste právě tu mlčenlivost zachovávali. Někdy se může komunita zdát, jako že by měla být zvýhodňována tím pracovníkem nějakým způsobem. Takže stejně jako to může být výhoda, to porozumění a přijetí toho pracovníka do své rodiny více, tak naopak někdy může být nevýhodou. Takže bych řekla, že když si to tak jako dáme na misky váh, tak jsme na tom úplně všichni stejně.
2: Zmiňujete mlčenlivost. Co si pod tím představit?
1: Představit si pod tím to, že vlastně kdokoliv nás osloví s pomocí, ať už dítě nebo rodina, tak my mu vlastně zaručujeme tu mlčenlivost 100%. To znamená, veškeré informace, které nám říká, jsou dobrovolné, chce nám je říct. My si samozřejmě vytahujeme ty informace, které my potřebujeme pro řešení jeho aktuální situace. A znamená to, že my v tu chvíli uzavíráme to, že se nebudeme bavit s kolegy, nebudeme se bavit vlastně navenek o tom jeho případu. A pokud by to bylo potřeba právě pro třeba posunutí jeho problému, tak ho o tom vždycky informujeme. To znamená, pokud potřebuji probrat s kolegyní, že se mi jeví, že potřebuji tady pomoci, protože kolegyně je zkušenější, rodině to oznamuji, že jestli můžu s kolegyní probrat ten případ, nebo s vedoucí, protože má více zkušeností a mohla by nám být nápomocná.
2: Obracejí se na vás i sami děti s žádostí třeba o pomoc?
1: To spíše na té preventivní službě toho klubu nízkoprahového, tam je určen přímo jenom pro děti. Tam zase ta mlčenlivost znamená, že chápeme, že ty děti jsou nezletilé a chápeme, že mají rodiče. Nicméně sociální pracovnice, které pracují s dětmi, v tu chvíli nemají sdělovat nic rodičům, co se děje na klubu, protože my tam chráníme to dítě. To znamená, to dítě zase má od nás vytvořen jakýsi ochranný obal důvěry, kdy se nám právě může svěřit. Stává se za tu historii, kdy se nám dítě svěřuje i s něčím, co v té rodině není úplně OK a mělo by se řešit nad rámec těch klubových činností. A v tom případě my to tomu dítěti oznamujeme, že to je věc, kterou budeme muset řešit dál, protože je to věc, která je velmi závažná. V tu chvíli to dítě ale od nás tu informaci dostává, že nechceme narušit jeho důvěru, ale je to něco, co už je za hranicí, kde by mohlo ubližovat a řešíme pak nadále, ale to dítě se to od nás dozví. My se snažíme maximálně v rámci té mlčenlivosti, aby tým pracující s dětmi a tým pracující s rodinami společně se setkáváme na provozních porodách, ale nicméně nebavíme se o klientech veřejně, protože by to mohlo narušovat i pak obraz o rodině určitého dítěte, se kterým pracuji, anebo naopak. To znamená, že v případě, kdy je tady možná domluva s dítětem, jestli by chtělo, aby jsme zašli do rodiny a podobně, takže zase s tím dítětem o tom komunikujeme a snažíme se samozřejmě jít tou cestou nějak do té rodiny jít, ale ptáme se toho dítěte, abychom mu naopak neublížili. Samozřejmě pokud je to už na hranici, kdy my máme i přes mlčenlivost povinnost oznamovací povinnosti, už by to bylo na hranici, kdy už je tam opravdu se jedná o ohrožené dítě podle paragrafu 6. V tom případě my bychom už se obraceli na OSPOD přímo.
0: A to je pro dnešek vše. Palikera v Hojšune na Zamenca. A čen devlea. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda ustála hlasování o nedůvěře. Nový ředitel hasičů chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události. A zítřejší počasí na východě Česka slunečno, na západě Čech až zataženo. Maxima na východě republiky kolem 23, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkný večer. Opozici ve sněmovně se ani na druhý pokus nepodařilo svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání všichni přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, tedy požáry, tornáda nebo také větrné smrště. Připravené k akci by měly být zhruba v polovině v příštím roce. Týmů bude celkem 5, každý bude mít na starost jinou část České republiky. Podle Legnera mají být na místě a schopné se zapojit do akce přibližně do 3 hodin od povolání.
2: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
0: Technici začali razit průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jedná se o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Téměř kilometrová štola se bude razit takzvanou rakouskou tunelovací metodou. Upřesní generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zhotoviteli dát co nejvíce informací, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde. Prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
0: Středočeskou dálnici D3, která bude dlouhá téměř 60 kilometrů, chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět v roce 2028. Podle odhadů vyjde na více než 70 miliard korun. Sport. Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál závodit na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaily na žádném mezinárodním závodě a na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále. A právě tam krátce poté o konci kariéry přemýšlel.
4: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně, jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo. Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech postupně až zataženo, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den bude většinou polojasno, na východě republiky až jasno, pouze na západě Čech se bude převažovat velká oblačnost, na západě a severozápadě Čech slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat, maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni, v západní polovině Čech mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na hlavní části Pražského okruhu směrem z dálnice D1 k letišti popojíždí kolona téměř od sjezdu z dálnice. V omezení před Jesenicí na kilometru 79 blokovalo jeden pruh porouchané vozidlo. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce si vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, Alex.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení řečeno. Kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba, takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holan na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem si říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky si říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně tak. Moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek, tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme u ní byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, tak jste, to byly mladé babičky. Ano.
1: Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak. No. Takže musíme se zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude určitě.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty, jako, ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám tyhle, ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot, teď jsem úplně zapomněl. Jo, jestli na sebe dávám pozor, no a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale nemusím ještě si dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
1: Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle. Teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec, takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl jste?
1: Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte
1: si prosím vás přijímače.
0: Ale tak to nechceme.
1: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A

0: jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem byl, já jsem i špatný pacient, jako no.
1: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. přeji vám, abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrej, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takovej můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou. Jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když no, prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem. Hraju sám sebe. No je to samozřejmě trošku jako nuda. Bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl. Jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jsem, jsem to řekla, jsme už vysílání, takže nic.
1: Jo,
0: nic
1: takže to nejde zpátky. Nebude. No, nějakého jako takového paznechta, prostě nějaký jako, nevím, možná zločince. Ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, jak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho...
1: Uvidíme, co
0: z toho bude. Nicméně vy se... Jakoby nechystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té padesátce, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání. Prostě není to demokracie, divadlo vůbec. Jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí. Jako z těch složek. Možná jako nějaký kolega nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to. Okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, že si obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce. I vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky. A tím lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju. Teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju, ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a to je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce, opustit herectví nechci a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, a že vám ukážou, jak by to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám, tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano. Jakože se vám to podařilo? Teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já?
1: Nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím jo. Kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty i prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak, to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvý. Jako.
0: Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo. Jakože mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMSka, já to vůbec nemám napsaný. Nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi, což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní a vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: No tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě oslovila Nikola Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednou jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natknovaná je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsaný tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, taky jako myslím to téma, a tak to, že to byla taková výzva. No. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie, a takže jsme řekli, hele, to je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda a že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě, jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mi přijde jako strašně dobrý. No. Já musím jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj Nikol. Že jsme hráli v té Kuřimi.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako. Protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Triš a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravidelná Brooklynu, odpověděl jste.
1: Pravidelná Brooklynu.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju z Damu, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti ze té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do lati jako a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plní entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace, že jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je, tak tady říkám, proč to nejde tak rychle a vlastně, ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Vy nejsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. Si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se naklaníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex Ahost je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné, tak teď se natáčí další spin-off, to by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu. A
0: pak myslím, že Archivald ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako, ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ayry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky, jenom. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky, když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem se prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný, a že mě nějaký, nevím, takový detaily, které dobře nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý v podstatě díl Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou. Kdyby Proč náhodou? Se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, si koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu po takových pauzách a dělám jako, že si za mě co hledám, jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
0: Přibližuju se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě
1: Romane,
0: minuty,
1: zrychli,
0: tak zrychli
1: úvahu.
0: Šup na to.
1: Šup na to. Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to jako na mě vůbec, samozřejmě, takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohrním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti.
1: Jo, a měl jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví. A já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co, jak se to líbilo. A já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čekáme, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpánkou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimopražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Ty, já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: České ministerstvo obrany ruší zakázku na obrněné vozy téměř za 25 miliard korun. U kampusu univerzity v Brně Bohunicích vyroste nový parkovací dům a zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech až zataženo, maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. České ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Upozornil na to server aktuálně.cz. Vozidla téměř za 25 miliard korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy.
5: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů. Pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
6: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
5: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
7: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů, schopností a s výstavbou středně těžké brigády.
5: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
8: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
5: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Vedení Brna hledá firmu, která postaví parkovací dům u kampusu univerzity a fakultní nemocnice v Bohunicích. Výstavbu za více než 370 milionů korun schválila rada města. Hotová má být do konce roku 2029. Město chce parkovací dům pro více než 650 vozidel postavit v místě současného venkovního parkoviště mezi Bíteřskou a Akademickou ulicí, říká mluvčí magistrátu Klára Opálková.
9: Kapacita stání bude výrazně vyšší než na současném venkovním parkovišti, které parkovací dům nahradí. Součástí projektu bude mimo tu samotnou stavbu taky úprava okolních komunikací, sadové úpravy, parkovací systém nebo výtah.
4: Gymnázium a střední průmyslová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm má nové moderní učebny. Speciální třídy jsou vybavené technikou, která má učitelům pomoci při výuce různých předmětů. Nové učebny stály téměř 5 milionů korun. A jak potvrdila mluvčí kraje Nikola Birklenová, podobné učebny má už 8 dalších krajských škol.
10: Jedná se o flexibilní výukové prostory určené pro týmovou a inovativní výuku. Jsou vybavené digitálními technologiemi, které podporují projektovou výuku, týmovou spolupráci a využívání inovativních vzdělávacích metod.
0: Sport.
4: Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má zraněný kotník z domácího utkání proti Anglii. Přijde tak o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a na hřišti Anglie.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, na východě republiky i jasno, pouze na západě Čech bude převažovat velká oblačnost, na západě a severozápadě republiky slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra mezi 20 a 24 stupni, v západní polovině Čech kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
4: Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic havarovala 3 osobní vozidla u Miroslavy. Nedaleko Kašence nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Projedete k Jevadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tonak. Rodinná továrna, která proslavila Nový Jičín jako kloboučnickou velmoc.
1: Říká vám něco značka Tonak?
2: Ano, to jsou české klobouky.
3: Klobouky na hlavu. Dámské, pánské.
4: Já skoro myslím, že to budou klobouky. Já si myslím, že můj děda jeden nosil. On mi to vždycky říkal, když jsem byl malý, že až vyrostu, tak mi taky pořídí jeden, ale ono se to už nějak dneska nenosí.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
5: Já si myslím, že je to velice kvalitní značka a hlavně už má velkou historii.
1: A máte něco doma od této značky?
5: Já osobně ne, ale několik klobouků pánských od nich mě zaujalo.
2: Bohužel ne, ale mám to na svém wishlistu.
6: Mám klobouky, mám nějakých slamáčků, ale nic o značky Tonak, to bohužel.
7: Já rozhodně ne, já klobouky teda nenosím, ale možná babička by něco ve skříni našla.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
0: Nosit klobouk, vynechme ty plážové, je dnes spíš výstřednost než standard. Přesto není zas tak daleko doba, kdy chránit hlavu kloboukem bylo stejně obvyklé jako obouvat si boty. Klobouky jsou doloženy již na vyobrazeních ze starověké Mezopotámie a ještě koncem 19. století se na veřejnosti nesměl bez klobouku objevit nikdo, komu alespoň trochu záleželo na společenském renomé. V té době patřila habsburská monarchie ke kloboučnickým velmocem a kloboučnická metropole ležela na území dnešního Česka. Ve městě tehdy známém jako Neutitschein, česky Nový Jičín. Už od středověku byl Nový Jičín rájem soukeníků a kloboučníků. Samostatný cech tamních kloboučnických mistrů byl založen roku 1630. V té době se mezi místními řemeslníky objevil i jistý Gottfried Hickel, který na moravskoslezské pomezí přišel z bavorského Würzburku. Usadil se nedaleko Nového Jičína ve Fulneku a oženil se s dcerou soukenického mistra Hilšra. Jejich syn, Paul Heinrich, dosáhl významného společenského postavení, stal se hejtmanem na hradě Fulneku. Druhý syn, Johann Gottfried, se stal po svém otci kloboučníkem. A tady začíná historie rodu Hicklů, zakladatelů firmy Hutfabrik je Hicklzone. Kdo byl onen je Hickel, jehož synům továrna patřila? Jeho celé jméno zní Johann Albert Hickel, rok narození 1814. Tento pán měl kloboučnictví v krvi. V cechu kloboučníků byl jeho děd, otec i strýc. Ten v roce 1799 založil v Novém Jičíně manufakturu na výrobu těchto fešáckých pokrývek hlavy. Johann Albert spojil tátovu i strejdovu dílnu dohromady a vytvořil firmu, první toho druhu v rakousko-uherské monarchii, která brzy začala slavit úspěchy doma i v cizině. Hotové zboží se nejprve vyrábělo ručně a prodávalo na místních trzích. Johann Albert Hickel ale dobře věděl, že jestli se chce udržet na kloboučnické špici, musí jít s dobou a výrobu zrychlovat a modernizovat. Své tři syny, Augusta, Johana a Karla, postupně vyslal na zkušenou do Evropy, odkud si mladí mužové přinesli, jak bychom dnes řekli, know-how. Tak třeba tátovi poradili, aby přešel z ruční práce na strojovou výrobu. Poslechl a udělal dobře. Jako první v habsburské monarchii uplatnil v procesu výroby parní stroj. Teď výroba rostla ještě rychleji a malá továrna na ulici Dolní Brána už přestala stíhat. Proto Johann Albert zakoupil roku 1867 pozemky v jižní části města, kde se původně nacházely starobylé rybníky a sádky, a během několika měsíců zde postavil novou továrnu, jejíž půdorys se v podstatě zachoval dodnes. Nakonec svým synům předal celé vedení firmy. Ta od té doby nesla název Kloboučnická fabrika synů Johanna Hickla. Měla na 300 zaměstnanců. Sám Johann Albert zůstal ve firmě coby odborný poradce. Dočkal se i ocenění z nejvyšších státních míst. Císař František Josef I. ho vyznamenal Zlatým křížem. Zemřel na následky těžké

0: nemoci 14. ledna 1880. Továrna bratrů Augusta, Johana a Karla Hicklových produkovala velmi kvalitní výrobky, které si snadno získaly odbytiště nejen na evropských, ale i na zámořských trzích. Hicklové prokazovali výborné podnikatelské i diplomatické schopnosti. Sledovali politické dění nejen ve svém okolí, ale i za hranicemi kontinentu. Úspěchy se dostavily v podobě uznání na světových výstavách ve Vídni, ve Filadelfii, kde získali nejvyšší ocenění, a v Paříži, odkud se vrátili s velkou zlatou medailí. O několik let později získali v tomtéž městě cenu Grand Prix za velurový klobouk, v celém světě později známý jako Austrian Velour. Bratři Hicklové zaváděli stále nové postupy, modernizovali výrobu a zřídili v závodě řadu pomocných provozů, proto si mohli sami vyrábět téměř vše, kromě podšívek, stuh a potních pásků. Firma se také starala o blaho svých zaměstnanců. Pro stovku rodin svých dělníků postavila kolonii rodinných domků a také obytné domy pro úředníky a dílovedoucí. Věnovala nemalé částky nadačnímu fondu chudobince, zřídila závodní nemocenskou pokladnu a založila dodatečně dotovanou starobní vdovskou a sirotčí dělnickou zaopatřovací pokladnu, která vyplácela dělníkům podporu ve stáří a zaopatřovala vdovy a sirotky.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přicházíme do míst, kde vzniká krása, kde vzniká elegance. Přicházíme do míst, kde se vyrábí velmi užitečná věc, která z obyčejné ženy udělá dámu. I když mám dojem, že v současné době ty klobouky tak úplně v oblibě nejsou, nebo se pletu?
2: Pletete se, klobouk v oblibě je, dostáváme se teď hodně na tuzemský trh, převážně jsme v minulosti vyváželi, momentálně vyvážíme do 50 zemí světa a klobouk se znovu stává i v českých zemích modním prvkem. Každé ženě i každému pánovi klobouk sluší, jen si musí prostě najít vhodný tvar, vhodnou velikost k tvaru obličeje, k tvaru postavy a pokud bude se cítit v klobouku dobře, tak mu bude slušet.
3: Za výrobní manažerkou Tonaku Danou Klečkovou se vydala Světlana Lavičková.
2: Teď už se klobouky dostávají i do mladších sfér, nosí je teenageři. Klobouk opravdu teďkom bývá artiklem, který si i mnozí dopřávají na Vánoce, Velikonoce, různé svátky, letní kolekce, zimní kolekce. Ten nárůst těch mladých lidí tam je.
4: Pojďme se teď blíže zastavit nad osudy jednotlivých bratří. August se oženil s Angelou, dcerou tehdejšího statkáře Ferdinanda Hoše. Žili ve šťastném manželství a měli 4 děti, Stefanii, Huga, Augustina a Frice. August se zajímal aktivně o rozvoj města Nového Jičína, přes 30 let byl členem obecního výboru, podporoval výstavbu novojičínské dráhy a angažoval se také v realizaci plánů spojených se všeobecně prospěšným podnikáním. Za jeho života tak došlo ve městě k výstavbě vodovodu, městských jatek a mnoha dalších užitečných zařízení. Výjimečnost a velikost tohoto podnikatele dokazuje i to, že mu císař František Josef I. udělil osobní audienci a propůjčil mu řád železné koruny. A koníčky? Pohyb na čerstvém vzduchu, horská turistika, cestování. Nejraději jezdil do Alp, do přímořských oblastí a navštívil také Severní Ameriku a Egypt. Zajímal se o dějiny umění a etnografii, byl vášnivý lovec, měl sbírku vlastnoručně zastřelených ptáků, sbíral přírodovědné, umělecké a etnografické předměty. Johann, druhý syn, se oženil s Fanny Šustalovou, dcerou Ignáce Šustaly, zakladatele a majitele továrny v Kopřivnici, z níž časem vyrostla slavná Tatra. Narodilo se jim 8 dětí, 4 dcery a 4 synové, Otto, Hans, Alfred a Karl. Nesli dál rodové tradice a 2 nejstarší následovali ve výběru povolání svého otce. Johann Hickel byl velkým milovníkem přírody a stejně jako August také náruživým lovcem. Karl Hickel, nejmladší z bratrů, byl díky svým častým cestám v zahraničí nejznámější. V době rozvoje továrny se veřejně neangažoval a věnoval se především obchodní činnosti. Současníci ho popisovali jako skromného a váženého muže, který dobročinnou práci dělal skrytě, nikoli na očích veřejnosti. Byl členem hasičského záchranného sboru, pravděpodobně díky němu byla v blízkosti továrny zřízena hasičská zbrojnice a přímo v továrně samostatná hasičská jednotka. Miloval umění, především to výtvarné, proto podporoval mladé talenty. Nezaložil vlastní rodinu a žil u svých bratrů. V závěti odkázal na svou dobu velmi štědrou částku přes 200 000 korun na humanitární účely.
1: Když se rozhlédnu tady na začátku dílny, tady jsou klobouky jeden jako druhý. Všechny černé, s širokým okrajem, vysokým dýnkem, prostě jeden jako druhý.
2: Nacházíme se v polovině výroby. Tady už vidíme vytvarované, obarvené polotovary v základních tvarech, z kterých se potom dále rysují jak kdyby finální tvary klobouku. Výrobní proces máme dlouhý na klobouk, dejme tomu až 8 týdnů, 8 pracovních týdnů, kdy klobouk prochází 150 operacemi a 80 z nich, těch operací, je vlastně výlučně rukodělných.
1: No tak dobře, jak to začíná?
2: Nakupujeme králičí zajíčí košky z Tuzemska od našich chovatelů. Vykupujeme pouze sběrové košky, nevykupujeme jateční. To znamená, od drobných chovatelů z té košky zpracujeme ten vlas. Kůži z košky zpracujeme na biohnojivo, to znamená, že jsme bezodpadový podnik. Na výrobu klobouku potřebujeme králičí zajíčí vlas, který potom ořežeme z té košky, dostaneme z toho srst, kterou potom foukáme na kloboukovou hmotu. Potřebujeme ty chloupky ojednotit, zbavit nečistot, zbytky přiměsi, jakože rostlin, trusu. Potom tu kloboukovou hmotu už tvarujeme do prvotního prvotvaru, do takzvaného polotovaru, kdy klobouková hmota je nakladána na plastící zvony, vhazována do kabiny. Ty jednotlivé chloupky jsou přilepovány na perforované zvony, dojde skropení horkou vodou a potom různými způsoby suchého jak mokrého plstění dochází zaklesnutí těch chloupků do sebe, vyrábí se ten prvotní polotovar.
1: Ty všechny polotovary, které tady vidím, dobře, ve dvou provedeních, široký a bez okraje, to všechno je v černé barvě.
2: Tady máme židovský sortiment pro naši židovskou klientelu a ti jsou převážně pouze černé klobouky, ale když půjdeme dál do výroby, pak už uvidíte ty barvy. Třeba polotovary pro fézy, polotovary více dobarevné, teďkom hodně je modní i v Nigerii nebo v arabských státech, že se jde teďkom do barev a čím dál půjdeme prostě do finální výroby, na finální klobouky, tak tu pestrost odstínu uvidíme. V této době je hodně módní pastelové odstíny, jemné pastelové odstíny, je tam hodně béžové barvy, tyrkysová barva, modrá barva se vrací zpátky, samozřejmě červená ta je letitá, ta prostě jde, ale jako klasika černá vždycky zůstane. Černá je černá, černý klobouk je prostě klasický klobouk, slušivý, sluší prostě každému a černý klobouk si opravdu můžete vzít ke všemu.
1: Tady už je dílna.
2: Nacházíme se na úpravnách, kde dodáváme polotovaru povrch, povrchovou úpravu. Každý polotovar je opatřený různými typy povrchových úprav. Máme 4 základní druhy povrchových úprav. Hladká, kterou oškrábeme brusným papírem. Potom máme velurovou povrchovou úpravu, na které používáme vytáhnutí vlásku pomocí kovových šajb. Kovové šajby nebo pomocí žraločí kůže, opravdu žraločina, normálně vylovený žralok z moře. Pomocí žraločiny vytáhneme vlásek, pak ho přistřihneme na určitou výšku. Další povrchovou úpravu máme zámišovou, to je zase pomocí brusných papíru, pomocí přitlaku a drnkání. A čtvrtou takovou základní povrchovou úpravu máme speciální velur, kde vytáhneme z plsti vlásek, načišeme ho, načechráme ho, naleštíme ho. Vypadá takový heboučky, jemňoučky, omakově, příjemný. Polotovary se dále opalují nad otevřeným plamenem, okartáčují se kartáčem a naleští se pomocí vazelíny s přidáním včelího vosku.
4: Hyklové vtiskli tvář celému městu Nový Jičín. V roce 1880 bratři August a Johann začínají se stavbou dvou vil ve Venkovské ulici podle plánů vídeňského architekta Otto Thienemanna. Tyto novorenesanční jednopatrové vily stojí nedaleko od sebe zrcadlově obrácené a v době vzniku se kolem nich nacházel rozsáhlý park, který je dodnes vynikajícím dílem zahradní architektury. Pozoruhodné jsou i vily zástupců další generace rodiny Hyklů.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Další průmyslový rozvoj kloboučnické továrny pozastavila až první světová válka. Během níž také umírají všichni tři bratři. August, Johan a Karl. A vedení firmy se ujímají jejich potomci. Koncem 30. let minulého století podnik zaměstnával 3000 lidí. Když měla být pořízena jejich společná fotografie, skoro se nevešly na největší prostranství továrny. Klobouky vyráběla tisícovka strojů poháněných 4 parními kotly, které spotřebovaly 3 vagony uhlí denně. Výroba klobouků v tehdejší kloboučnické továrně to nebyla lehká práce. Každý den přicházelo do továrny ke zpracování na 16 tisíc kusů kůží. Ty putovaly přes vlasostřižnu, valchu, barvírnu, úpravnu, zdobírnu až do balírny a továrnu opouštěly jako hotové plstěné klobouky. Co se týče kapitálových možností největších československých průmyslových podniků v té době, držela se firma Hickl na jednom z předních míst, hned za Baťovým obuvnickým koncernem. Těsně před vypuknutím druhé světové války bylo sotva 20-tisícové městečko považováno za neoficiální metropoli světového kloboučnictví. Úspěšné zavádění vědy a techniky do procesů výroby vedlo rodinné příslušníky k zájmu o další vědní obory, které už neměly s kloboučnictvím mnoho společného. Hicklové tyto výlety do jiných sfér rádi financovali, protože zvyšovali prestiž kloboučnických Rothschildů.
2: Ta výroba pánských i dámských klobouků je relativně stále stejná.
3: Polotovary, co se týče výroby, jsou stejné, liší se to akorát druhém tvarování, kdy většinu dámských klobouků tvarujeme ručně na dřevoformách, pánské tvary klobouků tvarujeme na vyhřatých hliníkových šálcích.
2: My jsme teď procházeli dílnou, kde probíhá ta povrchová úprava. Já mám pocit, že ty stroje pamatují, no, císaře pána ne, ale tatíčka Masaryka možná.
3: Je pravda, že strojový park ve firmě máme letitý. Datujeme tady i stroje za vzniklu naší továrny 1799 za Hickla. Konstrukce jako takové tady ještě jsou, samozřejmě tyto stroje modernizujeme, ale opravdu strojový park je letitý. Pro kloboučnictví jako takové musíte mít vztah. Kloboučníkem neříkám, že se musíte narodit, ale kloboučníka jako takového si musíte vychovat. Proto vlastně my si i své zaměstnance vychováváme tady. Kloboučnictví se nenaučíte během dne, během týdne. Kloboučníkem se učíte být celý život.
2: Mezi tím, co jsme povídali, tohle to už jsou jakoby hotové fezy.
3: Tady toto už máme vytvarované fezy, tady ještě dostřiháváme vlásek. Všechny fezy nám jdou v povrchové úpravě velurové, to znamená vytažený vlásek, přistřížený na 1 mm výšky.
2: Ale jsou heboučky, jako kdyby byly sametové.
3: Jsou omakově takové příjemné, měkké. Tyto fezy se budou ještě vyšívat a potom finálně dozdobovat.
2: Tohle jsou pánské klobouky, ne?
3: Klobouk pánského tvaru. Už jsou teda vytvarované, ale potřebujeme ještě ten vlásek trošku povytáhnout, to znamená ještě půjde zpátky na drnkač, bude to povrchová úprava
2: zamišovat. Na co půjde?
3: Drnkač pomocí přítlaku brusného papíru se jak kdyby na klobouku udělá povrchová úprava, která má charakter jak kdyby pravé kůže.
2: Ale mně už to přijde krásně upravené, heboučké, bez jediné chyby.
3: Ne, takže půjde zpátky na drnkač.

0: Během druhé světové války byla výroba klobouků omezena. Vyráběly se součástky výstroje a výzbroje pro Wehrmacht, tropické přilby určené pro vojsko v Africe, plstěné ponožky, kukly na hlavu do větru, rukavice a plstěné filtry pro nákladní auta v poušti. Od roku 1943 byla zavedena výroba kovových součástek pro válečné zbraně, především k montáži zapalovačů do granátů. Druhou světovou válku firma nepřežila. S blížícím se koncem převezli Hicklové svůj soukromý majetek z Nového Jičína na západ. Všichni členové rodiny, až na Otto Hickla, který odcestoval později, odjeli v březnu 1945 do Rakouska. Někteří se pokusili tam pokračovat v podnikatelské činnosti, ale většina se rozptýlila po celém světě. Pokud by zůstali doma, zcela jistě by neprošli národnostní očistou. Nepochybně by jim nepomohla ani skutečnost, že Hugo Hickl mladší, nadějný raketový odborník 30. let, odmítl osobní nabídku Adolfa Hitlera podílet se na vývoji jeho zázračných zbraní. Majetek rodiny byl znárodněn na základě Benešových dekretů. Znárodněná firma dostává název Továrna na klobouky, národní podnik se sídlem v Novém Jičíně a později je přejmenována na Tonak. Za finanční pomoci člena čtvrté generace rodiny, Fritze Hickla, založili bývalí odsunutí zaměstnanci firmy malou továrnu na klobouky v Bádensku-Württembersku. Provoz této kloboučnické továrny byl ukončen v 70. letech 20. století.
1: Nebude králík, nebudou klobouky. Kloboučnický průmysl si stěžuje na nedostatek králičí srsti. Tonak podal tisku informace o své největší bolesti. Nemáme dost surovin. Aby bylo jasno, klobouky lze vyrábět i z vlny, ale ty nejlepší jsou z vlasové plsti. Pro výrobu vlasové plsti potřebujeme vlas králičí, zaječí a jinaký. Vlas ciziny je dražší a za cizí valuty. Proto chceme používat co nejvíce vlasů z domácích králíků a zajíců. Kožek je však běda praběda stále méně. Letošní sběr bude činit jen třetinu největšího sběru za okupace. Svobodné slovo 23. listopadu 1947.
0: Nový Jičín přesto zůstal městem klobouků. Na přelomu 40. a 50. let se mu podařilo výrobu obnovit a následnická česká firma Tonak dnes dodává klobouky do více než 50 zemí světa. Na počátku nového tisíciletí zahraniční investoři převedli do Tonaku i výrobu továrny Fesco Strakonice, proslavené produkcí fezů a pletených baretů a čepic. Novojičínská firma dnes vyrábí kromě plstěných a vlněných klobouků také barety pro armády i fezy pro zákazníky z muslimských zemí. Spoustu zajímavého se o ní můžete dozvědět v místním muzeu.
2: Tady to voní, jako když doma žehlím koš plný prádla.
3: Tady je ruční tvarování, kdy polotovary potřebujeme si napařit nad paro, aby změkly, a potom je tvarujeme na dřevoformy. Je to zase ruční práce, která nejde nahradit strojově. Zrovna tady vidíme tvarování letušky pro aerolinky Emirates. Pracovnice natáhne polotovar na dřevoformu, dá ho do úvazku, vyžehlí zátlaky formy, dá usušit do pece, jdeme tomu na 20 minut a jakmile propařený polotovar se v té peci na té dřevoformě zasuší, tak se vlastně zafixuje tvar toho klobouku.
2: Když přecházíme do další dílny, říkala jste, že vyrábíte z té králičí srsti. Kolik králičích kožek padne na jeden klobouk?
3: Na výrobu jednoho klobouku potřebujeme 7, 10 i 12 králičích nebo zaječích kožek.
2: Tak a tady už s rukou vašich pracovníků vycházejí, no neříkejte mi, že to jsou zase polotovary.
3: Tohle už je klobouk, kdy klobouk má vytvarovaný tvar hlavy, tady jsme na pískových lisech, dodáváme klobouku tvar okraje. Máme tady formy na tvary okraje, klobouk se nasadí na dřevoformu, přeloží se mokrou plachetkou a na ten klobouk se přiloží vax s hrubozrným nahřátým pískem. Dojde tady k páře, kdy se zafixuje, vytvaruje tvar toho okraje klobouku a jakmile se ten klobouk zasuší, tak se zafixuje tvar toho okraje.
2: Tady už odpočívají na dřevěných stojanech hotové klobouky?
3: Ještě nejsou hotové, zrovna se nacházíme na zdobení okraju. Buď je klobouk bez zdobení a je jenom ořezaný dorovna, nebo je opatřený lemovkou, to znamená našítí stuhy na okraj, nebo je opatřený záložkou, kdy buď se přehne konec okraje klobouku dolů nebo nahoru, samozřejmě se prošije, anebo klobouky opatřujeme i zdobným prošitím, jenom prošitím třeba barevnými nitěmi okraje klobouku. Používáme na klobouky pasentní anebo nepasentní zdobení. Když je zdobení pasentní, tak je zdobení stejného odstínu, jako je klobouk. A když je zdobení nepasentní, tak je odlišné od barvy nebo odstínu klobouku. Tady jsou vyšité fézy různými druhy ručních výšivek.
2: Ty drobné výšivky po celém fezu, to dělali pracovnice ručně?
3: Ano, pracovníci to vyšívají ručně, mají normu 8 až 12 kusů na den. Oni tento fez vyšijou za půl až 3/4 hodiny.
2: V krabicích různé pásky, proužky, kůže nebo látky?
3: Tady to jsou vlastně potní pásky. Máme barexové potní pásky, nebo máme kožené strečové potní pásky z gumy.
2: A klobouk bez potního pásku nemůže být?
3: Klobouk musí být opatřený potním páskem. Je to z důvodu toho, aby pot nebo čelo nepřišlo do styku s tou samotnou plstí, protože plst klobouku je samozřejmě obarvená a mohlo by se stát, že by prostě se zabarvilo to čelo. A je to i z hygienického důvodu, prostě potní pásek na klobouku musí být. Když máme opatřený klobouk potním páskem, tak naproti přes uličku je lepení počívky do klobouku, které si samozřejmě vyrábíme tady sami. A jakmile opatříme vnitřním zdobením klobouk, tak potom na něho bodujeme vnější zdobení. Na vnější zdobení používáme různé šíře stuh, nebo tresy, nebo...
2: Tresy?
3: Zatočená bavlněná taková stuha, když to takhle řeknu. Kožené řemínky, nebo různé ozdoby, dejme tomu i vysekávanou plst, jo.
2: Já z vás mám pocit, že vy jste zarytá za stánkyně klobouků. Kolik jich doma máte?
3: Já miluju klobouky, jsem tady už 20 let v Tonaku a prostě je to moje srdcovka. Klobouků mám doma přes 150. Opravdu klobouky nosím, nenosím je denně, nosím je při zvláštních příležitostech nebo když jdu reprezentovat, ale každý den, když procházím výrobou, tak si klobouk na hlavu nasadím.
0: A na závěr jedna babská rada. Jak pečovati o klobouky? Klobouky plstěné čistíme flanelovým klůckem namočeným do směsi vlažné vody a čpavku. Klobouky spocené a mastné promneme v horkých otrubách či v horkém písku. A jsou zase jako nové.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola extraligy porazili doma České Budějovice. A zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech i zataženo. Maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Pěkný večer. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO dnes večer ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 poslanců ze stran koalice.
2: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Předseda Starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
4: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
2: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Ostravští policisté ani po 8 měsících neuzavřeli kauzu bývalého soudce Petra Budína. Dosud nezahájili trestní stíhání. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková. Desítky úřednic krajského soudu na začátku letošního roku upozornili na údajné sexuální obtěžování a nevhodné chování někdejšího insolvenčního soudce.
5: Podle našich informací policisté stále případ prověřují a vyslýchají svědky. Petr Budín počátkem roku na funkci soudce rezignoval. Seznam zpráv vám řekl, že nařčení odmítá a případ označil za zmanipulovaný. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Techniku za více než 3 miliony korun dostala od soukromých firem Správa Národního parku České Švýcarsko. Nové vybavení má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal více než 1 milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu. Upřesní ředitel parku Petr Kříž.
6: Máme zatím dvě. Ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě. V ideálním stavu bychom jich měli 5. Aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu. Sport.
0: Hokejisté Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola domácí extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2. Pražané přitom doma uspěli až na třetí pokus v nové sezóně. Sparta se v tabulce posouvá na 4. místo, České Budějovice jsou 5. Zbylých 6 utkání 7. kola je na programu zítra. Český cyklista Matias Vacek nebude startovat na blížícím se mistrovství Evropy ve slovinské Lublani. Český reprezentant si totiž při nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos. Lékaři mu teď doporučili se závoděním několik týdnů počkat.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, na západě Čech postupně i zataženo. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den většinou by mělo být polojasno, na východě republiky i jasno. Naopak v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě republiky slabé přehánky a k večeru ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni. V západní polovině Čech to bude mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 je krátká kolona u Brna ve směru z Prahy. Začíná před sjezdem na Mikulov na kilometru 193, rozjíždí se za zúžením na kilometru 195. Zdržení je 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takové krásné společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

zachmuřil. Přestože kolem padl květ,

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným disjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněm, ano, není tady. On bude asi na záchytce. Totiž, když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchy ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: Nazdar chlapče.
1: Ježišmarja.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku jako obvykle všecko nejlepší. Hlavně zdraví. Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
1: bude,
0: to takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova, prach, to... ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku,
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda
0: tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No co pak? Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Než jsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Jak pak to bylo, no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, slona.
0: No slona. No to ano, to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám.

0: Tak se vám rozběh, no a pod tím břichem podletěl, to nebylo moc dobrý.
1: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo, ano, k tomu ano. Slonovi bych ještě chtěl dodat, chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajské zoologické zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi zvířata. Je to písnička pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. V zoologické zahradě, zahradě, zahradě

0: například Ježek. Tady nejsme jenom dva Jiříci,
1: ještě
0: to nás je. Co kdybychom ho pozvali sem, sedí tamhle za tím sklem, vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér. Přines.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale ono se to dá rozdělit. Snad...
0: Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Šlitr si vezme to zelený, on nač. Rád chroustá.
2: No, takže tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No, no tak děkujeme moc krát.
0: Děkujeme moc krát a...
2: Prosím moc krát a... Co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikovaný, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte? Bylo...
0: Cože? Známe.
2: A dáte?
0: To je zase vy mě. Ale když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No,
0: může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo?

0: Poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, teda, že to je tak písniče. My už tady jsme žádnej neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě jeden?
0: No já bych si dal teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To byla nejkrásnější píseň divadla Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřih pramínek vlasů potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.
2: Ten tvůj zlatý cop.

0: dělej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ty budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na Poltým v Pražském divadle Semafor.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějakou roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono to tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje, miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál. Dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce, a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
1: Bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předvedl, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
0: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady Semaforu?
1: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte, no, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
0: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do Semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
1: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. Já bych poprosil o volňásek a tak, tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne, poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky a pak jsme se zpřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu, ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějná, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
0: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
1: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
0: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
1: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
0: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
1: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, který si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na Člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme ho říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sápal, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
0: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo, nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
1: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oplzlý a to nemám rád.

seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

psíček, neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: blbý psiček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Dnešní divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovské jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřena velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreským obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozývala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian, ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figurka, černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jedu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. Že? A já když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No takhle, já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmem studiu Barna mi ho platilo, dokonce ho mám zdarma. Jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatykač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerový zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádů ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali kamerovky, kde mu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábos, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný Tomáš Tepfer. Takže no a tam jsem právě musel teda říct takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. A takže tam jsem právě, abych to, tak jsem získal teda řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem žil babičce do jižních Čech a druhý babičce taky do jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky dobrý.
5: No, takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, třeba ve Zících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a kde jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky se dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty parní mašiny, že jo, a najednou vlak se rozjížděl, otec nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte,
6: táte, táte, napiju vám na všechny peníze, zastav. Oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběhl z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za dvě minuty, to je nějak dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo, no bylo to nádherný.
3: No prostě no. Jemný lidi, no.
6: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotný nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod.
6: No, já vím, doprovod tu dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella farà il sogno a quintalo tre d'intorno, ritorno mi vedo del mio cuore, l'impero non cedo, meglio tu una altra volta, la costorra velence qual dono, di che ho fatto fiora la vita, fosse questo mi torna, gradita forse un'altra, doman lo sarà, yeah, forse un'altra, doman lo sarà, yeah. Grazie.
4: Pojďte zase na chvilku o cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
6: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval vlastně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou 3 dny a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Yeah. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal, já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No a druhé neuděláš, to je konec. Yeah. Pak bylo druhý kolo, druhý si udělal, já říkám, no, udělal. No a třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturu to neuděláš. No a to měl skoro pravdu, baba. To vám co vám budu říct. No to vám to bylo hrozný a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda. A pak se se všema loučila, asi do dneška to pamatuju. Vždycky, Vlaďko, všecko nejlepší do života, Marcelo, tobě taky. A mě řekla, nazdar neřáde. No, to by fakt řekla, to si pamatuju. A potom mě po letech potkala v tramvaji, to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduji, vy jste tak šikovný chlapec, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak se mi ptala, a kolik vedete v divadle? A když jsem mi to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestuje, existují nějaký veselé historky?
6: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele a já byl poprvé na rybách. Jsme vyjeli ráno s rybářem a na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to bylo hrozně prýma, všechno vyzdali jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to bylo skvělý, krásný pobyt a jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam. Opravdu to bylo skvělý, na domluvil schůzku s těma rybářima a ráno jsme všech vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, ale to bylo, no představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já, to nikdo nechápe, já, to teď Olda Kajzer říkal, to snad není možný, Olda Kajzer, on tam taky tam nasilný jenom, já říkám, hele ryba, to se to vytáhl a najednou za chvilku, hele zase ryba, no to snad není možný, a opravdu, jak chytil si 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který blije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
6: Ještě?
4: No jo.
6: Byl to méně známý Ital, byl to italský skladatel, je to vlastně současný Verdi, ale ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo jak se ho překládá.

0: Teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází, no ta...

třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí, když další strunu vezme jazz.

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza náchleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
0: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No,
0: ano.
1: No, a já jsem ano. Vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmál, kamž do daleka hledět smeze.
1: Ano, ano, to báseň o koze a já jsem to děsně prožíval.
2: Ještě ji umíte?
0: Myslím, že ne. Kluk rychtářů se zhrnumal, kam do daleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhoce mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále. A končí.
1: Vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole. Že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vám chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v Klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo. To jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
3: Kránu, když hvězdy blednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo hvězd

taky v negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodinné hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právem patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu. Ono naschledanou, které jste možná zaslechli před 23. hodinou, to bylo rozloučení s hodinkou s Jiřím Suchým. Já vám naopak říkám, vítejte při poslechu noční linky, ve které vás čeká téma, které jsem slíbil před nějakými 3 týdny. A hned na začátku našeho povídání ve 2 hodinách noční linky si beru k ruce toho pravidelného otloukánka, tedy umělou inteligenci. Víte, co o češtině umělá inteligence také tvrdí? Čeština je úžasný, ale naprosto šílený jazyk. Je to v podstatě tajná šifra, převlečená za řeč, kterou jsme vymysleli, abychom zmátli cizince a občas i sami sebe. Potud AI. Pravda, čeština je mateřským jazykem 10 milionů lidí, což není příliš velká část světových 8 miliard. Ale na druhou stranu čeština dala světu několik důležitých slov, jako robot, tolar, možná, že bych měl říct spíš dolar, anebo pistole. Už v tuhle chvíli, tedy v úvodu noční linky, si dovolím poděkovat jednomu z našich posluchačů, konkrétně Jurovi z Vracova, který doplnil, že dalším slovem, které čeština dala světu, je například tunelování, jak se zpívá v jedné známé písničce, dodává Jura. Kopat tunel a nejít za to sedět. Ale naspět k tématu pro dnešní noční linku. Mnozí se dodnes potýkají třeba se skloňováním číslovek, které mnohdy hraničí až s tvorbou slovních novotvarů. Vzpomeňme na to legendární dvoumy. Mnozí přemýšlejí nad tím, zda napsat m-e s háčkem nebo m-n-e s háčkem a zdrobňují třeba i taková slova jako kolos či tajfun anebo vulkán. Ale ruku na srdce. Dokázala by třeba angličtina nebo němčina vystihnout to, co říkáme, když mluvíme o verichovském kulaťoučkém jablíčku? S vámi všemi správně naladěnými na vysílání noční linky si budu povídat o úsměvných i záludných zákoutích našeho jazyka. A to na telefonu 731 800 900. Ovšem připraven bude na vaše vzkazy, poznámky a glosy psané i náš web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. Ať se vám líbí a volejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O češtině spíše nevážně. To je téma noční linky, která začala před 7 minutami. A když jsme hned u té první písničky, kterou vám zaspívala Hana Zagorová, a taky u prvního telefonátu, na druhé straně telefonu 731 800 900 čeká paní Magdalena, tak se nemůžu nezeptat, jestli ona používá to, no řekněme, pro mnohé archaicky znějící biograf, anebo spíš kino. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Nejdřív chci poděkovat za toto téma, protože já jsem propagátor, zastánce naší mateřštiny, kterou tak hrozně miluju, a snažím se, aby i mé děti nebo vnučka s dětma, která žije v cizině, aby jejich vlastně druhý jazyk byl jazyk český.
0: Aby nezapomněli.
1: Aby nezapomněli. Mm-hmm. A je sice problém malinký, že

0: tak jsem to považovala za jedno z nejhorších pro ty děti. Protože dítě žijící, ale vůbec lidi žijící v Česku by měli používat svůj krásný jazyk.
1: Tady si dovolím... Tady si dovolím drobnou vsuvku. Já s vámi, dá se říci, skoro ve všem souhlasím, ale že bychom měli všichni používat náš krásný jazyk, jenomže, jak už třeba i Pavel Eisner ve své knize Chrám i tvrz napsal, o jakém jazyce to vlastně mluvíte? O jazyce těch, kteří prodávají ryby na trhu? O jazyce těch, kteří se jim živí? O jazyce těch, kteří nám vládnou? O které češtině vlastně mluvíme? To je právě ono. Ono těch češtin může být, samozřejmě to chce trošku přimhouřit oko, ale ono jich může být víc. Řekněme... Řekněme, taková ta prestižní komunikace, což je komunikace, kterou se snažím třeba při noční lince využívat, je něco jiného než hovorová čeština. No a to už nemluvím ani náhodou o nářečích, dialektech, ať už sociálních.
0: Ale i to je krásný, i ta nářečí, dialekty, to prostě pochází tady z nás, z téhle české země.
1: Ano, máte pravdu.
0: Proto jako tohle to bych neodsuzovala, prostě kdo používá nářečí, nebo je to i občas vtipný, když někdo použije nářečí, ano, i to potěší. Ale prostě ta germanizace některých našich slov a do pletení se do českého jazyka nebo do věd českého jazyka, že jako se mi nelíbí. A proto já hrozně ráda poslouchám Zdenka Nováka a paní Magincovou a zjišťuji, co z toho českého jazyka nevím. Samotný mě třeba dá práce, protože už nějaký křížek na hřbetu mám, že občas musím přemýšlet, jestli je tam IE, nebo MNIE, nebo kde se píše měkké a tvrdé i, než mi to zapne na správnou notu.
1: No, mám to podobné, přiznávám. Ale já se vrátím k té úvodní otázce. Vy sama používáte, když řeknete někomu, že jdete na nějaký film, používáte slovo biograf nebo kino?
0: Kino.
1: Takže spíše tu, řekněme, modernější verzi. No ale jak jsem... Vyrozuměl z toho, co říkáte. Vám tedy vadí přejímání zejména německých slov, ano?
0: Ano.
1: Není to...
0: Německých, anglických i francouzských, ono sem tam se něco jako objeví a myslím si, že touhletou novou dobou toho začalo být až přes příliš hodně. A kdo si umí hrát ve větách se slovíčky českými, no to je kouzelník. A já bych řekla, že to jste vy a pan Honza Macoun.
1: Děkuji vám za uznání, byť si ho podle mého nezasloužím. Ale když už tedy jsme u hraní se slovíčky, já se k němu hned vrátím. Jen řeknu jednu věc. Vy jste říkala, že v téhle moderní době je těch přejímek do češtiny příliš mnoho. No ono, správně jste řekla v téhle době. Já bych řekl, že po revoluci se čeština ještě víc otevřela cizím jazykům a že mnoho slov přejala. Některá k dobrému, některá k horšímu. Ale teď k tomu hraní se slovy. Mám na vás otázku. Vy si ceníte našeho krásného mateřského českého jazyka? Tak mi řekněte, jak byste vyjádřila to, k čemu dojdu po trošku delším vysvětlování. Že máme v češtině výrazy pro oblast, do které se... dá se říct, ze které se stékají vody určitých řek do jisté větší řeky, označenou jako třeba v příkladě Podyjí, Polabí, Povltaví, Podunají a podobně. To víme, že?
0: No.
1: Tak. Když je to nějaká zahraniční řeka, tak, no tak v polštině třeba mě napadá Povislí, ale to je pro pány dosti nebezpečné. A když je řeka Bug s Géčkem na konci, jak byste tu oblast... ze které se stékají vody do řeky Bug

0: označila v češtině? Pobugí nebo pobuží, podle vzoru Olga?
1: Pobugový.
0: Pobugový?
1: Ano.
0: Tam je G na konci. No.
1: Je takhle. Ale to by taky mohlo být, ne?
0: Pobugový?
1: Ano.
0: Nevím, jestli bych to takhle napsal. Ale děkuju za váš názor, paní Magdaleno. Já myslím, nejsem totiž úplně, řekněme, největším odborníkem na češtinu. Myslím si, že takových chytáků naši posluchači a posluchačky tady dohromady ještě hodně. A že určitě některé budou cílit i na mě. Takže děkuji vám za váš telefon, který otevřel naši dnešní noční linku na téma o češtině spíše nevážně a přeji vám dobrou noc.
1: Já taky přeju dobrou noc a budu se hrozně moc těšit na názory ostatních.
0: No
1: jestli
0: prosím.
1: Jsou takový milovníky českého jazyka jako já.
0: Mějte se hezky.
1: Krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc. Aleš k tématu o češtině spíše nevážně píše: tohle téma nelze brát nevážně, protože se jedná o téma extrémně závažné. Patřím do generace, která nejenže umí číst, ale i rozumí textu. Pak je tady generace takzvaná střední, která ještě umí číst, ale málo kdy textu rozumí. Nejmladší generace je katastrofa. Ta až na výjimky už číst neumí, pokračuje Aleš. Vím, o čem píši. Sdílel jsem s touto generací velkoprostorovou kancelář. Ostatně pro důkazy není třeba chodit daleko, stačí si denně pročítat různé zpravodajské servery, aniž bych jmenoval. Tamnější novináři jsou sice ideologicky patřičně na výši, ale o shodě podmětu s přísudkem, skloňování zájmen nebo časování některých sloves nemají ponětí. A úplnou katastrofou jsou některá knižní vydavatelství a nakladatelství. Mně, co by odchovance Pavla Eisnera, to nepředstavitelně vadí. Aleši, děkuji za vaše psaní. A vám, kteří se teprve hotovíte k tomu napsat anebo zatelefonovat, dodávám dvě důležité adresy. Ta první to je web nočnilinka.cz. Teď jsem to trošku popletl, tak se omlouvám ještě jednou. rozhlas.cz/linka a nebo tento telefon. Tak myslím na češtinu, že jsem zapomněl adresu webové stránky. Taky pěkné slovo. Web.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma o češtině spíše nevážně. A musím říct, že se to vlastně týká i slovenštiny, protože i Petr Naď si pohrával se slovíčky. Přinejmenším u té dvojice zamknutý, vymknutý, ale teď už vítám Otu a zdravím do Uherského Brodu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a zdravím také posluchače. Já bych měl jenom dvě takové narážky. V televizi se mně nelíbí, že se používá prakticky ve všem jenom praština nebo slova z Čech, jako je to všechno hezký, okno a takhle. A nelíbí se mně to dokonce u konferenciérů a různých lidí, kteří něco uvádí, že nemluví spisovnou češtinou. To mě opravdu vadí, jak v televizi, tak v rádii. A druhá věc je ta, že já ta paní, jak mluvila o té krásné češtině, tak ona je opravdu nádherná. Já umím mluvit česky krásně čistě, kdybych chtěl.
0: To je ono, ale to je ono, ano. Když chceme, tak nám to třeba jde. Ale pak je hovorová čeština, kterou používáme v běžném styku, ta, řekněme, ano. Já už jsem ano. To tady dnes jednou použil, ta neprestižní komunikace.
1: Jo. Ano.
0: A to už je zase trošku něco jiného. No a vám vadí to, že v televizi od moderátorů, konferenciérů, abych byl zase trošku světovější, slyšíte právě tu hovorovou řeč, že?
1: Ano. Já řeknu takhle, já jsem z Moravského Slovácka a já jsem veliký patriot a mně se úplně protiví, když slyším lidi, kteří chodí třeba na zastávku nebo do obchodu nebo někam, kde už převládá u nich ta čeština, už u nich nepřevládá ta naše krásná moravskoslováčtina. Já jsem patriot, takže mě to bolí u srdce tohle.
0: No. A to jsme u těch češtin, různých češtin a potom nářečí, ano. No a tím pádem taky moravské slováčtiny, brněnského hantecu, ostravských nářečí a tak dále.
1: Ano.
0: Tak dále.
1: Ano, a tak
0: ano.
1: Dále.
0: Ano. Nebo Lanžhot třeba. Lanžhot. Víte, jak se řekne v Lanžhotě bonbon?
1: To nevím.
0: Malé kulaté cosik.
1: Malé kulaté cosik?
0: Aha. To je nadsázka, samozřejmě.
1: Však, samozřejmě, já to taky tak beru. Takže asi tak, já jsem patriot a kdybych chtěl, tak bych tady mluvil čistě moravskoslovácky tady naším nářečím, ale trochu to mírním. Mm-hmm. Já vím, že to jsou a tož tam je, ale to je takový zábavný pořad.
0: Přesně tak, o češtině spíše nevážně si povídáme s našimi posluchači a posluchačkami.
1: Ano, přesně tak. Mm-hmm. Takže to tak trochu zlehčují a kdyby bylo potřeba, tak bych mluvil spisovně česky.
0: Oto, já vám děkuju za váš telefonát. Jsem rád, že jste vyjádřil svoji lásku a úctu k našemu jazyku a ke všem jeho variantám. Ejhle, další krásné převzaté slovo. A přeju vám hezký podzim.
1: Ano, dobrou noc a pěkné vysílání ještě.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Nashledanou.
0: Dobrý večer vám přeje i František, tradiční přispěvatel, přinejmenším na webu rozhlas.cz/linka. Už si ten web budu pamatovat. Cituju. Já se nebudu pouštět do nějakého rozboru slovíček, jak, co, kde znamená, protože jsem nebyl ve škole nějak moc dobrý češtinář. Narodil jsem se v roce 1942. A to v německé dědině, takže jsem brblal dost německy, jako třeba mamka, jsem jí říkal mutr, taťkovi fotr, to mě říkali naši ve škole, jsem měl lepší, to mě říkali naši, tečka. Františku, dělejte mi tečky. Ve škole jsem měl lepší známku z ruštiny než z češtiny. Když jsem měl pracovat do Řecka, tak bylo zajímavé, jak jsem šel na řečtinu, pomáhalo mě jak pár českých slovíček podobajících se řeckým, nebo třeba to, že znázorňují tu věc, třeba kolos, velký zadek, u nás xylofon, dřevěný hudební nástroj, v Řecku xylo, dřevo. Takhle jsem si pomáhal. No a šlo to. Třeba, co mě šlo dobře, když jsem přišel ráno k pekaři, tak jsem pozdravil kalimera, parakaloena psomi, to bych dokonce přeložil. Dobrý den, prosím, jeden chleba, že? A určitě Cyril a Metoděj tady zanechali stopy čtení a psaní. Podepsán František ze Židlochovic. Františku, určitě na tom něco je. A vaše další telefonáty čekám po písničce Petry Černocké. Stejně tak vaše psané příspěvky do noční linky na téma o češtině spíše nevážně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Saxana, tedy písnička z filmu Dívka na koštěti, jak jistě víte, a zpívala Petra Černocká. A teď bych pro vás měl další vzkaz na téma o češtině, spíše nevážně. Mluvím o tématu naší noční linky, kterou posloucháte, a ten vzkaz napsal Michal Sedlák. Dobrý pozdní večer přeje a pokračuje. Tak například ten přívlastek úsměvný správně neznamená vyvolávající úsměv či lehce komický, jak jej dnes snad bez výjimky všichni využívají. Ve skutečnosti znamená něco trochu jiného. Provázený úsměvem, klidně radostný. Máme tady třeba úsměvnou náladu, takže veselou. A nebo ten výraz pak znamená zastaralé usměvavý. Ale s tím současně pociťovaným významem jsem se v příručkách nesetkal. No jo, je to zkrátka důkaz toho, že přirozený jazyk si žije svým vlastním životem. A ano, čeština může být pro jinozemce někdy zábavná. Před delší dobou jsem provázel po Praze jednu cizinku. Pobavil ji dopravní nápis Pozor. V její mateřštině to totiž znamená hanba. Ale řekl bych, že jedno důležité téma nebo jednu důležitou věc přinejmenším naťukl v tomhle vzkazu náš posluchač. Je-li jazyk živý, tak je jeho přirozenou vlastností, že přejímá slova i z cizích jazyků. Řekl bych já, jak jste na tom vy? Třeba s přejímáním slov do češtiny. Ale jak říkám, mluvíme hlavně o češtině, spíše nevážně, a já dávám slovo dalšímu z vás, nebo další z vás. Vidíte, respektive slyšíte, že vlastně už v tomhle okamžiku mám na výběr mezi mužským a ženským rodem? Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Borek.
1: Dobrý večer. Tady je Jana Strutnova.
0: Jana Strutnova, která určitě už vypnula rozhlasový přijímač, aby nemátla zpožděná reakce. Dobře.
1: Prosím, teď jsem to udělala. No,
0: tak vás
1: já velice souhlasím s tou paní, co mluvila jako první. Mm-hmm. A ta nářečí, to je nádhera. A to je stále čeština, ať je to nářečí jakékoliv české, moravské. Protože oni jsou i česká nářečí, nejenom moravská, tak všechna jsou krásná a všechna vycházejí ze stejného základu. A já bych chtěla říct, že bychom si měli češtiny vážit stejně tak, jako si vážíme své vlasti, jako si vážíme otce a matky, svých příbuzných i svých spoluobčanů, protože ta čeština, ta nás všechny, co tady žijeme, spojuje. Prostě Češi, i Moravané tedy, mluví stejným jazykem, i když třeba v různých nářečích, a je jedno, jestli je to čeština spisovná, nebo jestli je to hovorová čeština, protože to všechno je jeden jediný základ a já bych tomu chtěla dodat, že já o tyto věci se velice zajímám a zajímám se o historii a i vědecky, jak se to pojme, a četla jsem teďka nedávno v jedné knize, že vlastně český jazyk, tak jako každý jazyk, má svůj určitý rytmus a nějakým způsobem to, jak mluvíme, působí na náš mozek. A právě ta čeština je ze všech těch jazyků na světě nejlepší v tom, jak stimuluje náš mozek. Tohle to jsem se dozvěděla. No a ještě bych chtěla říct, že vlastně ta naše prapůvodní slovanská řeč, ta byla ve slabikách a každá ta slabika měla nějaký svůj význam, ale to už je takové jako hodně dopodrobna. No.
0: No tak já mám takový pocit, že mluvím s odborníci. Vy byste mi mohla poradit třeba s tím, s tou oblastí okolo řeky Bug v Polsku, ale mám ještě další takový, neříkám chyták, ale věc, která mě mírně trápí. Když řekneme, teď mám na mysli tvorbu přídavných jmen od těch jmen podstatných, když řekneme Olžin vlas, jako vlas patřící Olze. Rozumíme si, jo? Tak mi řekněte, když je to nikoli vlas, ale chlup, a ne Olžin, ale psa, jehož rasa se označuje slovem doga, tak jak to řeknete? Je to dožin chlup?
1: Já bych řekla, že to je chlup z dogy.
0: Vy jste to hezky obešla, takhle bych to udělal. Já
1: no
0: to ne, mě neberte.
1: No právě, že někdy je dobré netlačit na pilu a prostě nejpřirozenější, neříkám, že jsem to obešla, ale nejpřirozenější mě připadá říci, že toto je chlup z psa dogy. Aby bylo jasno. A všichni vědí, o co jde. No dožin, kdybych řekla dožin chlup, nebo dogy chlup. Hmm. No chlup z dogy prostě. Takhle je to nejpřirozenější podle mě. Hmm.
0: Takže není nutné vždycky se snažit o 100% spisovnost, chcete říct. Tak to totiž cítím já.
1: Prosím?
0: Není dobré se vždycky snažit o 100% spisovnost. Tak to cítím
1: ani
0: já.
1: To vždycky nejde. To máte něco podobného, jako že 100-metrovou zeď udělají dva dělníci třeba za tolik a tolik hodin a za jak dlouho udělá tu 100-metrovou zeď 10 miliard dělníků. Že jo, to taky nejde vypočítat. No, to je takový to je podobný,
0: kdo
1: no,
0: by jim,
1: pane.
0: Kdo by měl míchat tu maltu, že jo, taky?
1: No.
0: Když všichni jenom drží v ruce tu zednickou lžíci.
1: No. A to naše první písmo, to byla Bukvica. A bylo ještě před Cyrilem a Metodějem, ale to už jdeme hodně dozadu, no.
0: No, to já už si
1: a
0: taky nepamatuju.
1: Prosím vás, chtěla říct jednu takovou věc. Jak už tam ta paní povídala, já jsem před velikou spoustou let viděla v televizi takový pořad, bylo to z mateřské školy, byly tam úplně malinkaté děti a říkali říkanky a na ty říkanky tancovali, ale to byly říkanky v angličtině a to mě u toho stály všechny vlasy až nahoru. Hmm.
0: No tak na druhou stranu, kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem, se říká.
1: No to ano, ale já si myslím, že děti by se nejdřív měly naučit pořádně tu svoji rodnou mateřskou řeč, protože ta se piluje a cizeluje hodně dlouho do těch nejjemnějších niancí a proto jsme třeba my v té škole měli ruštinu až od 5. třídy, protože do té doby se ta čeština prostě piluje, aby jsme ji měli velmi dobře zažitou i v těch nejjemnějších věcech. No. Tak asi tak to je můj názor a tak to vidím já.
0: Na malou chvilku si teď stoupnu do opozice a řeknu, že zase na druhou stranu děti do věku zhruba 8 let se jazykům učí mnohem snadněji než ty starší potom.
1: Ano, ano, to s tím velice souhlasím, ovšem jde o to, jak dobře a jak jemně potom ty jazyky, oba dva nebo tři nebo čtyři, umějí potom ovládat a jaký k ním mají vztah. Já jsem to říkala na začátku, že bychom k té češtině měli mít vztah jako ke svému domovu, k tomu, co nás spojuje, jako ke svým rodičům, no, asi tak.
0: Já vám moc krát děkuji, Jano, a přeju vám dobrou noc.
1: Vám též a všem posluchačům nashledanou.
0: Naslyšenou. Helena, která napsala na rozhlas.cz/Linka, píše: myslím si, že čeština je úžasná svými zdrobnělinami. Nevím sice, jak jsou na tom se zdrobňováním slov jiné jazyky, které neznám, ale mám dojem, že čeština je v tom jedinečná. Jsem vděčná za to, že jsem se narodila v Bohemii a moji rodnou češtinu miluju. Nejraději mluvím hovorovou češtinou a hodněkrát se i dost nasměju, jak dokáže být pestrá. Její slova, tedy Helenina slova, dá se říci, potvrzuje i Dana. Napsala: já jen tak krátce. Který cizí jazyk umí krásně říct třeba sladoučká pusinka nebo červenoučké jablíčko? To si prostě hned představíte, že? O češtině spíše nevážně v dnešní noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekl bych, že tady ani nebylo slyšet ten moravský přízvuk Pavla Nováka. Krásná čeština v jeho podání. A teď, protože mluvíme v noční lince o češtině spíše nevážně, dávám slovo panu Jiřímu, který vlastně také s mateřským mlékem nesál plzeňský přízvuk, ale teď už v Plzni bydlí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. To míří z Plzně. Tak jsem si chtěl taky dovet ohrát polivčíčku v tom vašem vysílání. No, je třeba, mám rád češtinu, hodně rád ji mám. Nejsem žádný spisovatel nebo něco takového, chrát duch, ale prostě mám ji rád, rád jsem se ji učil. A no, teď jsme měli nedávno se synem dohady takový, kde se píše tuto, kde tamhle to a moc jsme se nasmáli, jo? Když jsem ho opravoval. A zlobí mě třeba, nebo nezlobí, no tak vadí mi, že třeba zbytečně si myslím, že nahrazujeme naše slova zažití cizíma výrazama. Jako neřeknu, když třeba já poslouchám fotbal, je tam offside, že jo, protože ten offside je, nemáme český slovo, tak je to postavení mimo hru, tak ho jsme to nahradili offsidem, ale proč se má nahradit slovo poukaz voucherem, proč to je zbytečný, že jo, když proto máme ten český výraz. To mi vadí, no.
0: Rozumím,
1: to jsou zbytečný náhražky.
0: Tohle vás zlobí. Jo? Že příliš používáme převzaté výrazy. Na místě, kde nejsou tak úplně na místě. To je taky hezký pleonasmus.
1: Když nejsem tak nutný, jo? Když to porovnám s tím fotbalovým offsidem, tak tam jsem to nahradit třema slovama. Postavení mimo hru, no tak ten offside je kratší. Ale ten poukaz, to není tak dlouhý slovo, že by se muselo nahradit. Jo, neznám důvod, proč se říká voucher.
0: A v tom s vámi souhlasím. A když jsme u toho, tak víte, co zase vadí mě, nebo co mě zlobí, když slyším sice přejaté slovo, ale přejaté vlastně na dvakrát. Menu z francouzštiny, ovšem čteno tak, jak je čtou Angličané. Menu. Nebo menu. To je ještě horší pro mě.
1: Jo, jo. No, to taky. No, to je taky zbytečný, jo.
0: Na druhou stranu, rocková muzika. Jak byste to vyjádřil jinak česky?
1: No, tak to nevím.
0: Jo? To už vlastně i taková sonda do té sociální skupiny, jo? Která používá běžně převzaté anglické výrazy. A myslím si, že se to propsalo i do obecné češtiny. Takže vás v té mluvené češtině zlobí příliš mnoho slov cizího původu na místě, kde se nehodí. No a máme proto výraz jednoslovný taky. Tak.
1: Tak. To mi vadí, no.
0: Píšu si, Jiřího to zlobí. Tak, ano.
1: To češtinu zbytečně poškozujeme. Zbytečně ji prostě vyštocháváme jako na stranu. Jako, no, děláme po ní díru a natpeme tam něco, co tady nemuselo být.
0: A myslíte si, že to je tím, že ten mluvčí, který takto používá cizí slova, přehršel cizích slov, to dělá proto, že chce vypadat vzdělaněji?
1: Tak.
0: Jo?
1: Tak.
0: Jo, tak.
1: To
0: jsme
1: tak
0: stejně
1: připadá.
0: Naladění.
1: Mně to tak připadá, chce být cool a...
0: Cool, to je nádherné slovo, ano.
1: Chce být cool, tak říká o pomoči. No, já říkám o šouch, ale... No.
0: Co říkáte, osouch?
1: Vošouch, to je
0: vošouch.
1: Bramborák, jo?
0: No, vošouch, ano, jo. Ano.
1: Když děláme bramboráky, musíme nastevřít v okno, protože se musí vyvětrat.
0: Cmunda se taky říká, že jo?
1: Cmunda, no, to říkají na Brněnsku.
0: No, ne. Na Brně se říká Brňák, normálně bramborák.
1: Ten to přines k nám.
0: Jo.
1: No, a kde, tak odka to přines, on taky byl v Německu, tak pan Bůje si tam to přines. No nevím, byl v Německu, byl třeba asi nějak do Brna a z Brna přišel do Podkrnoší a tam jsme hodně slyšeli tu cmundu právě.
0: No, na druhou stranu Brno bylo původně německé vlastně, jo, až někdy po první světové válce se rozšiřovalo o přilehlé vesnice, aby bylo spíše české. No ale to už jsem zabředl do podrobností. Jiří, já vám moc krát děkuju, zdravím vás do Plzně. Ale taky nebylo slyšet, že byste, jo, už tu plzeňštinu měl úplně pod kůží. Musím vás pochválit. Neslyšel jsem takovéto typické. Co pa je tuto? Co pa by to tuto bylo?
1: No, tak přišlo na to, no.
0: Tak se mějte hezky. Naslyšenou.
1: My taky naslyšenou. Děkuju vám za vyslyšení.
0: Jak jsem říkal, Brno bylo původně německé, ono se to odráží i na tom už zmíněném brněnském Hantecu. Kdybych vám třeba jenom malý kousek pověsti o svatém Václavu, jehož svátek jsme slavili v úvodu tohoto týdne, přečetl v brněnském Hantecu, tak byste určitě ani nerozuměli. Jenom tak zkusmo, jo? Netrvalo to dlouho a saské kingál Jindra jednička zrumploval polapský Slovany a se špenáckou Saitno dosmíkoval až k Práglu. Aby to komplet neprojel, nezbývalo Venošovi, než hodit Unterschrift na gled, podle vá, kterýho musel každé rock'n'roll vysolit Jindrovi 1,20 kg a 0,5 litru silbrových hřiven. No, že jste nerozuměli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Náš další posluchač, který se dovolal na číslo 731 800 900, je Radek. Volá z Vysočiny a měl obavu, aby mu vydržel kredit, tak rovnou k věci. Radku, dobrý večer. O češtině píše nevážně, tak... co vám vadí na současné současně používané češtině?
1: No, ty anglicizmy, to ale s tím se nedá nic dělat, si myslím, protože doba je taková, jaká je. A prostě jazyk se vyvíjí. Ale miluji tenhle strašně moc nářečí, pač jsem byl tenhle, jsem světoběžník, tohle to jsem z Československa svým způsobem, jo. Byl jsem po celé České republice, takže co pato je a bohti a jak tohle to, a staříček řekli tohle to, takže to miluju, tohle to. A u toho se zastavím teď, tohleto, miluju film ten tankový prapor, nebo tyhle ty, kde se ta různá nářečí, slovenština, slovanština, moravština, ostravština, jak se to tam mísí, tak z toho mám strašnou prču, tohleto.
0: Prča je nádherný slovo. Já ani nevím, jestli je spisovné, ale to nechme být, protože o spisovné češtině, kdybychom mluvili, tak tady vlastně ani nemám co říct. No, jsem rád, Radku, že jste zavolal, že jste zmínil, co vás zvolí.
1: Spisovně česky, ale občas do toho zamotám správně to nářečí, tak někteří lidé tohleto si dělají srandu, tohleto říkají, co jsi to řek.
0: Je nějaké slovo, které byste mohli reprodukovat teď do noční linky, kterému mimo Vysočinu málo kdo rozumí?
1: Tady těžko...
0: No, říkáte, co jsi to řekl, jo, tak se ptám, co konkrétně, třeba těm, kteří se takto vyjádří, co konkrétně jste řekl?
1: Z Vysočiny nevím, tenhle něco, tenhle speciální. Babička vyrůstala v Německu, říkala okurek a my jsme pak bydleli ve východních Čechách a tam se mě smáli a říkali, co to je.
0: Okurek, okurka, ano, to je taky.
1: A nebo oharek, jo, prostě, ta čeština je krásná, ta nářečí, já všem těm nářečím svým způsobem rozumím. Jak jste říkal, tu hrantejštinu, tak jsem tomu také porozuměl.
0: No tak, to vám musím hodit těžké gratulovanec. Mimochodem, okurka je ve spisovné češtině rodu ženského, takže my na Moravě to říkáme nespisovně. Nechci říct špatně, ale nespisovně. Tak jen, abychom věděli. Radku, děkuju.
1: Proto je to sranda, to, jo, miluju to.
0: Souhlasím s vámi. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: Ještě další vzkazy na rozhlas.cz/linka. Které by měly odeznít. Tak tady je ten, který jsem si zaškrtnul, napsala Anna ze Severní Moravy a píše: Zdravím všechny linkaře. Nejvíce mě štve, když lidé neskloňují číslovky a když používají koncovky ej, například bejt, mejt, no a tak dál. A v seriálech na komerčních televizích není správně mluvnicky žádná věta. Který je to seriál, raději nebudu říkat, nerad bych si založil na nějaký problém s rozhlasovým ombudsmanem, ale nakonec ani nevzkaz uvidíte na webu po jedné hodině. rozhlas.cz/linka, tak abyste věděli, že i vy můžete napsat, pokud máte k tématu o češtině, spíše nevážně, co říct. Teď ovšem další písnička a za chviličku už bude půlnoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jarda, náš posluchač, tedy posluchač Noční linky Českého rozhlasu, nezabloudil, ale zavolal. Zavolal na téma o češtině, spíše nevážně. Přeji mu dobrý večer a rovnou se ptám, ponoříme se společně do tajů češtiny, spíše nevážně. Jardo, dobrý večer.
1: Nevážně, určitě. Výborně. Já zodpovím tu otázku s tým předchozím pánovi, jak jste se ptal na tu Vysočinu.
0: No, jsem s tím jo, výrazem.
1: Výrazem, jo. Mm-hmm. Takže já začnu tím navážu na to. Mě se líbí na češtině, že je dvousmyslná. Nějakých okolnostech.
0: Ha, to mi povídejte. Já si dovolím vstoupit do vašeho hovoru. No. Když třeba, a navíc záludná, pokud to je jenom mluvená čeština, když třeba řeknu nechty, nechty, tak to znamená zvolání typu o kolena, kolena, anebo výzvu, aby někdo nechal ty nechty. No?
1: Nechty, jo.
0: Nechty, nechty.
1: Nechty, nechty, no.
0: Tak, a teď jste nařadili.
1: Ale... Já ten musel jsem vám takovýhle, ty v Sočině. Mně se stalo, že mi praskal guma v cikánce.
0: V čem?
1: Že mi praskal guma v cikánce.
0: Tak za 9 měsíců se ukáže, no, co z toho bude. No.
1: Ale to musí hrozně svýho, protože tady u nás je na Vysočině takový kopec. A já jel na kole a mi tam praskal to kolo.
0: Jo, takhle. Rozumím, teď už rozumím. Takže to jsou takový nechty, nechty.
1: Ne, taky to nesmí dvousmysl, ale ještě k tomu, nějakému tomu výrazu, co se u nás říkalo, oni to na Ostravsku neznali vošťurák.
0: To já neznám taky.
1: Vošťurák.
0: Vošťurák to bude asi nějaký darebák, ne?
1: Ne, vošťurák je opejkač na buřty.
0: Vošťurák, tak to jsem ještě neslyšel.
1: Znám... Vošťurák neboli vošťurák, no.
0: A víte co, já jsem kdysi sbíral výrazy, nářečové výrazy pro chrastí, nebo někdo by řekl třeba klestí. Slyšel jsem takové výrazy jako tramtélí, šábršoustí a chábí. Jak se řekne klestí, nebo... No prostě, jak klestí, se to řekne na Vysočině?
1: Jako chrastí, klestí, chrastí, jako přikládání do ohně, jako nějaký větvičky.
0: Ano, přesně tak, no, jo. Klestí.
1: Tak klestí to říká babička, nebo chrastí, jako že přikládá chrastí.
0: Jo, šábršoustí se u vás neříká, ani tramtel.
1: Šábršoustí ne, šoustí ne, šoustí. Šoustí to jsem zhodnotil, já teďka vydám, ale ještě k tomu ošťuráku, víte, jak to popletli naši ostravští kamarádi,
0: jak?
1: Ty to řekli ještě hodně zprostějc, no, ty tomu řekli přímo ošťurák.
0: Já rozumím, teď jsem to překecal trošku, dobře, na opékání buřtu píšu si ošťurák.
1: A oni tomu říkají opékačka, no.
0: Vošťurák je hezčí. Jardo, děkuji vám moc krát a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Taky zdravím všechny ještě posluchače. Zdravím vám hezký podzim.
0: I vám.
1: Na shle.
2: Noční linka.
0: Z prvního říjnového dne zbývají už jen vteřiny. Za pár vteřin bude půlnoc a potom už bude platit datum 2. října. A tím pádem po svátku všech Igorů mají důvod k oslavě všechny Olivie, ale také Oliverové. Tak teď už můžu říct všechno nejlepší. Odbyla půlnoc, pokračuje Noční linka Českého rozhlasu. Do níž dnes na téma o češtině spíše nevážně můžete tradičně volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web rozhlas.cz/linka. Jara z Jižní Moravy píše: nejsem žádný lingvista, jen řadový uživatel češtiny. Ale to, co se děje s naším jazykem v posledních letech, mě opravdu velice rmoutí. V řadě případů zcela zbytečně zaváděné pojmy z angličtiny v případech, kdy to není vůbec potřeba, protože spoustu těchto pojmů dovede čeština spolehlivě vyjádřit. Novotvary, zcela běžně používané i v médiích, jako je třeba stále častěji se vyskytující za všechny třeba 500 místo 500, jsou nad moje chápání. Podobně mně není jasné, proč se stalo takovou módou to, že ženy používají příjmení v mužském tvaru, pokračuje Jara. Mám obavy z toho, že pokud se to bude ubírat tímto směrem, nečeká český jazyk radostná budoucnost. Ale třeba se po čase mladí takzvaně proberou a uvědomí si, o co by přišli. Příjemný poslech a klidnou noc vám i všem posluchačům přeje Jara. Jaro, děkuju, i vám přeju krásný nový den. A už máme pátek 2. října, to znamená, že je před námi víkend, další krásné nečeské slovo, že? Ale řekněte jedním slovem, českým slovem, volná sobota a neděle. Konec týdne maximálně, ale zase jsou to dvě slova. Někdy ty přejímky podle mě smysl mají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Příběhy na téma o češtině spíše nevážně.

0: Před malou chvílí začala druhá část noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. A pokud jste těmi, kteří zaslechli třeba jenom první polovinu dnešní názvu, dnešního tématu a říkali si, že se těšíte na to, že celá noční linka dnes bude znít tou nádhernou, zvonivou, spisovnou, vančurovskou češtinou a jste zklamaní, že tady zaznívají i hovorové výrazy, tak se omlouvám, ale to, kam směřuje noční linka, vytváříte vy svými příběhy, svými telefonáty a svým psaním. Posluchači a posluchačky noční linky Českého rozhlasu. V tomto případě to bude paní Hana, která telefonuje z Pošumaví a chce nám k tématu něco říct. Dobrý večer, nebo dobré ráno.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače noční linky. Já bych chtěla k tomuto tématu říct, že jsem velký patriot a miluji český jazyk. Tu lásku nám vštípila naše paní učitelka na základní škole, která nás učila českému jazyku. Naučila nás milovat český jazyk, milovat literaturu a celý život prostě z toho čerpám. Já bych chtěla ještě říct, že mám ráda plzeňské nářečí, to znamená, kam padete, co pa chcete, bošouch, nožíky, to jsou nůžky mimochodem. A mám zajímavý postřeh, když jsem chodila na střední školu v Klatovech, tak jsme měli spolužačky jenom 18 kilometrů na západ vlastně z Gdyňska a tam se mluvilo nyní Ičko, místo takový to, tak takovedlí a různé prostě nářeč, různá slova nářečí. A musím říct teda, že tatínka se měl z okresu Plzeň Sever a když jsme tam přijeli k příbuzným na návštěvu, tak to byl zase jiný akcent, jiný přízvuk a trošku jiná slova. Takže prostě čeština je velice krásný jazyk a jako jste uvedl u toho minulého posluchače, tak mě také mrzí, že se przní doslova těmi cizími zkomolenými výrazy a je to velká škoda. A vůbec tedy ještě bych řekla, že největší škoda je ta, že děti neumí vůbec národní písničky. Nikdo je to neučí, oni to neumí ani rodiče samozřejmě, protože jsou mladí, ale neumí to už ani prarodiče a vůbec ne učitelky z mateřské školy. Dřív se zpívalo, víc se povídalo, mluvilo a to si myslím, že je velká škoda.
0: Osobně bych neházel všechny učitelky konkrétně z mateřské školky, tedy školy, do jednoho pytle, protože třeba mí synové se naučili lidové písničky a lidové říkanky, zejména v mateřské škole. Ale jak praví taky jedno přísloví proti gustu a znáte, víte, jak je to dál, že?
1: Ano, žádný disputa.
0: Tak, nádherné české slovo. A děkuji vám moc krát za to, že jste naťukla to, že podle přízvuku, podle akcentu, a hele, další hezké, nahrazené české slovo. Vlastně

0: tam propašoval po celých 2x45 minut. Mějte se hezky, Hano.
1: No, tak to je krásný. Tak přeju hezký večer a hezkou dobrou noc.
0: Díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Krásnou noc vám přeje i Daniela z Prahy, která ovšem pokračuje dál takovým zamyšlením nad naší mateřštinou, které vepsala na web rozhlas.cz/Linka. Cituju. Celý život s češtinou pracuji a dovolila bych si rozdělit téma na dvě části. Obecná čeština, v níž jsou lokální variace a dá se podle nich poznat oblast, odkud mluvčí pochází. No teď jsem to říkal. V Podorlicku jsme chodili k doktorovi, k Burešom a příbuzný z Ostravska, který kromě krátkých samohlásek hovoří spisovně, to nedokáže pochopit. Pražské tahání věd je pro hlavní město taky typické. Osobně si říkám, ať lidé mezi sebou hovoří, jak to znají od maminky. Mám vnuka, jehož mateřštinou je španělština a už ve školce mu mluva dávala zabrat. Díky logopedce nastoupil do školy a řeč je v pořádku. Ovšem problém máme s psaním. Nechápu, jak může napsat mne s háčkem síc, tedy měsíc nebo země. To by snad nikoho nenapadlo. Ale on to tam prý slyší. Tak se učíme psát správně obyčejná slova. Na závěr bych chtěla požádat, píše Daniela z Prahy, všechna vydavatelství a majitele serverů, nedopouštějte, aby články psali takzvaní redaktoři, kteří neumějí základní českou gramatiku ani tak, jako náš třeťák. Dřív byly deníky i časopisy jazykově dokonalé. Snad i proto, že kromě editorů byli k dispozici i korektoři. Novinářské řemeslo zaznamenalo, bohužel, hluboký propad. Někdy mě napadá, zda bychom nepotřebovali národní obrození jazyka. Daniela. Danielo, nebudu to komentovat. Sám jsem tím, kdo se často dopouští chyb. Mám tím na mysli třeba jazykové vycpávky, takzvané floskule. Mám na to dokonce doma i dvě knížky od pana Vladimíra Justa, ale pořád se pořádně poučit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Pokud jste dobře poslouchali to, jak zpíval Pavel Bobek tuhle klasiku z let 60., tak jste si možná taky všimli, já neříkám, že mám nějak moc extra dobrý sluch, ale tak jste si možná všimli, že on se snažil vyslovit i to H ve jméně Houston. Američané se s tím nepářou, ti na to H úplně kašlou. Jak to tak slýchávám? Normálně řeknou Houston, ale tam je to všecko jinak. Místo Pentagon oni říkají Pentagon a teď jim rozumějte. Oproti tomu naše čeština, ta je podle mě o hodně krásnější a řekl bych zpěvnější. Teď ale, protože mluvíme o češtině, spíše nevážně dávám slovo dalšímu z vás, nevím ještě komu, ale ptám se. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Borek Kapitánčík, noční linka Českého rozhlasu.
1: No to jsem ráda, že vás slyším,
0: podle nadechnutí jsem poznal paní Noru. Zdravím vás. Vy určitě budete mít co říct k tématu.
1: No, díky tomu, jak poslouchám od začátku, tak můžu říct jeden příspěvek za druhým, každý moc pěkný a čím dál tím lepší. I ty písemné, které jste četl, paní Daniela z Prahy opět nesklamala, ta vždycky napíše skutečně k podstatě věci. Ale jak jste tam ze začátku vzpomínali, ten osuch a smundu, tak já jsem si vzpomněla zrovna včera, jsem si usmažila k obědu pěkně na sádle pampuchy.
0: Bramboráky.
1: A ve Frenštátě v nářečí jsou to pampuchy. Moc se mě líbil příspěvek i paní Jany Strutnova. Ta to tam taky vymákla všechno naprosto dokonale. To, že se používá nářečí nebo hovorová čeština, to bych řekla, že to je spíš taková okrasa našeho jazyka, protože čeština je krásný jazyk a vy jste to teďka naposled vlastně řekl. Když my mluvíme a vyslovujeme to, je tomu i dobře rozumět, kdežto tak, jak ti Američané i konec konců Angličané to motají v puse s tím horkým bramborem a tak ledabile to vyslovují, že to je něco, čemu člověk nemůže ani porozumět, nebo některé asijské jazyky, takové kvákání, takové ty hrdelní zvuky. Francouzština, ta je třeba taková jemná, ale tam si všimněte, že oni Francouzi, i když mluví, takže to je naprosto jiné vyslovování, než třeba mluví Angličané nebo
0: to mě
1: Američané.
0: To mě vůbec nemusíte říkat. Teda říkejte to ostatním, protože já jsem zrovna nedávno si říkal, na co vlastně mají Francouzi abecedu, když stejně ta psaná písmena vůbec nevysloví. Třeba slovo hra. U nás hra, hr, a. Ano. Oni napíšou j, e, u, x a řeknou
1: ano.
0: Ž.
1: Ano, jo, jo. Ale je to krásný jazyk, ale není nad češtinou. A skutečně, tak jak my můžeme opentlit ta základní slova různými drobnostkami, to je právě na tomto krásné. A mně se líbí právě na češtině ta bohatost té slovní zásoby, ale pozoruju, že v posledních letech jako kdyby ta zásoba slovní klesala. A zřejmě je to tím používáním té digitální techniky a teďka už několik roků se o tom pořád mluví, protože když strkají už těm předškolním dětem ty mobily a já nevím, co to do ruky, takže na tom jenom ťukají a oni potom se neučí pořádně mluvit. A paní Jana měla pravdu, jak říkala, tam je základ ve školce, aby ty děti, ne, že se tam budou učit cizí jazyk, to se může učit taky. Ono je to totiž jiné v rodině, kde jsou třeba někdo z rodičů je cizinec a mluví se tam dvojazyčně. To dítě vyrůstá v tom prostředí a to je úplně něco jiného, než potom v té školce, když se má učit ten cizí jazyk. Protože dítě, které se nenaučí správně svou mateřštinu, bude se špatně učit i ten cizí jazyk a hlavně dneska poslední 3 roky si učitelé hodně stěžují na to, že dítě, které neumí správně mluvit, tak neumí ani správně potom psát, protože to špatně slyší. A tady je právě velmi důležité, aby ty děťátka vyrůstaly prostředí, kde se na ně bude mluvit, hlavně teda matky, aby na ně mluvili, i když je vezou v kočárku, protože nejenom, že to dítě vnímá, slyší ten zvuk, ale vnímá i tu mimiku a vidí, jak vychází ta slova z těch úst a jak se pohybují, jak pracuje celá ta mimika. Mm-hmm. Ale co mě vadí, spoustu věcí jste řekli, s tím vším souhlasím, vadí mě blebentění. Tak překotná řeč, která se dneska používá, a ten nešvar pozoruju bohužel i u některých pracovníků v rádiu, ale víc jsem si toho všimla i v televizi, tam je to dobře vidět, jak oni rychle se snaží, ale to je tak překotné mluvení, že jim pořádně není ani rozumět. A nejhorší je, když chtějí vysvětlovat něco z oblasti ekonomiky a tam používají spoustu takových technických výrazů, anglicky výrazu, a to už je potom téměř nesrozumitelné. A naši politici a různí i ti komentátoři si nedávají na to pozor a to je velká škoda. Jinak nářečí jsou okrasa naší mluvy. Já je miluju a já jsem právě ráda, když slyším, jak posluchači používají někdy i určité nářeční prvky a navíc ale jsem ráda, když taky řeknou, odkud jsou, protože si takhle můžu mapovat republiku a spojují si to i s tím jazykem v tom výrazu. Hmm. To všecko jsou takové ozdoby, ale hlavně mluvte, bavte se mezi sebou, mluvte s dětmi. Já jsem dneska zavolala jedné bývalé učitelce, když chvilku už neučí, a jsem se jí ptala, prosím tě, když jsi učila, vyžadovali jste po dětech, když jsi jim dala otázku, aby odpovídali celou větou? Ona říká, no záleželo na kontextu, ale samozřejmě celou větou. Nemusela být dlouhá, nemuselo to být celou větí. Ale já si všímám v různých pořadech, třeba když tam mluví s dětmi a podobně, že dá se nějaká otázka a tam se odpovídá, když se odpoví ano nebo ne, to je terno, ale třeba když jenom škubne ramenem nebo hlavou pohodí jako na souhlas a nebo řekne no tak to já si vždycky jenom vzpomenu, když jsem chodila na základní školu, že pan učitel vždycky říkal, když se na něco ptal a ten žák odpověděl jedním slovem, odpovídáme celou větou. A kdybych si nic z té češtiny nepamatovala, tuhle tu větu si pamatuju pořád.
0: Paní Noro, já vám děkuju a myslím si, že jste docela dobře popsala ty důvody, které vedou třeba i k té jednoslovnosti v odpovědích. Ano. Tedy to, že hodně používáme digitální techniku vlastně už od nejútlejšího věku, že to učíme i naše děti. No, souhlasím s vámi tady v tomhle, ale na druhou stranu to, co jste říkala třeba o brebentění v médiích, tady musím říct, že zatím vidím bohužel peníze, protože když máme něco říct do určitého limitu, další hezké české slovo. Prostě máme na to, abychom vyjádřili myšlenku jenom 10 vteřin. No tak se snažíme do těch 10 vteřin vměstnat co nejvíc a potom jde pryč jak kultura řeči, tak vlastně i samotný obsah sdělení, podle mě.
1: To máte pravdu, ale to jsem měla spíš na mysli, když mluví ti mnozí, co je vidím i na obrazovce, několik minut. A víte, jaké minutové pořady to jsou.
0: No, nebudu
1: jmenovat, protože...
0: raději ne jmenujte. Nechci si udělat víc nepřátel, než je nutné.
1: Já tomu říkám klubičková řeč, protože oni to, co řeknou na začátku, řeknou na konci a je to uprostřed. A zajímavé je, že ještě navíc tu myšlenku opakují dvakrát, třikrát i čtyřikrát, jenom ji tak nějak opentlí, ale že by to bylo hezky česky, to na mě tak to nepůsobí. Takže mluvme pořád česky a milujme češtinu dál a moc ráda vás všechny poslouchám a děkuji i za pozdravy. A dobrou noc.
0: Dobrou noc. Paní Nora by si možná měla poslechnout rozhovor, pozápasový rozhovor s některými sportovci, když jsme u toho opakování slov. Ale teď znovu naspět k češtině, spíše nevážně, tedy k vašim telefonátům a tomu, co napíšete na rozhlas.cz/linka. Takže z toho druhého kyblíčku teď vytahuju Ivetin vzkaz. Zdraví všechny nespavce a píše. Mám ráda svůj rodný jazyk a vůbec mě nevadí, že se běžně používá hovorová čeština a nářečí. Ale trápí mne, že lidé, kteří by měli umět hovořit s spisovnou češtinou, neboť na to mají vzdělání, jako jsou novináři a mluvčí, občas hovoří tak vyumělkovaně, že normální občan jen těžko chápe, co vlastně chtěli říct. A moc mě trápí nadměrné používání cizích slov, i když máme české výrazy. A ještě se vrátím k učení cizích jazyků u dětí. Můj otec v těchto dnech by oslavil stovku, vyrostl v Litoměřicích. Od malička plynně hovořil jak česky, tak německy. Prostě vyrůstal ve dvojjazyčném prostředí. Doma se mluvilo česky a mezi dětmi německy. A sousedka má za manžela Francouze a jejich děti mluví též oběma jazyky. Je to pro ně přirozené. Měla bych ještě hodně připomínek, ale to by bylo nadlouho. Takže dobrou noc, Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu a k tomu, o čem si dnes povídáme s posluchači a posluchačkami, tedy k češtině, spíše nevážně, má co říct paní Helena. Čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já teda opravdu, kdo tam všechno mluvil, tak s nima souhlasím. Vadí mi, mám za střední školu a tak dále. Měla jsem ostrabaka, krátkého zobaka. To já s tím, co, jako mě to nevadí. Ta ostravština se mě líbila. I mám chalupu Plzeň jich, tam zase se, a jak prý vznikla v Praze název Kampa, to prý od Plzeňáků Kampa jdete.
0: Ještě by mě zajímalo, jak vznikl název Nusle, Michle, Chuchle, Krč.
1: To nevím.
0: Ale to no, někdy ale jindy.
1: Jinak mám časopis a to mě vadí, že tam je napsáno zábavní pořad.
0: Aha.
1: Ten pořad zábavný, ne?
0: Tak nebo třeba až nechtěl jít až do úplného důsledku, třeba si ještě nebyli jistí, jestli opravdu to bude zábava, tak tam radši napsali měkké i.
1: No dobře, ale mně to připadá, to je podle vzoru srandovní, nebo já nevím. Jo.
0: Asi ano.
1: A pak mě vadí rusismus. My jsme se museli učit ručky a maturovali, povinně maturovat z ruštiny. A to furt slyším všude, že 3 roky zpátky, 5 let zpátky, to je rusismus, 3 hody tam nazad.
0: Ano, někdy i 3 roky nazad. Jo, se někdy dá slyšet při projevu českého mluvčího rodilého. No.
1: A nebo jsem dokonce tady v Krči viděla, místa na parkovišti už jsou volné. Volná.
0: No, ne, děvčata volné, byla milá, no, to je někdy volná. Taky problém, ano.
1: No, jako a jinak ta angličtina, mě teda, já jsem dělala francouzštinu a arabštinu, ale mě už ta angličtina, to je taky blá, blá, blá. Pořád, nevím.
0: Vy jste to krásně zhrnula. Jsem se tady, protože vy jste, to si pamatuju, byla dosti dlouhou dobu i v Tunisku a tam je francouzština používaná, že stále?
1: Ano, no.
0: Jak jste vnímala moji poznámku o tom, že pro Francouze jsou vlastně zbytečná některá písmena? Neurazilo vás to?
1: Ano, oni píšou H, ale to se nečte, H se nečte.
0: No, ale tak to bylo Houston, to je zase ještě z angličtiny, ale nechme to být. Dobře, paní Heleno, je něco naopak, čeho si ceníte na projevu, ať už televizních nebo rozhlasových redaktorů?
1: Já televizi přímo nenávidím. Tuhle jsem volná, čete jedničku. Yeah. To jenom si přečtu, co tam je. To je samý vraždy, samý jak chutná smrt a takovýhle. Já to prostě nechápu. Nechápu to. To vůbec ne. A ještě jsem jim řekla, hlavně, že to musíme platit. Ne, strašný program.
0: No, tak s něčím souhlasím, s něčím se bohužel nemůžu ztotožnit, hlavně, že to musíme platit. No, já se k tomu nemůžu vyjádřit, jednak jsem ten, který je z toho vlastně taky placen, když to řeknu takhle hloupě a navíc je před volbami, takže si to radši odpustím.
1: Nenutím, ale je to, jako nevím, to je šílený tohleto. Dnešní doba to je samá negace, žádná legrace. A jistě jsem vám říkala, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu. To je perverzní svoboda plus trhlý hokynářství, rovná se cochcárna, pomlčka lumpárna.
0: Ten vzorec by možná zasloužil přímo psanou formu. Prosím, napište mi ho na rozhlas.cz/linka, ať si ho zapamatuju. Já musím vidět.
1: Já nemám internet, takže...
0: Tak to je taky špatný. No tak nic, tak zase zůstanu nevzdělaný.
1: No, ale vy jste úžasný sympaťák. Já vás taky poznám po hlase. Do Brna jsem taky jezdila. Já jsem to zjezdila všechno.
0: Paní Heleno, děkuju a přeju vám při vašich dalších cestách hlavně štěstí. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: To mě umřelo, můj ostravák. Teď bude mít 17 let, co už není. No.
0: To mě mrzí.
1: Jsem byla taková švanda. Do dneška si pamatuju tyho, všude ho měli rádi. To nebudu zdržovat, ale říkala, je to sice moje ségra, ale inteligencí nesahá ani Hádovi pod břicho.
0: To si budu pamatovat. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
0: Jsem rád, že do noční linky přidáváte další a další příběhy, další telefonáty, dnes na téma o češtině, spíše nevážně, ale bohužel musím konstatovat, bohužel musím říct, ať tedy zbytečně neplýtvám cizími slovy, že už jen 25 minut. Víc se toho do noční linky bohužel nevejde. Ale na druhou stranu, ne všichni mají, řekněme, pětiminutové příspěvky. Paní Madla telefonovala a chtěla říct jen tohle.
2: Mám srdce plné radosti, nebo dneska je teda noční linka podle mého vkusu. Já si v tom rochním.
0: Rochním.
2: Děkuju všem posluchačům, jako by mě mluvili z duše. A díky vám za to, jako bravurně zvládáte zase, jako obvykle. Mějte se.
0: Děkuji. Ale rochním, to je nádherné slovo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Podle hlasu jste jistě poznali Dalibora Jandu. Tohle byla taková seriálovka. To bylo nespisovné slovo, ale nemusí to být jenom spisovná čeština, o které si povídáme. Václav má k tématu Noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, co říct. Dobrý večer, Václave.
1: Dobrý večer přeji vám a všem posluchačům. Obdivuji všechny, kteří se najdou v nočních hodinách čas na to vyjádřit se k mateřskému jazyku, jazyku českému. A vzhledem k tomu, že já jsem mladší ročník, jsem narozen roku 82 a všimnul jsem si z návratu z hodně, hodně východního Slovenska na šumavské hvozdy posluchačky, které se vyjadřovaly i třeba negativně k vývoji jazyka českého, tak je potřeba si asi uvědomit, že ta po angličtině, to jakoby vměšování cizích slov a hlavně anglických je pro mladou generaci trendy. Oni si tím nějakým způsobem, co jsem vycítil, jako kódují vlastní jazyk a tím jako na sebe upozorňují, že se jazyk český vyvíjí kupředu, ale za mě používáním přehršele cizích slov ztrácíte vlastní identitu a byla by to opravdu neskutečná škoda, kdyby další nadcházející generace se odprostily od výjimečnosti a barvitosti, košatosti a jako vlastního jazyka. Přijde mi to jako neskutečná škoda. Já jsem zrovna dneska v Prešově vyprávěl, protože Slováci východní, určitě víte, že tam se taky ty jazyky regionalizují, tak se mě ptali, jestli se čeština prostě pozná třeba, řekněme, Pražák od Plzeňáka, od jeho Čecha, od Moraváka a tam taky regionálně, tak jsem řekl, že by to překvapilo, ale je opravdu hodně, hodně znát, odkud jste a jak mluvíte, jakou češtinou.
0: S tím souhlasím. A na Slovensku tam je to hodně výrazné. Vy jste říkal, že jste byl v Prešově, že?
1: Já jsem se vrátil přímo z Humenného, takže úplně takže z východu.
0: Ještě dál, ano. Takže vyhodňárština, to je zase ještě úplně něco jiného než západoslovenština.
1: Jo, tak tam se hutorí, tam je to už jako rusínština,
0: tak,
1: to je jako,
0: tak.
1: To už se jakoby, to už tam se to jako přelévá, ale i tak si ty lidé jako drží ten svůj dialekt a nevšiml jsem si tam jako slov, i když jsem byl mezi mladšími, jako scary a cringe a jakoby tohle mi přijde, že je to hodně ovlivněný právě tou internetovou kulturou, jo. Já jako věřím tomu, že ty starší posluchačky to asi nezachytí úplně ten vývoj, co je trendy na internetu a jak se mladí baví úplně, ale zase na druhou stranu na obhajobu té mladší generace bych chtěl říct, že mi přijde zase škoda, když ty starší nejsou vzory, že třeba jsou jako negativně naladěný na to, kam se to hýbe a mluví o tom v negacích, než by tu mladší generaci jako motivovali k tomu, že tady to naše krásný, hezký český, včetně jazyka, vlajky, hymny, kraje, je výjimečná věc, měli bychom si ji vážit a měli bychom být pospolu, neměli bychom se rozdělovat, ale sjednocovat bez ohledu na dopadu politiků a různých jako věcí. Měli bychom v sobě hledat to lepší, to takový to naše český. My jsme přece národ, který je jeden z nejmenších na světě, ale vždycky, když bylo třeba, tak jsme se těch slabších zastali bez ohledu na to, jak na tom budeme byti. To, mně to přišlo vždycky takový výjimečný, že ty...
0: Vy jste to ze vše obecnil a já jsem tomu nesmírně rád, protože to, co říkáte, podle mě platí nejenom pro jazyk, ale obecně pro soužití celého lidstva, no tak dobře, bavme se prostě o České republice, dobře.
1: Když si budeme držet prostě tu naší krásnou češtinu, která má sama o sobě úplně kouzelný vývoj, tak jako si budeme uvědomovat jeden druhýho. Mě jeden významný člověk, protože jsem studoval lingvistiku nějakou dobu, tak mi řekl, že vlastně rozhovor vzniká v hlavě posluchače a ne toho, kdo vypráví. Vy musíte dobře volit slova, aby ten, kdo vás poslouchá, vás pochopil a vlastně výjimečnost každého slova vzniká v mezeře. Volbou slov a tím tichem mezi tím, co předáváte sdělením, vlastně ten posluchač má dost času na to si jako představit tu myšlenku vaší a to je důležitý v komunikaci a mně přijde, že jako lidi, jak je uchvátaná doba, nebo doba je výjimečná, je krásná doba, prostě jsou dneska Češi a ve světě jsou hrozně uznávaní, jsme opravdu výjimečně pracovitý a inteligentní národ. A přijde mi, že převyšuje taková ta negativita nad tím a chtěl bych všechny ty posluchače povzbudit. A ty starší bych chtěl mladší, jakoby slovem mladších vyzvat, nejsme tak špatní, snažíme se, budujeme, vážíme se vás, co se tady dokázali. Opravdu každému staršímu dík. Já se vracím od dědečka, který mu je 93 let, je samostatný, ještě se vypere, prostě jsem za něj hrozně rád. A pamatuju si Československo, mrzelo ho to, že se to rozdělilo, protože ty lidi bez toho, co jsme říkali na začátku, bez rozdělení regionu se rozuměli, měli se rádi a lituje toho do dneška, na to vzpomíná, jaká to byla krásná doba Československo. A takže bych vás nechtěl zdržovat od dalších posluchačů, kteří k tomuto tématu mají určitě mnoho co říct, stejně jako já. Děkuji vám za noční relaci, jste výjimečně pozorný moderátor a určitě jsem ten, který poplatky bude platit i dobrovolně, protože žurnalistika na úrovni a vůbec předávání jakýkoliv informací formou rádiovou anebo televizní je velmi důležité a je dobře říkat pravdu a neskreslovat ji. A vy jste v tom výjimečný, takže vám děkuju a všem přeju krásnou dobrou noc.
0: Václave, já vám za všechno, co jste řekl, nesmírně děkuju, ale dovolím si vás ještě na malou chvilku zdržet. Vy jste, tak jak jste řekl, dobrovolně budete platit poplatky. Vy jste to řekl, jako kdybyste byl od někud, no řekněme právě od Českého Krumlova nebo tam z těch míst. Mám pravdu?
1: Já jsem z Prachatická.
0: Z Prachatická, takže je to trošku dál, ale je to vlastně hned vedle. To za první. Tím potvrzuju to, že podle toho, jak dotyčný mluvčí mluví, občas poznáme, odkud je. Dál bych chtěl odpovědět, respektive zmínit se to, co jste vy říkal. Ta negativita, která se dnes projevuje bohužel třeba i v jazykovědě, řekněme, protože o ní si dnes povídáme, je podle mě výsledkem snažení té hlasité menšiny.
1: Já si myslím, já jako chytří nemluví, poslouchají. Prostě většinou, když nevíte nic, tak o tom mluvíte, abyste zahalil to, že o tom nic nevíte. Takže
0: tak.
1: Pravdu máte, ale jako by, víte, i introvertní člověk, který je inteligentní, tak prostě věří. Jo? Já jsem třeba celý život se věnoval určitým bojovým uměním a tak dál. Já jsem vždycky říkal, že největší bojovník je ten, který nikdy nemusel bojovat. Prostě, jo? Nebo když v tom není cvičen a je donucen okolnostmi projevit se, tak to udělá bez váhání. A to si myslím, že v každém Čechovi je, takže já vidím spíš jako hodně unavených lidí, jakože se nesouzní, jako nerozumí si s okolním světem a tím pádem se uzavírají do sebe. A to mi přijde u Čechů hrozně škoda, protože opakuju to znova na každýho Čecha a teď jsem jako vyloženě patriot nebo nacionalista, nebo jak bych to řekl, prostě jsme opravdu výjimečný národ a všude ve světě se najdeme místo a ten český jazyk je jeden z nejtěžších jazyků na světě. Máme obrovský odkaz už jenom díky tomu jazyku a tomu místu a jaký jsme úžasní lidi. Važme si toho a spíš pojďme povzbudit ty ostatní, opravme je, třeba neříkej scary, řekni, to je strašidelné, neříkej...
0: Trendy.
1: Neříkej, to si děláš legraci nebo srandu, je pěkný třeba používat ten jazyk, abyste někoho vyvedl z míry, řeknete, vy žartujete... Jo, jako hrajíme si s tím jazykem, je kudrnatý, teď máme úplně geniální spisovatele, prostě, jo, já si myslím, že máme být na co hrdý a ještě jako budeme mít, že máme obrovský potenciál, jako máme fakt jeden z nejtěžších jazyků a ten se v kreativitě myšlení projevuje přímo, takže toho pojďme využít a nenechme vymřít takhle výjimečný jazyk. Tím, že ho budeme poangličťovat, poněmčovat, porušťovat, nebo co to bylo zmíněno. Je to zbytečný a já bych se to vůči svým předkům ani nedovolil.
0: Václav je ročník 1982, o něco tedy mladší než já, ale já mu nesmírně děkuji za to, co řekl. Mějte se hezky a naslyšenou,
1: Václav.
0: Mějte
1: se hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce v podání dvojice Jiří Korn a Lucie Bílá je čas na úplně poslední telefonát noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. Tou, která uzavře vaše telefonáty na 731 800 900, je Soňa. Vítám ji, přeju dobré ráno, dobrou noc, no prostě nerušený poslech noční linky a ptám se o češtině spíše nevážně. Co byste nám k tomu řekla, Soňo?
1: No, jedině, co bych řekla, že třeba moji vnučku, která chodí do třetí třídy a učím ji lidové písničky česky, aby uměla tady ty naše písničky, protože si pořád prospěvuje, ale anglické, jo, co slyší tam na těch TikTokách a já nevím, na YouTube.
0: A těch internetech prostě, no.
1: Ano, takže učím ji lidové písničky. Potom bych chtěla říct, moje snaha, která bydlí v Německu, a když přijela s dětma k nám na návštěvu, ona mě neustále prostě kontrolovala a vracela zpátky, když jsem řekla, běž si umýt ruky. Říká se ruce.
0: Aha.
1: Nebo jsme byli někde na výletě, bylo tam stádo takové kozičky malé, jo. Já říkám, je, to jsou pěkné kozenky. Neříkej před dětskama kozenky, říká se kozičky, jo.
0: Není ona náhodou učitelka?
1: Není učitelka, ale bydlí v Německu, takže chtěla, ať ty děti její umíjou česky jako spisovně.
0: Taky umíjou. Teď jste tomu dala korunu. Tedy z jejího pohledu mě to vůbec nevadí.
1: Ano, z jejího,
0: sám to
1: ano,
0: říkám.
1: Aby tohle... No a ještě jsem chtěla říct, první, co jsem nastoupila po střední škole do zaměstnání, byla tam nějaká taková starší paní, už důchodkyně, já jsem dělala na fakturaci a šli jsme na oběd, přijdem z obědu, ona tam ještě něco v papírech dělala a říká mi, ty jsi kmondia, ty jsi to zkmondila. A já jsem fakt nevěděla, co to je, co ti myslí. A já jsem se jí bála se zeptat, jako jestli něco na obědě jsem, já nevím. No, takže jsem to skonila, jak se říká.
0: Jak to bylo, prosím, takže, ještě jednou? Kmondia?
1: Kmondia, že jsem to zkmondila.
0: Zkmondila, tak to jsem ještě nezaslechl.
1: Ale od té doby mi pořád říkala Kmondia. Já jsem už měla přezdívku Kmondia. No, takže...
0: To je jak Čmaňa.
1: Chtěla říct, že...
0: Pavel Zedníček. Tak,
1: ano, ano, skoro tak. Takže já, když mluvím, jak se říká, mluvím, jak mi zobák narostl. Ale samozřejmě, když píši nějaký dopis nebo něco, tak spisovně, že jo. Ale nebudu tam psat ruky, ale napíšu ruce. Ale mluvím prostě tak, jak... Tak jak to. A ještě jsem chtěla jeden, víte, co to je klungrovat?
0: Můžete zopakovat, prosím, to slovo?
1: Klungrovat.
0: Klungrovat? Ne, nevím.
1: Ne, no já nevím, kde se to vzalo, ale u nás v rodině to znamená, že jsem na internetu. Nebo na notebook je klungr, takže klungrovat... Když mi kamarádka volá, co děláš, já klungruju. Ježišmarja, co to je? No sedím u počítače, u notebooku.
0: Tak to jsou pro mě naprosté novinky. Soňo, děkuji vám za váš telefonát. Musím vám popřát dobrou noc. Blíží se totiž jedna
1: vám
0: hodina.
1: A
0: závěr noční linky.
1: Dobrou noc.
0: Díky,
1: jo,
0: dobrou noc. Ta příští, která začíná za 22 hodin a 4 minuty, tak ta bude s Honzou Macounem, tedy noční linka. A nechci být nějak přehnaně kritický, ale Honzo, jestli pak vy jste si takzvaně nestřelil do vlastní nohy, protože téma za co se stydíte, to je téma, které kdybych měl já, tak mě určitě nikdo nezavolá. Každý by se styděl přiznat, za co se stydí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Přeju vám dobrou noc a budu se těšit na slyšenou zase někdy příště. Tuším, že 12. října. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej, dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův láček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin, předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě a věděli, že se loučíme na dlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i potěuchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, když život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i

předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhli jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále na protivínce jsem měl první úspěch jako laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langerova velblouda u chemiehly. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou. Co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš desátý. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš. Dej se na divadlo. Jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl,

0: věděl, do čeho jdeš. Ocitl jsem se v divadle. Kde si na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benátský, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer. Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubání do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace, v ruce tyč, jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus a takový mládeneček. Co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety. Smějí se, ale nevysmívají naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma. Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny. dělat rozbroje.

Ja, dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení tak pěkné divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu. A říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct a zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho oleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No takže dárky on mi dával, když od někud přijel. To jo, to zase to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého zlata?
1: Není to pravda. Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře, taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon. Židle, dveře, se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všichni ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhkej hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali. Já už jsem říkal, tady máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškoval chlap. A já jsem jel 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrch, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že?
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Tak, když si okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak, teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii. Thank you.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylovo, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, vy jste recitátor?
3: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne, já
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitém věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám
2: se tím. Jste o tom neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, když jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dává to moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespolehal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spolehal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci mě v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: Myslím. A je to inspirativní pro režiséra.
3: Ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál. Ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čili tomu nepotřebuji žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko. Za něco? Jste, ne, to nebylo východisko.
2: Ne?
3: No, pak cíl, ne?
2: Sedmnáctka?
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešný, jak si skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem proto něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu a ten Bůh je trestá nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Biblii. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovet představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to
4: ne,
3: dovedlo.
4: Ne, poslyšte, no, pane no, Kačere, ještě. Tak to ne. No, to nemůžu ne. přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje a je všemocný a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.